jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervu se,

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak porotci Naděja Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten drohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo.
2: Které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Náhra. Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím. No tak, ale... 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
2: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másle ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapík a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení, a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: Podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůh, ty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala, třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.

0: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
1: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz 3. řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo. Kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový. Já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsem pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš jo, píděl ses potom někdy?
1: Píděl, 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, jo. Od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem jim tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce Ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce. Je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. On byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná hora, ale pro vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkala, to je úplně něco jiného, protože my, když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat. Povedlo se všechno to, co on si přál. On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina tím proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu, a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům v tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovéhle úžasné záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy od kojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlal knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: A já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek a že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground nebo pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tedy tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají měli spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak co se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme?
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to taky je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na Jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci v Rižinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už nám umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukové dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak, abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hlavic vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže Tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle, neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny, a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí, a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla, a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmluvě. Malbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jedu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný, a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc, a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím, a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Klinika očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.

0: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
1: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
0: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
1: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
0: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
1: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný část té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
0: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
1: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čučky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
0: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
1: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
0: Gratuluji.
1: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
0: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: O jaké onemocnění jde? A co toto onemocnění způsobuje? A v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
1: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo i cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená, a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprovázeno

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják. Ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie? Paní doktorko Janeková.
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiků druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha? Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu?
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat, můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie, to je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parspana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré oči.
2: Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zoo Dvůr Králové uzavírá areál autosafari a končí letní sezonu. V Náchodě přibývá kamenů zmizelých, které připomínají oběti nacismu. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i třetí utkání, tentokrát se Španělskem. A neděle bude většinou slunečná s teplotami 19 až 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Safari park Dvůr Králové nad Labem dnes ukončí provoz areálu afrického albího safari, ve kterých návštěvníci projíždějí auty mezi volně žijícími zvířaty. Důvodem je podle zoo příchod chladnějšího počasí. Od pondělí pak začne platit ceník zimní sezóny do pěší části zahrady a zkrátí se otevírací doba. Muzeum Náchodská plánuje každý rok v Náchodě instalovat kameny zmizelých, tedy dlažební kostky s mosazným povrchem, připomínající oběti nacismu. První tři odhalené kameny zmizelých jsou věnované rodině Štrasových. Ta je spojená s předválečným textilním průmyslem a kulturním životem města. Další kameny budou následovat, říká ředitel muzea Oldřich Schejbal.
3: Každý rok minimálně 2 až 3 kameny dalším obětem, dalším členům židovské obce. Zároveň Muzeum Náchodská tvoří takovou ucelenou webovou databázi, který si může každý zájemce cokoliv v interaktivní mapě vyhledat o jednotlivých obětech a jejich příbězích, osudech.
2: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmů. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Sport. Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V elitní skupině Ligy národů totiž prohráli i třetí zápas. Tentokrát v Oviedu podlehli úřadující mistrům světa ze Španělska 1-3. Jediný gól národního týmu dal ve druhém poločase obránce Jiří Sláma, který se trefil v reprezentaci poprvé. Duel hodnotí brankář národního týmu Antonín Kinský.
4: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně žijou obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. V té druhé půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
2: Poslední utkání v této reprezentační přestávce čeká české fotbalisty v úterý v Londýně proti domácí Anglii. Ta v Rijece deklasovala Chorvatsko 7-0. Pro Chorvaty to byla nejtěžší prohra v historii. Počasí. Neděle přinese jasno až polojasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách od 14 do 17. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 je na exitu 95 uzavřený sjezd ve směru na Polsko a nájezd ve směru na Prahu. Důvodem je budování napojení na dálnici D35. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré nedělní ráno, jsou 4 minuty po 5, já jsem Kateřina Prouzová a budu tady s vámi až do 9 hodiny raní. Dnes je 4. října a svátek má František a právě František dnes propojuje hned několik věcí. Připomínáme si svatého Františka z Assisi, patrona zvířat a přírody. Letos navíc uplynulo 800 let od jeho úmrtí a 4. říjen je i mezinárodním dnem zvířat. Jedna dnešní pranostika říká: svatý František, v poledne košile, ráno kožíšek, což je na začátek října docela praktická rada. Například v Hradci Králové teploměr ukazuje teď pouhých 8 stupňů Celsia. A velký den čeká sousední Pardubice. Ve Svítkově se dnes jede 78. ročník zlaté přilby města Pardubic, což je jeden z nejslavnějších plochodrážních závodů na světě vůbec. A co dalšího neděle přinese, hlavně v našem regionu, tak to budeme sledovat celé ráno.
1: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Jak jsou na tom české děti s fyzickou kondicí? Právě to bude Česká školní inspekce v listopadu zjišťovat při velkém testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Testy prověří jejich sílu, rychlost, vytrvalost i obratnost. Známky za to ale nedostanou. Zajímavé bude hlavně srovnání s výsledky z roku 2022.
1: Tělocvik může být i zábava. Žáci základní školy v Mladé Vožici ho mají i v tamní sportovní hale, kde si loni vyzkoušeli třeba tenis.
2: Je to dobrý.
3: Jak pinkáme těma pálkama do míšku.
4: A ještě to švihadlo, jak jsme měli.
5: Jo, to bylo nejlepší.
1: Ne všechny děti ale mají ke sportu stejný vztah. Na fyzickou zdatnost českých školáků se v listopadu zaměří Česká školní inspekce. Otestuje 300 000 žáků třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
6: Předilehy na rychlost to bude 4x10 metrů, pak bude člunkový běh a potom je to skok z místa. V případě středoškoláků bude nahrazen ten rychlostní test u chlapců z hyby a u dívek to bude výdrž ve zibu.
1: Stejné disciplíny inspekce sledovala před 4 lety. Tehdejší měření ukázalo horší výsledky než před 30 lety, hlavně ve vytrvalosti. Podle Jany Vašíčkové, předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy zatím může být mimo jiné i menší motivace dětí k pravidelnému pohybu.
7: Určitě primární roli hrají rodiče, rodinné zázemí a to, jakou hodnotu ten pohyb v té rodině má, jestli se tomu věnují i ve volném čase, nebo dávají prostor dětem, aby se pohybovali a sportovali. No a potom na druhé straně hraje roli i to okolí a samozřejmě nějakým způsobem i škola.
1: Součástí testování budou i dotazníky, kde se budou inspektoři ptát učitelů.
6: Nás budou zajímat jejich postoje k podmínkám a průběhu výuky tělesné výchovy ve škole. V případě těch ostatních učitelů nás bude zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit.
1: A ředitelé budou odpovídat například na to, jaké ve škole organizují pohybové aktivity a sportovní kroužky. Samotné testování není na známky a nebudou se dělat žádné žebříčky. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO mají především ukázat, jak na tom děti s fyzickou zdatností skutečně jsou.
8: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.
1: Česká školní inspekce zveřejní zpracované výsledky v březnu příštího roku. Ministerstvo školství je chce využít i ve spolupráci s rezortem zdravotnictví a s ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: V Rychnovské synagoze dnes pokračuje nedělní setkávání s židovskou kulturou a tradicemi. Tentokrát se zaměří na židovské spolky, školství a život židovských obcí v Potorlicku. Pro děti je připravena dobrodružná výprava synagogou s úkoly a hledání stop. Začíná se ve 2 hodiny odpoledne.
1: Počasí.
0: Dnešní neděle bude slunečná, čekáme jasno až polojasno. Teprve k večeru začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách bude 14 až 17. Vítr zůstane slabý, proměnlivý.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu Šarmantní osobnost.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: X a jeho Popelka je 5 hodin 23 minuty. Za chvíli tady bude 17:30 a s ní zprávy, ale do té doby ještě pro vás máme spotřebitelský servis, ve kterém se dneska ptáte na nekvalitní zboží. Přišlo vám naštěstí na základě internetové objednávky, takže řešení je jednoduché, ale musíte to stihnout v dané lhůtě, jak připomene Josef Černý.
1: Pan Mirek si objednal na základě reklamy na internetu údajně kvalitní brýle. Přišly však obyčejné plastové za pár korun, přičemž balíček stál 990, takže pan Mirek prosí o radu dalšího postupu. Pane posluchači, nejjednodušší je využít možnosti vrácení výrobku do 14 dnů bez udání důvodů a prodejce je povinen vám do dalších 14 dnů vrátit peníze. Možnost zpětné platby tady využít nelze, protože jste neplatil kartou, ale balíček vám přišel na dobírku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Maršov u Úpice na Trutnovsku zruší už oznámené referendum k výstavbě větrných elektráren v obci. Obyvatelé v něm měli hlasovat 9. a 10. října spolu s obecními volbami. Důvodem zrušení referenda je nedodržení potřebných lhůt pro jeho organizaci. Zastupitelé na mimořádném jednání 8. října kromě zrušení oznámeného referenda rozhodnou o novém termínu. Stávající pobočka České pošty v Lázních Bělohradě ukončila svůj provoz. Tuto službu začne od zítřka poskytovat Pošta Partner. Lidé ji najdou v prodejně potravin na náměstí a otevřená bude každý všední den. Na hradě Rabštejnek u Chrudimi začíná série podzimních akcí. Zříceninu získali v roce 2014 soukromí vlastníci a postupně památku opravují. Na dnešní 16. hodinu chystají koncert středověké hudby. Těžší obytné vozy by od příštího roku mohly na dálnicích jezdit až 100-kilometrovou rychlostí. Doteď můžou jet nejvýš 80. Změnu plánuje ministerstvo dopravy v připravované novele zákona. Plochodrážní ovál v Pardubickém Svítkově bude dnes patřit Zlaté přilbě. Jezdci pojedou slavný závod už po 78. Řidiči pak musí počítat s větším provozem na okolních silnicích. Čekáme jasno až polojasno, k večeru bude od západu přibývat mraku. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici 32 v Jičíně vsi na Jičínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jana Zagorová a Studánko Stříbrná, teď je 5 hodin 39 minut. No a dnes je také neděle a každou neděli po 9. dopolední si zve moderátorka Alena Zárybnická zajímavé hosty. Minulou neděli jsme zavítali do Vrchlabí za biatlonistkou Zuzanou Charvátovou. Pojďme si to připomenout.
1: Možná nějaká nepozornost, možná nějaký moment, kdy se před závodem nesoustředíte tak, že by to všechno klaplo. Vzpomenete si nějakou konkrétní?
2: Tak vzpomenu si velmi dobře, stalo se to v Oberhofu, protože všechno špatné, co mně se může stát, většinou je v Oberhofu a proto opravdu musím říct, že to není mé oblíbené místo k závodění a vůbec k ničemu. Nicméně pamatuji si, že jsem v Oberhofu vystartovala na tréninkových lyžích, takže když si vzpomenu, jak jsme se teď bavili o těch pocitech, tak vyjet na tréninkových lyžích a hned vidět ten pocit, že ty lyže nejedou, tak to je opravdu žalostný. Ten závod dobře nedopadl, ačkoliv jsem po prvním kole navzdory všem pravidlům přezula na závodní namazané lyže, tak mi k lepšímu výsledku nepomohly, ale naštěstí v systému, v kterým startujeme teď a kdy ty lyže si bereme přímo na startu správné, tak už by se to asi nestalo, ale to jsou moje vzpomínky, které v biatlonu určitě jakoby možná i taky někdo prožil, stejně tak jako se biatlonistovi, včetně mě se stalo, že objela jsem trestné kolo navíc, zapomněla jsem obě trestné kolo, anebo taky moje legendární příhoda o tom, jak jsem vystřelila jeden náboj navíc. Víc, aniž bych to tušila, což znamenalo automatickou diskvalifikaci.
1: Připomeňte mi moment, kdy jste se dozvěděla, kdy budete vlajkonožkou v Cortině na posledních olympijských hrách.
2: Bylo to pro mě velmi nečekaný v tom, že v podstatě ještě před začátkem olympiády přišel takový dotazník, kam se člověk mohl nanominovat a já jsem se nanominovala s tím, že jsem nevěděla, jaký bude následný postup. Prostě říkala jsem si, jo, dobrý sranda, možná jsem tady jediná z těch sportovců, kdo ty maily čte, tak ať je vidět můj zájem o tom, že jsem si e-mail aspoň přečetla, ale potom došlo k hlasování sportovců a to mě velmi mile překvapilo, že právě sportovci si za svého zástupce a vlajkonoše zvolili právě mě. Možná je to tím, že ve sportu už nějakou dobu působím, současně jsem v komisi sportovců Českého olympijského výboru, takže se snažím mít pozitivní vliv na sportovní prostředí, aby závodníci se cítili dobře a jakmile bychom jim i my v komisi sportovců mohli pomoct, tak ráda přiložím ruku k dílu a budu dělat všechno pro pohodu těch sportovců, takže je to vlastně i taková odměna za to, že nějakou práci pro ten sport dělám a že si mě ty sportovci zvolili.
0: A dnes dopoledne po 9. vás čeká setkání Aleny Zárybnické s lanovkáři Jiřím Kolínem a Václavem Jandou.

0: Na Hradeckém nádraží můžete dnes nastoupit do vlaku, který vás místo na výlet vezme do historie. Legiovlak tvoří 14 historických vagónů. Najdete mezi nimi obrněný lazaret, štábní vůz nebo vojenskou dílnu. Expozice připomíná život československých legionářů i další vojenské dějiny 20. století. Vstup je zdarma a o víkendu není potřeba rezervace.
1: Počasí.
0: Slunce si dnes užijeme po většinu dne, obloha bude jasná nebo polojasná, více mraků začne od západu přicházet až k večeru. Teploměry ukážou 19 až 22 stupňů, v horských oblastech 14 až 17, foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr.
2: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Za chvíli už pro vás budeme mít nedělní kávu, teď je 6:15 a na startu zpěvačka Ilona Čáková a její píseň Tanec v čase.

0: Nedělní kávu dnes připravil Vladimír Buriánek. Zaposlouchejte se do příhody o zájezdu do Francie.
1: V době přísného přidělování příslibů financí na cesty do kapitalistické ciziny se moje žena společně s její maminkou, tetou a naším švagrem rozhodli vydat se škodovkou na cestu do Francie za strýčkem, bratrem tchýně. Ta pocházela ze 7 dětí a jednoho dne se ozval z francouzského jihu bratr, o kterém si mysleli obě jeho sestry, že už neexistuje. Dosud žijící trio sourozenců zatoužilo vidět se na stará kolena, jak se později ukázalo naposledy. Dodnes se o tomto zájezdu vypráví při rodinných sešlostech. Cesta do francouzského Draguignanu uběhla rychle a bez problémů. Projížděli brzy ránem cílovým městem a v ulici zastavili u pána, který zrovna vyhazoval u popelnice odpadky. Moje žena vystoupila z auta a česky se ho zeptala, jestli neví, kde tady v ulici bydlí pan Bílý. To jsem já, tetičko, vykřikl nadšeně na neteř a objal ji. Téměř 2 týdny ve slunné a létem provoněné Francii byly krásné a někdy plné humorných historek. Jako když pohostinný strýček je pozval do restaurace v Saint-Tropez. Objednal bohaté jídlo, přivezli ho. Hostitel tvrdil, že je to jen předkrm, ať se nepřejedí. Tak si jen zobli, číšnici vozíky odvezli a bylo po hostině. Místo hlavního chodu přišlo už jen zaplacení. Nebo když strýček kupoval drahé víno, ale před cestou k vyhození láhví sloupával viněty, aby si prý sousedé nemysleli, že je nějaký boháč. Bral francouzský důchod a od Němců vojenské odškodnění z války. Chudý nebyl, moji ženu dokonce přemlouval, aby tam zůstala, že jí zařídí cukrárnu. Švagrovi a mé ženě dal na cestu domů nějaké peníze, tchýně a teta měli takový strach z celníků, že to odmítli. Nedlouho po tomto zájezdu strýček ve Francii zemřel. Když se jeho sestry zajímali, protože byl vdovec a děti neměli, o pozůstalost, napsal jim starosta města, že o veškerou pozůstalost se přihlásil z Německa jejich synovec, který před léty emigroval, nikdo o něm nevěděl a tetám do Čech neposlal ani pozdrav.

Za 4 minuty tady bude 6. hodina. Alena Brantová pro vás chystá zprávy a co se v nich dozvíte, tak například probereme včerejší udělování cen.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Pochodem z Trutnova na Hrádeček si lidé včera připomněli výročí narození Václava Havla. V Pražském národním divadle se rozdávaly ceny Thálie. V Malajsii se po 9 letech pojede závod v Formule 1. A dnešek přinese slunečno s teplotami do 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Tradičním pochodem z Trutnova na Hrádeček si včera lidé připomněli výročí narození Václava Havla. V trutnovském pivovaru pracoval v 70. letech. V podkrkonošské osadě Hrádeček si Havlovi už dřív pořídili chalupu. Dramatik a bývalý prezident by své 90. narozeniny oslavil zítra. Na ten den jsou naplánované další vzpomínkové akce i v Hradci Králové. Například Klicperovo divadlo pořádá na letní scéně setkání s názvem Květ na pro Václava Havla. V univerzitní knihovně v kampusu na Soutoku se chystá společná četba Havlových textů a divadlo Jesličky Josefa Tejkla uvede hru Audience. V Novém Městě nad Metují vzniklo nové chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. 3 novostavby téměř za 40 milionů korun poskytnou domov 8 klientům.
2: Moderní areál v ulici na Hradčanech tvoří 3 jednopodlažní objekty se zahradou a zázemím pro pracovníky sociální služby. Projekt je součástí dlouhodobé přeměny sociální péče, kdy velká ústavní zařízení nahrazuje komunitní bydlení rodinného typu. Na stavbu získal Královéhradecký kraj 30-milionovou dotaci z Národního plánu obnovy. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Divadelní ceny Thálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Zdena Herfortová a Petr Nárožný.
3: Zdena Herfortová!
4: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
5: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
6: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
5: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka Pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
0: V Sepangu začne v 9 hodin našeho času závod mistrovství světa vozů Formule 1, který jich nahradil zrušenou velkou cenu Bahrajnu. V Malajsii se pojede po 9 letech. Z prvního místa odstartuje vítěz sobotní kvalifikace Nizozemec Verstappen z Red Bullu.
1: Počasí.
0: Neděle přinese jasno až polojasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré nedělní ráno, jsou 6:04, slunce dnes vyjde krátce po 7 a čeká nás pěkný říjnový den. Odpoledne naměříme až 21 stupňů. Stolní tenisté Sokolu Hradec Králové vstoupili výborně do extraligy. Po 4 kolech jsou průběžně druzí a za jejich posledním zápasem se vydáme před 7. Hradecké minuty nás zavedou do prvorepublikové kuchařské školy Anuše Kejřové a naposledy pro vás máme řidičskou abecedu. Přidáme i tipy na dnešní den, pouť ke kapli se svatého Františka v Krkonoší, hradecký půlmaraton nebo jeden z posledních letošních víkendů na Hradě Kost. Tak ať je vám s námi dobře.
3: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: 6 hodin a 12 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Hradec Králové dnes zaplní běžci trasy hradeckého půlmaratonu a maratonu vedou historickým centrem i městskými lesy. Kromě hlavních závodů na 21 a 42 kilometrů se běží desítka závod dvojice, závody pro děti. Letos se navíc rozhodne o mistrech republiky veteránů v půlmaratonu.
1: Počasí.
0: Dnešní neděle bude slunečná, čekáme jasno až polojasno, večer přichodně více oblačnosti, nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách bude 14 až 17, vítr zůstane slabý a proměnlivý. Dobré ráno, je 6 hodin a 18 minut.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: 7:09 pokračuje seriál k dějinám města Hradce Králové s historičkami Janou Vojtíškovou a Pavlou Korytenskou. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech a Hradci v prvorepublikovém období. Dnes nám řekne o jedné slavné škole pro mladé slečny.
2: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
3: Dnes na téma kuchařská škola Anuše Kejřové. Přestože první republika nabízela dívkám studijní možnosti, o kterých mohli předtím jenom snít, stále ještě byly na programu školy, které se dívaly na dívky zejména jako na matku a kuchařku. Dnes tedy nahlédneme pod pokličku soukromé školy Anuše Kejřové, která patřila k nejvýznamnějším školám podobného typu v Hradci Králové a okolí a jí zakladatelku označoval dobový tisk jako novou Rettigovou. Ve své škole a kurzech pro veřejnost učila v letech 1909 až 26 nejen vaření, ale i správné vedení domácnosti a jejím motem bylo vařit levně, zdravě a dobře. Škola nejprve sídlila na Karlově třídě v domech továrníka z Kuherského a později se přesunula do prostor soukromého domu Kejřových na Bouchově. Výuka začínala každý den 6 hodin ráno a končila ve 2 odpoledne. Suroviny se kupovaly každý den čerstvé a jako učebnice se používaly kuchařské knihy Anuše Kejřové. A učilo se zde například vaření, pečení, úprava masa a ryb, výroba dortů a cukrovinek. K vyučovacím předmětům patřilo i vedení domácnosti, sestování rozpočtu, stolování, tvorba jídelníčku nebo sestavování receptů. Anuše Kejřová byla autorkou téměř 20 kuchařských knih a mnohé se dočkali opakovaného vydání. Po její předčasné smrti vydával knihy její manžel Vilém Kejř, a to dalších 20 let. Nejvíce vydávanou knihou se stala její Úsporná kuchařka a neb Zlatá kniha malé domácnosti a z dalších jmenujme například Vegetariánskou kuchařku nebo Cukrovinky na vánoční stromek, Minutové večeře nebo Víkend na výletě. Kejřová výborně využívala reklamu a marketing. Oblíbené výrobky například čokoládu Orion, prášky do pečiva Květa nebo vanilkový cukr doktora Edkra nejen doporučovala, ale ve svých receptech i používala. A nezapomínala ani na pomocníky do kuchyně. Propagovala například produkty firmy Venke a syn z Jaroměře. A jako zajímavost můžeme uvést, že v názvech receptů využívala jména rodinných příslušníků nebo se inspirovala městem Hradec Králové. Takže máme dort Vilouškovo jaro, Helenčin dort, hradecké pralinky, králové hradecké řezy, hradecké klobásy s dušeným špenátem a bramborovou kaší, hradecké vdolky zelníky, pouchovské karbanátky, hradecké otroky nebo klobásy smažené po Hradecku. A příště péče o zdraví za první republiky.
2: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

Dnes večer v České televizi. ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.

0: svým žákům. Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy, týkala by se jen nově vydaných dokladů. Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Oviedu 1-3. Čtvrtý a poslední zápas v této reprezentační přestávce odehrají Češi v úterý. V Londýně nastoupí proti Anglii. Ta v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. Čekáme jasno až polojasno, večer přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměří 14 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 305 mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí pokračuje uzavírka. Důvodem jsou stavební práce, které mají skončit až v listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už jen o říjnových víkendech si můžete prohlédnout Hrad Kost. Podrobnosti pro vás máme za pár minut. Kdo vám bude hrát a zpívat na vanách Českého rozhlasu Hradec Králové? Za chvíli to bude Jana Kratochvílová a teď se dostává ke slovu Jan Kalousek.

0: 6 hodin 39 minut. Jen o říjnových víkendech je otevřen hrad Kost v Českém ráji. Výlet si můžete naplánovat jako celodenní s návštěvou údolí Plakánku pod hradem. S průvodkyní Valérií Staňkovou se na Kosti zastavil Karel Sladký.
1: Valérie, jak tady provázíte dlouho na Kosti?
2: Od května. Tu na praxích.
1: Na praxích?
2: A teď na brigádě už, ale.
1: Tak jaká to je brigáda být průvodkyní na Kosti?
2: Super, ze začátku to bylo sice trošku náročný, ale teď už baví a vím co a jak.
1: Pustíte nás do hradu?
2: Tak. Pustím vás do hradu, ano.
1: Ano, tomu, že je jenom průvodce, který má klíč, ten správný klíč.
2: Přesně tak.
1: Kolik máte těch klíčů?
2: Ty jo. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Panečku.
2: Asi 10, no.
1: Ta, to je od různých místností, objektů.
2: Přesně tak, ano.
1: Tak když budeme konkrétní, to je od hlavních dveří.
2: Ten je největší, to je od hlavní brány.
1: Největší od hlavní brány a ty další?
2: Tak, ty jsou třeba od černé kuchyně, od různých paláců, od mučírny a od velké bílé věže. Ano.
1: Když přijdou návštěvníci, tak je budete také provázet. Mm-hmm. Jak dlouho trvá ta prohlídka?
2: Máme 4 okruhy a vlastně ta nejkratší 40 minut, ta nejdelší hodinu a 50 minut cca.
1: A o co se lidé nejvíce zajímají tady na Kosti? Na co se vás ptají?
2: Dost často asi proč ten hrad vlastně vůbec není vidět, když sem jedou a na údolí kolem, na údolí Plakánek, na pohádku s čerty nejsou žerty taky, protože se tady natáčela, protože tu máme to okénko, kde se natáčela. To jsou asi časté otázky.
1: A to všechno mohou vidět právě i návštěvníci, kteří přijedou, pohlednout si to.
2: Přesně tak.
1: Údolí Plakánek, to je asi místo, kam mnozí rádi, co?
2: Ano, ono je to chráněná krajinná oblast v Českém ráji a je to opravdu nádherné údolí.
1: Říká průvodkyně
2: Valérie Staňková.
1: Které děkuji a teď je tady klíče, hlavní klíč od brány, Valérie, a my si projdeme tu Kost, a jinak návštěvníci, posluchači mohou přijet z celé republiky navštívit Kost.
2: Ano, určitě.
1: Je otevřeno
2: na podzim, jo. V říjnu o víkendech.
1: Děkujeme za pozvání a hezký
2: ano.
1: den.
2: Děkuji taky.

0: Dobré ráno, ladíte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, je 6:45. Dnešní svátek svatého Františka můžete oslavit i na krkonošských hřebenech. V 11 hodin vyrazí od kostela svatého Petra ve Špindlerově míně pěší pouť ke kapličce svatého Františka u Erlbachovy boudy. V 15 hodin tam začne mše, kterou povede královéhradecký biskup Jan Vokál, a kdo nechce šlapat do kopce, může ke kapličce vjet autobusem.
1: Počasí.
0: Slunce bude mít dnes po většinu dne dost prostoru. Obloha zůstane jasná nebo polojasná. Více mraků dorazí až večer. Teploměry ukážou 18 až 21 stupňů, v horských oblastech 14 až 17. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr.
2: Fandíte královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte příští týden pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod královéhradecký lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: 6 hodin 49 minut Mandráž a Motýly.
1: Sport.
0: Královéhradečtí stolní tenisté zažívají nejúspěšnější vstup do extraligové sezóny za posledních několik let. Po 4 odehraných kolech jsou zatím v neúplné extraligové tabulce na průběžném 2. místě, když v posledním duelu dokázali porazit 3-1 na zápasy Liberec.
2: Mít 2 výhry je úplně super. Samozřejmě jsme si to přáli, ale věděli jsme, že to bude hrozně těžký a za mě super začátek.
3: Dává najevo spokojenost hlavní trenér stolních tenistů Sokolu Hradec Králové Michal Lebeda, který měl zároveň velmi dobrou ruku v nasazení hráčů do jednotlivých zápasů, i když tomu sám nedával příliš výraznou váhu.
2: Žádný uchvatný strategický tah, ale vyšlo to dobře. Vedli jsme 2-0, myslím, že to nám pak hodně pomohlo, že nám stačilo pak vyhrát jenom jeden zápas. Naštěstí to Fanda doklepal.
3: Fanda neboli František Onderka, který v hradeckém týmu figuruje na pozici jedničky a vyhrál obě své dvouhry. Ceněné bylo především vítězství nad Michalem Obešlem, kterého porazil poprvé v kariéře.
4: Určitě velice cenná výhra s Michalem Obešlem, už je to velice silný tým. Je to zkušený matador, takže jeho porazit je hrozně těžké. Trošičku jsem se snažil hrát liney více, protože na tom backendovém rohu hodně obíhá, takže když mě povedlo zahrát backendem lineu, to platilo. Takže já vlastně ani nevím, jak jsem vyhrál, nějak jsem to vybojoval. No.
3: Naopak zcela opačné statistiky má Onderka s Jakubem Seibertem, se kterým se v rámci extraligy popasoval po 14. a už 12krát s ním dovedl zápas do úspěšného konce.
4: O této bilanci jsem teda nevěděl a jsem rád, že taková je, ale s Kubou Seibertem je to vždycky těžký zápas. Jsou to takové šachy, protože on to hraje chytře, přesně to, co mi vadí, takže krátce do forehandu, pak banány, do backhandu, do forehandu, takže to se mnou variuje. Když se snažím vždycky najít nějakou cestu, abych zautočil, a když se nepovede zautočit, tak pak cítím, že mám navrch.
3: Díky 2 bodům Františka Onderky a 1 výhře Tibora Špáníka tak stolní tenisté Hradce Králové porazili Liberec 3-1 na zápasy. Svou roli hrálo podle Onderky i domácí prostředí.
4: Tady v Hradci to je specifické prostředí, máme stoly, na kterých se to hodně zastavuje a každý soupeř to tady má těžké, takže jsem rád, že tady doma vyhráváme. Tady doma jsme určitě silnější než venku.
3: Kvituje František Onderka domácí halu, ve které se hradečtí stolní tenisté představí v dalším utkání až na konci října, kdy přivítají Chodov. Tomáš Borovec, Český rozhlas. We'll be right back.

Za 5 minut tady bude 7. hodina. Alena Brantová pro vás chystá aktuální zprávy, ve kterých se například dozvíte, že z 10 na 15 let by se mohla zvýšit platnost řidičských průkazů.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradečtí obyvatelé můžou hlasovat o participativním rozpočtu. Opočno má svou první fotovoltaickou elektrárnu. Tenistka Nikola Bartuňková vyřadila senzačně na turnaji v Pekingu Bělorusku s Sabalenkovou. Je před námi slunečný den s teplotami nejvýš 21 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Lidé v Hradci Králové rozhodují o tom, které nápady zlepší život ve městě. V říjnovém hlasování participativního rozpočtu vybírají ze 13 finálových návrhů.
5: Hlasovat můžou všichni, kteří v Hradci Králové žijí, pracují nebo studují, a to celý říjen v aplikaci Munipolis. Radnice má pro vítězné projekty připravených 10 milionů korun. Lidé udělují kladné i záporné hlasy ve dvou kategoriích, pro malé a velké úpravy veřejného prostoru. Výsledky 3. ročníku akce Probuď Hradec zveřejní město na začátku listopadu. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Opočno má novou fotovoltaickou elektrárnu. Vznikla na střeše objektu v areálu bývalé nemocnice, kde město zároveň dokončuje nové ordinace pro ambulantní lékařskou péči. Vyrobená elektřina bude sloužit především pro jejich provoz, například pro osvětlení, rekuperaci nebo vytápění tepelnými čerpadly. Přebytečnou energii bude město sdílet s dalšími svými objekty, například s městským úřadem. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
6: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě podle mě.
7: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na Pražském Vyšehradě. Novinka má podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
8: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík anebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
7: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Tenistka Nikola Bartuňková se na turnaji v Pekingu postarala o senzaci, když vyřadila Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Světovou dvojku přehrála před chvílí 6-4 a 6-3.
4: Počasí.
3: Dneska čekáme jasno až polojasno, večer přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměří 14 až 17. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dobré ráno, venku se rozednívá a před námi je slunečná neděle. Venku se barví listí a pestré bude i vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je s vámi Kateřina Prouzová. Co nás čeká mezi 7. a 8? Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na zemi? To zjistíme s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo. Dnes začíná Světový kosmický týden. Vysvětlíme, proč právě 4. října. S kamarádkou ujížděla před policií s dalšími čarodějkami, vzdorovala samotnému ďáblu a na smrt doprovázela odsouzeného vraha. Susan Sarandonová slaví 80. Připomeneme její nejslavnější filmové role. Zahrajeme si bleskovku, pozveme vás do Ratibořic, kde dnes ukážou, jak vypadal podzim na venkovském šlechtickém sídle. Nejdřív ale za zvířaty. František Assisi, ochránce chudých i všeho živého, je jedním z nejoblíbenějších světců. V jeho jménu se dnes slaví i den zvířat a právě proto za chvíli navštívíme jednu výjimečnou záchranu stanici. Tak příjemný poslech.
10: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Svatý František je patronem ekologů a jeho dnešní svátek je spojený i se Světovým dnem zvířat. O poraněná nebo jinak postižená divoká zvířata pečuje například záchranná stanice správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. I tam si dnešní svátek připomenou.
1: Před záchrannou stanici ve Vrchlabské klášterní zahradě návštěvníci donesli hromádku jeřabin, tašku suchého chleba.
2: S tím pečivem je to super, protože když to lidi nosejí, tak něco si bereme pro své potřeby, ale zbytek dáváme na polesí. Oni vědí ty dávky, protože pro zvěř je to pamlsek, co dostanou jako takovej ten bombónek.
1: Ondřejka Bachtíková, vedoucí záchranné stanice.
2: Pro volně žijící zvířata v Krkonošském národním parku.
3: Co se vám ještě hodí?
1: Jablíčko možná.
2: Jablíčko, kočičí, konzervičku.
1: Byli jste se podívat na zvířátka?
3: Byli jsme se podívat s dětmi na dravce, na sovičky, na ježky.
1: No ježci už taky.
2: Včera byl šedivák, 2 dny zpátky už byl mrazík, takže my se snažíme je teď hodně nafutrovat a když bude počasí, tak je ještě stihneme vypustit na těch super místech, kde se mají kde zahrabat, kde mají ještě potravu, aby to přes tu zimu dali.
1: Jdeme na ježky. Ale se zlobí, že si ho vzala
2: do ruky, ale sama vidí, že jsou opravdu maličcí, jsou 100-gramoví. Většinou to přinesou lidi ze zahrádky, kdy buď tam je pes, nebo ta zahrada je v aglomeraci městského profilu a ty zvířata nemají možnost zalíst někde do nějakého přirozeného úkrytu.
1: Jo? Do dřeva třeba, do hromady list.
2: To jsou ty pozdní vrhy. Tyhle ty už by měly být samostatný, v létě by to nebyl problém. Ale teď ta část teplého období dne je krátká a takhle maličký už si nestihnou nic moc sebrat. A zase, když je to na té uklizené zahradě, tak co tam najdou? Nic moc, že jo? A koukej se. To je opravdu miniatura. Máme jich tady asi 8. Musím zaťukat, jsme v pohodě.
1: Vy tady máte ale i zvířata, která už se do přírody vrátit nemohou.
2: Máme 2 víry, jeden měl zranění od elektrického proudu a na tom jednom si někdo zkoušel brokovou zbraň, takže to neulítá. Ty tady v klidu dožívají.
1: Kdo pak nás to volá?
2: To je krkavec. Chytali jsme ho s poutkama v té době, kdy vlastně ho jako mládě odebrali z hnízda a snažili se ho domestikovat.
4: A ten zobák je velice nebezpečný.
1: Dnes je svatého Františka. A to je patron všech zvířat. Jsme tady přinesli pár dobrot, ale určitě zvířata ještě dostanou něco na přilepšenou k svátku.
2: Určitě, vždycky se snažíme trošku ten den zpestřit.
4: Ať si to taky trošku užijí.
1: Ano, ten už se těší. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zámek v Ratibořicích dnes ukáže, jak vypadal podzim na venkovském šlechtickém sídle. Interiéry zdobí květiny, ovoce a zelenina, slavnostní tabule připomínají začátek lovecké sezóny a dozvíte se i to, co se podávalo při loveckých hostinách. Součástí prohlídky je krátké hudební vystoupení. Zámek je otevřený od 10 do 16 hodin.
1: Počasí.
0: Před námi je příjemná říjnová neděle, bude jasno až polojasno a teploty se dostanou na 18 až 21 stupňů. Na horách čekáme 14 až 17, večer oblačnosti přechodně přibude.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Nemusíte se bát, bleskovka ta nebude na ostří nože, bleskovka bude velice laskavá a dneska soutěžíme o jeden hrneček s logem Českého rozhlasu Hradec Králové. Doufáme, že se vám bude líbit. A o čem to dnes bude? Na podzim se v kapsách objevují věci, které tam po zbytek roku nenajdete, třeba lesklý kaštan. Je příjemný do ruky, ale podle staré lidové tradice by měl umět ještě něco navíc. A právě na tuto tradici míří dnešní bleskovka. Proč si lidé dávali dříve kaštan do kapsy? Za A měl přinášet štěstí a léčit, za B měl odpuzovat hmyz a nebo za C podle jeho barvy poznávali, jak tuhá bude zima. Český rozhlas Hradec Králové, tady je Kateřina Prouzová, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Tomáš a já si myslím, že Ačko.
1: Myslíte si, že měl přinášet štěstí a léčit?
2: Ano.
1: Tomáši, vy jste to řekl naprosto suverénně. Nosíte takhle kaštany po kapsách, když jsou?
2: Nenosím.
1: A možná byste měl, já vám to vysvětlím, z kaštany se pojila i řada lidových představ. Dávali se například pod postel, kde měli člověka chránit před nachlazením nebo revmatismem. No a neměli skutečně ten léčebný účinek, to víme, ale zkrátka měli přinášet to štěstí. Třeba i vám nějaký ten kaštan štěstí přinese. Tak gratulujeme.
2: Děkuju.
1: Zůstaňte na telefonní lince, dohodneme se, jak si hrneček převezmete a na zítřejší bleskovku se můžete těšit opět ve stejném čase. Bleskovka.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Maršov u Úpice na Trutnovsku zruší už oznámené referendum k výstavbě větrných elektráren v obci. Obyvatelé v něm měli hlasovat 9. a 10. října spolu s obecními volbami. Důvodem zrušení referenda je nedodržení potřebných lhůt pro jeho organizaci. Zastupitelé tak na mimořádném jednání 8. října kromě zrušení oznámeného referenda rozhodnou o novém termínu. Stávající pobočka České pošty v Lázních Bělohradě ukončila svůj provoz. Tuto službu začne od zítřka poskytovat Pošta Partner. Lidé ji najdou v prodejně potravin na náměstí a otevřená bude každý všední den. Na hradě Rabštejnek u Chrudimi začíná série podzimních akcí. Zříceninu získali v roce 2014.

0: kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici 32 v Jíčíněvsi na Jičínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 7 hodin 40 minut a my se teď připomeneme jedny velké narozeniny. Oskara má doma, pouta se vyzkoušela nedávno. Susan Sarandonovou 24. září zadržela newyorská policie při protestu proti izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi. Hvězda filmu Thelma a Louisa nebo Mrtvý muž přichází dnes slaví osmdesátiny.
1: Původně si chtěli jen o víkendu odpočinout. Nakonec prchají před policií a odmítají se vrátit do života, ve kterém za ně rozhodují ostatní. Susan Sarandonová jako rázná Louisa a Gina Davisová jako zpočátku nesmělá Thelma. Dvě kamarádky, otevřený kabriolet a cesta, která se v roce 1991 stala jedním z nejslavnějších filmových příběhů o ženské svobodě. Obě herečky za něj získaly Oscarovou nominaci. Sarandonové tehdy bylo 44 let a za sebou už měla pestrou kariéru. Třeba v kultovním muzikálovém hororu Rocky Horror Picture Show hrála nevinnou Janet, která se ocitne na velmi neobvyklém zámku. V Čarodějkách z Eastwicku zase jako violončelistka objevovala vlastní touhy i moc a vedle Cher a Michelle Pfeifferové pomáhala skrotit ďábelsky svůdného Jacka Nicholsona. Od rozpustilosti ale dokázala přejít k rolím, ve kterých jde doslova o život. V Lorenzově oleji bojuje jako matka o záchranu nemocného syna. Nejslavnější ocenění nakonec přinesla žena, jejíž síla spočívá hlavně ve schopnosti naslouchat. How can you sit with that scum? I'm just trying to follow the example of Jesus, who said that every person is worth more than their worst act. Řeholnice Helen doprovází vraha čekajícího na popravu. Nesnímá z něj odpovědnost, ale odmítá v něm vidět jen jeho zločin. Film Mrtvý muž přichází natočil Tim Robbins a Sarandonová za něj v roce 1996 získala Oscara. Proměnila tak až svou pátou nominaci. And the Oscar goes to Susan Sarandon and Dead Man Walking. Oh my. Thank you. Members of the Academy for including me in the fine presence of these other great actors. Do veřejných sporů přitom vstupuje i mimo filmové plátno. Před týdnem ji policie zadržela před sídlem OSN v New Yorku při demonstraci proti Benjaminu Netanyahuovi. Krátce na to ji po ověření totožnosti propustila. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Dnes si připomínáme Světový kosmický týden, právě 4. října 1957. Sovětský svaz vypustil Sputnik 1, první umělou družici Země. Na dnešní poměry to bylo překvapivě jednoduché. Lesklá koule měla průměr pouhých 58 cm, vážila ale téměř 84 kg. Neměla kamery, vysílala jen jednoduché pípání, které mohly zachytit radioamatéři po celém světě. Zemi obletěla zhruba za hodinu a půl. V lednu 1958 schořila v atmosféře, ale stačila odstartovat kosmické závody a otevřít lidstvu cestu do vesmíru. A kam se dnes vydáte vy?
1: Počasí.
0: Nemusíte zrovna do vesmíru, ale vyplatí se naplánovat si něco venku. Čeká nás jasno až polojasno a odpolední teploty mezi 18 až 21 stupně. Na horách naměříme 14 až 17 a večer se obloha přechodně zatáhne větším množstvím mraků.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
0: Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na Zemi, to vám řekne Martin Písařík. Už za chvíli. Do té doby Ota Baláš a Bára Basiková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Jiří Korn, té, co snídá, pokud snídáte, tak vám přejeme dobrou chuť. Za 4 minuty tady bude 8. hodina a zprávy s Alenou Brantovou. Důležité informace získáte. Začínají další vlakové výluky a cestujícím v Hradci a Králové a Jaroměři poradí koordinátoři.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Bylo 8 hodin. Kvůli rekonstrukci Hradeckého nádraží jsou aktuálně výluky na třech tratích. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Čeští fotbalisté stále čekají na body v Lize národů. Ve Španělsku prohráli 1-3 a dnešek bude slunečný s teplotami do 21 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Na třech vlakových tratích jsou výluky, které souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. Vlaky na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí tak nahrazují autobusy. Cestujícím na nádražích v Hradci Králové a Jaroměři pomáhají s orientací koordinátoři.
5: Nejdelší omezení čeká cestující na trati do Jaroměře, kde náhradní autobusy pojedou až do 12. prosince. Speciální koordinátoři správy železnic cestující nasměřují ke správným stanovištím. Stavební práce uvolní prostor pro novou kolej, bezbariérová nástupiště a moderní zabezpečení. Celková úprava Hradeckého uzlu bude hotová v roce 2031. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Obyvatelé Hrádku na Hradecku budou rozhodovat o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Podle vedení Hrádku má obec lepší možnosti než církev při získávání peněz z různých dotací na opravu památkově chráněného kostela. Protože jde o závažné majetkové rozhodnutí, vypsala obec k věci referendum. Konat se bude souběžně s komunálními a senátními volbami 9. a 10. října. Zájemci o 3měsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
6: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
4: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny tři typy dluhopisů budou opět v nabídce ve třetím vánočním upisovacím období, které bude spuštěné zřejmě v listopadu. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. I po třetím zápase v elitní skupině této soutěže tak stále čekají na první bod. Dřív podlehli Chorvatsku a Anglii. Situaci komentuje záložník národního týmu Roman Macek.
7: Tak samozřejmě třetí porážka, ale podívejme se, proti jakým soupeřům hrajeme, takže myslím si, že není potřeba se bavit o náladě, je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme, a to je, myslím si, během tohle srazu to nejdůležitější.
4: Reprezentační sraz zakončí Češi v úterý utkáním v Londýně s domácí Anglií. Počasí. Čekáme jasno až polojasno, večer přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměří 14 až 17. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné dobré ráno, 4 minuty po 8 hodině vám stále přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové Kateřina Prouzová. Co nás čeká? Aktuální informace o počasí, podíváme se do kalendária, kdy připomeneme nejen významná výročí, ale hlavně se podíváme na to, komu máte dnes popřát k svátku. A také pro vás máme výlet do Úpice na Trutnovsku. Tam uctili památku mecenáše a průmyslníka Richarda Moravce a podrobnosti vám nabídneme už za pár minut. Do té doby například zpěvačka Olga Lounová.
0: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Úpici na Trutnovsku v sobotu předali čestné občanství in memoriam Richardu Moravcovi. Ten se před druhou světovou válkou významně zasloužil o rozvoj města. Před nacisty pak uprchl do Kanady. Součástí celodenního programu byl také křest knihy Dva světy Richarda Moravce a odhalení jeho pamětní desky. Do Úpice kvůli tomu přijeli téměř 40 jeho potomků z několika zemí světa. A ti také místní škole bratří Čapků předali finanční dar v hodnotě téměř 1 000 000 korun, 200 000 korun na vybudování dětského hřiště.
1: Udělení čestného občanství Richardu Moravcovi přivedlo do městské síně na slavnostní den několik desítek zahraničních i úpických hostů. Ti všichni se po skončení dopoledního programu přesunou na náměstí před Městské muzeum, kde je připravené odhalení pamětní desky.
2: Je tady mnoho zajímavých lidí a mezi nimi také předseda historické komise města Úpice, Petr Kalousek. Mě zajímá jedna věc jediná, kdo to byl?
3: Richard Moravec byla významná osobnost tady v Úpici, která se zasadila především za první republiky o rozkvět Úpice, o rozkvět průmyslu v Úpici a nebyl to jenom takovej ten kapitalistický průmyslník, ale opravdu to byl lidumil, člověk, který myslel na sociální věci, myslel na všechno, co se týkalo třeba umění, sběratel, to byl filantrop, prostě nádherný člověk, tuto postu si zaslouží.
2: Před nacismem vlastně uprchl z České republiky a dostal se do Kanady a tam si zařídil všechny ty potomky, kteří přijeli sem do Úpice dneska.
3: Přesně tak a dokonce jeho děti jsou světového významu významné kulturní osobnosti.
2: Takže pokračují v odkazu svého dědečka, tatínka, strýce a tak dále.
3: Přesně tak.
2: Tak já vám moc děkuju a my se teď pomaličku přesuneme na náměstí, kde se bude odhalovat pamětní deska.
3: Je to tak, budeme se těšit s otevřením takzvaných schodů paměti, které tam vzniknou dneska u Městského muzea a bude odhalena Richardu Moravcovi pamětní deska.
2: Sešli jsme se tentokrát ve venkovních prostorách před základní školou bratří Čapků, kam vlastně potomci Richarda Moravce primárně přijeli. Mám tady paní překladatelku Lucí Němečku, takže já bych poprosila, jestli by se mohli představit.
4: Sure. I am a grandson
2: of Richard Moravec. Vnuka Richarda Moravce, Johna Moravce. Richard Moravec měl 4 děti, to je vlastně potomek nejstaršího syna Herberta Moravce. Odkud jste přicestoval?
4: The United States from Ohio.
2: Vás se tady sešla poměrně veliká skupina potomků, konkrétně téměř 40 lidí. Znáte se všichni navzájem?
4: Mostly. But there are descendants.
2: Většinou se známe, ale jedná se tady o potomky jak Richarda Moravce, tak Richardovy sestry, Richardovy tety, jeho vlastně manželky,
4: strýc.
2: Kdo vlastně mohl za tohleto rodinné setkání, kdo ho dal dohromady? Takže začalo to vlastně od mojí sestry a sestřenky, které byly teda v České republice a zjistili, že Úpice pořádá poctu Richardu Moravcovi, takže vlastně byli rádi a přidali se, takhle vzniklo to setkání.
1: Rodina Richarda Moravce v Česku ještě několik dnů zůstává, chtějí se totiž podívat na další místa, která znali z jeho vyprávění. Z Úpice Jana Házová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin 17 minut a jaké bude dnes počasí?
1: Počasí.
0: Myslím, že nás výrazně nepřekvapí, ale o tom už více Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak co nás dneska čeká, povídejte.
2: Dneska nás čeká další příjemný den, tlaková výše stále bude ovlivňovat naše území, večer potom nás začne ovlivňovat mělká brázda nízkého tlaku vzduchu. Jasno až polojasno přes den, večer potom přechodně až oblačno. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rostové podmínky ráno a večer nepříznivé, přes den pak mírně nepříznivé a bio to je na jedničce mírná zátěž.
0: Ono to vypadá, že nám tohleto krásné počasí ještě chvíli vydrží, ale pojďme se také podívat, jak bude hlavně v noci.
2: V noci zase budeme mít takovou chladnější noc, chladný ráno. Ty teploty se nejčastěji budou pohybovat od 9 do 6. Budeme mít většinou polojasno, výjimečně se utvoří nějaká mlha. No a na Broumovsku tam ty teploty spadnou zase ke 2 až 1 stupni Celsia a nějaký přízemní mrazík. Vítr slabý proměnlivý do 3 metrů nebo nebude foukat vůbec. No a zítra přes den ráno polojasno, nějaká výjimečná mlha, bude se to rozpouštět rychle, no a v průběhu dne postupně bude oblačnost ubývat až na jasno. 19 až 22 stupňů Celsia budou zítřejší maximální teploty, na horách 14 až 17 a vítr slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: My jsme se poměrně tímhletím krásným počasím namlsali. Vy jste včera říkal, že to má vydržet do středy, takže příští týden dočkáme se vůbec nějakých srážek, protože na čem se asi shodneme, že je docela velké sucho.
2: Je to pravda, velké sucho je. Ty srážky by se tady měly objevit ve čtvrtek, kdy v odpoledních hodinách od západu by se sem měla nasunout fronta studená, ta přinese srážky. Nemělo by jich být za stolik, nicméně sláva za každou kapku, ale rozhodně podzemí vodám to nepomůže. Takže od čtvrtka pak počítáme už s tou zvětšenou oblačností a od pátku vlastně i nízké, relativně nízké teploty 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Hodil by se nějaký vyvolávač deště. Děkujeme za informace. Mějte se krásně a hezkou neděli.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: feeling.
1: They ain't gonna hurt Lambert.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Neděle 4. října. Svátek slaví František. To znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžaslí diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
7: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
6: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
8: Odvaha, chlapci, síla, vášeň.
2: Chlapci.
6: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, kterému předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
9: Dělám to nerad, ale musí to být o bušku.
6: Osmdesátku má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Základní a mateřská škola Bratří Čapků v Úpici přijala finanční dar v hodnotě téměř 1 200 000 korun od potomků průmyslníka a mecenáše Richarda Moravce. Ten uprchl před nacisty do Kanady. Včera se stal in memoriam čestným občanem města. Muzeum Krajky ve Vamberku na Rychnovsku je i dnes pro návštěvníky zavřené. Důvodem je preventivní ošetření sbírkových předmětů insekticidním plynem. Pracovníci muzea tak chrání exponáty před škůdci, kteří by je mohli poničit. Čím dál víc učitelů používá při výuce umělou inteligenci. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Speciální školní aplikace pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin nebo při způsobením výuky jednotlivým žákům. Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Čeští fotbalisté prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Oviedu 1-3. Čtvrtý a poslední zápas v této reprezentační přestávce odehrají Češi v úterý. V Londýně nastoupí proti Anglii. Ta v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. Čekáme jasno až polojasno, večer přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů a na horách naměří 14 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: V éteru Českého rozhlasu Hradec Králové dupe hezky. Ivone Přenosilová, teď je hodin 8 a k tomu 38 minut a my se podíváme na naši oblíbenou rubriku.
1: Hezky česky.
0: Slovo dostává Královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová. Zdeněk Novák už je připravený a dnes budeme opět odhalovat chyby.
2: V Hezky česky opět pokračujeme s výpisky Dagmar Magincové, co kde pochytila, co kde bylo hezky česky, nehezky nečesky. Tak třeba jste našla, mám tu seznam, v přilehlých džínách. Přilehlá je ulice možná.
3: Přesně. To slovo přilehlý znamená sousední, ležící v těsné blízkosti. No, ty džíny jsou spíš přiléhavé, tedy těsně obepínající. No a to je malinký rozdíl, ovšem před 100 lety, kdy se zase džíny tady nenosily, bychom to tak říct mohli. Dneska už to je spíš otázka toho, že někdo tuší, že to slovo je blízko.
2: Teď nás čeká perla za zazděnou zdí. To je pěkný jazykolam.
3: Za zazděnou zdí starého domu. Bylo to nějaký hrozně napínavý článek, už si tedy nespomenu o čem. A někdo se do toho tak položil, že místo zazděného otvoru tam rovnou šoupnou tu zeď.
2: Hodně úsměvný je i umělý plast.
3: Tak, když si uvědomíme, že plast je umělá hmota, tak je tu řečeno umělá hmota.
2: Nemáme přírodní plast.
3: Ale pokud by někdo opravdu chtěl říct umělý plast, tak tenhle způsob vlastně představuje jistou stylistickou figuru, ale musela by to být nějaká hodně vysoká literatura, kde by šlo o to, že těmi synonymy nebo opakováním nějak poutáme pozornost na to, co chceme říct, dáváme na to důraz.
2: A ještě tu máte pár ukázek z vašich oblíbených kvízů, tak jsem s nimi.
3: Tam to není tak dramatické. Třeba znáte chemický vzorek kuchyňské soli. To je takový překlep, ale hezký.
2: Chemický vzorec.
3: Tak.
2: Je to tak. A trocha slovenštiny na závěr.
3: Ano. Český kvíz o slovenštině, kde otázka zněla, jak se po slovensky řekne rampouch. Po slovensky, česky, slovensky, bez té předložky.
2: A jak se řekne rampouch?
3: Cencůl.
0: Stále platí, že se na nás můžete obracet se svými dotazy, a to buď písemně na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové, nebo jednoduše e-mailem. Naše adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Dnes je 4. října a toto datum patří i jednomu z nejslavnějších vlaků historie. Právě dnes v roce 1883 vyjel z Paříže na slavnostní inaugurační cestu Express de Orient, pozdější Orient Express. Cílem byl Konstantinopol, dnešní Istanbul, a cesta trvala zhruba 4 dny. Jenže celou trasu tehdy vlak ještě projet nedokázal. Cestující museli přes Dunaj trajektem, pak pokračovali dalším vlakem a poslední část přes Černé moře absolvovali parníkem. Přímé železniční spojení přišlo až v roce 1889. A ještě jedna zajímavost. Při úplně první jízdě tohoto spoje v červnu 1883 dostali cestující pro jistotu doporučení, aby se sebou vzali střelnou zbraň. Luxusní cestování mělo tehdy k dnešnímu pohodlí ještě docela daleko.
1: Počasí.
0: První říjnová neděle nabídne hodně slunce a teploty až kolem 21 stupňů, na horách bude 14 až 17. Přes den čekáme jasnou až polojasnou oblohu, večer přechodně oblačno a vítr bude po celý den jen slabý.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Pohled na hodiny ukazuje 8 hodin 49 minut a tak mohu říci, že naše společné nedělní ráno pomalu končí. Pokud vás dnešní slunce vytáhne ven, možností je dost v Hradci Králové. Můžete fandit běžcům na půlmaratonu a maratonu nebo si na nádraží projít historický legiovlak. V Ratibořicích ukazují, jak vypadal podzim na venkovském šlechtickém sídle a v Krkonoších můžete vyrazit na pouť ke kapličce svatého Františka. A jestli zůstanete u rozhlasového přijímače, po 9. přijdou zálety Aleny Zárybnické. Jejími hosty budou lanovkáři Václav Janda a Jiří Kolín. Po 10. se v pochoutkovém roce budou péct kynuté rohlíčky máčené v másle. A po 11. přijde na řadu magazín o životním stylu Šarm. Ode mě je to pro dnešek všechno. Užijte si krásnou slunečnou neděli. Pěkné počasí nám podle předpovědi vydrží až do středy, tak ať z něj stihnete vytěžit co nejvíc. Od mikrofonu se loučí Kateřina Prouzová.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V těchto dnech si připomínáme nedožité 90. Václava Havla. Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji. Hradečtí stolní tenisté si poradili v extralize s Libercem a dnešek bude slunečný s teplotami do 21 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Tradičním pochodem z Trutnova na Hrádeček si včera lidé připomněli výročí narození Václava Havla. V trutnovském pivovaru pracoval v 70. letech. V podkrkonošské osadě Hrádeček si Havlovi už dřív pořídili chalupu. Dramatik a bývalý prezident by své 90. narozeniny oslavil zítra. Na ten den jsou naplánované další vzpomínkové akce i v Hradci Králové. Například Klicperovo divadlo pořádá na letní scéně setkání s názvem Květina pro Václava Havla. V univerzitní knihovně v kampusu na Soutoku se chystá společná četba Havlových textů a divadlo Jesličky Josefa Tejkla uvede hru Audience. Královéhradecký kraj podpoří úpravu běžeckých lyžařských tras v zimě částkou 3 miliony korun. Schválili to krajští zastupitelé. Peníze půjdou na tratě v Krkonoších, Orlických horách a taky v Kladském Pomezí. Stopy se podle sněhových podmínek budou upravovat od prosince do konce března.
3: V části Krkonoš na území Královéhradeckého kraje je naplánovaná úprava zhruba 520 km běžeckých tras. V Orlických horách je síť dlouhá asi 290 km. Se stejným rozsahem tratí počítá projekt také v Kladském Pomezí. V Orlických horách se kromě úpravy stop počítá s opravou a doplněním turistického značení a modernizací zařízení pro sledování jejich aktuálního stavu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Těžší obytné vozy by od příštího roku mohly na dálnicích jezdit až 100-kilometrovou rychlostí. Doteď můžou jet nejvýš 80. Změnu plánuje ministerstvo dopravy v připravované novele zákona. Podle rezortu by tak obytná auta lépe držela tempo s ostatními vozidly. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny.
2: Sport.
1: Stolní tenisté Sokola Hradec Králové zažívají úspěšný vstup do extraligové sezony. Po 4 kolech jsou v tabulce na průběžném 2. místě, když v posledním duelu porazili 3-1 na zápasy Liberec. Podle týmové jedničky Františka Onderky hrálo významnou roli i domácí prostředí.
4: Tady v Hradci to je specifické prostředí, máme stoly, na kterých se to hodně zastavuje a každý soupeř to tady má těžké, takže jsem rád, že tady doma vyhráváme. Tady doma jsme určitě silnější než venku.
1: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6-4 a 6-3. V osmifinále nastoupí proti Rakušance Krauzové.
2: Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, večer přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 14 až 17. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku si dejte pozor na silnici číslo 14, kde se v obci Mladé Buky srazila dvě osobní auta. S opatrností je místo nehody průjezdné.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Jsme znovu v terénu, mimo rozhlasové studio, ostatně možná to kolem nás dnes často uslyšíte. Tentokrát jsme na kraji Špindlerova mlýna, kde už od jara probíhá čilý stavební ruch. Nové mosty, lanovky, srdce propojení obou hlavních částí Špindlerovského lyžařského areálu. Mým hostem dnes bude muž, který ví o každém šroubku, nýtku, vrutu, o každé matce, o každém centimetru kabelu, trubky, kousku betonu, hlíny, zkrátka ovšem, co až se pěkně dohromady vyladí, bude fungovat jako dobře namazaný stroj. Jiří Kolín, vedoucí provozu, náčelník lanových drah. Ptát se budu na detaily i na to, co všechno je potřeba udělat pro to, aby areál splňoval všechny podmínky toho, jak by moderní středisko na takhle krásném místě mělo vypadat. Jsem ráda, že nás posloucháte.
2: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Jiří Kolín pochází z rodiny lanovkářů. Začínal tady ve Špindlerově mlýně jako brigádník a po vysoké škole se sem vrátil. Já jsem si dovolila, Jiří, a dovolím si tě v našem rozhlasovém rozhovoru tykat, protože už se nějaký ten pátek máme a jsem moc ráda, že nás teď spolu s rozhlasovými posluchači vezmeš do zákulisí, necháš nás nahlédnout pod pokličku toho, jak se staví nové lanovky. Děkuju.
1: Ahoj, Aleno, a zdravím posluchače Českého rozhlasu ze Špindlerova mlýna.
0: Když jsem řekla, že stojíme na parkovišti P1 na místě, které podle mě bude srdcem dobře namazaného stroje. Souhlasíš?
1: Určitě. Podle toho, kolik jsme tomu věnovali času, já osobně na tom pracuju více jak 20 let, takže věřím, že to bude fungovat nejlíp, jak nám naše podmínky umožnily.
0: A v té souvislosti se chci zeptat, kdy jsi poprvé, možná to dokonce bylo z úst tvého tatínka Huberta, slyšel o tom, že je třeba tu Špindlerovskou a Medvědínskou stranu areálu spojit dohromady v jeden celek, tak abychom nemuseli používat skibusy, abychom zkrátka nemuseli po městě jezdit autem či jinou dopravou, aby jsme si to zkrátka odseděli na lanovkách.
1: Je to tak, samozřejmě tahle ta myšlenka je starší než moje přítomnost ve Špindlerově mlýně, která je tedy už více jak 20 let. Původní myšlenky začaly vznikat, myslím si, že tak 30 let zpátky. Nebyla to ještě přesně idea, kudy by se to propojení mělo vytvořit, ale ta myšlenka samotná propojit stranu svatého Petru s Medvědínem opravdu vznikala už před 30 lety. Ta geneze toho projektu byla jak na houpačce. Zpočátku to vypadalo daleko jednodušeji, a postupem času, kdy projekt získával už jasné obrysy, jasné linie, kudy povedou lanovky, kudy povedou sjezdovky, tak vše probíhalo vždy v úzké spolupráci s vedením Krkonošského národního parku a tam jsme museli dojít ke kompromisu, tak aby areál nepoškodil krásnou přírodu Špindlerova mlýna a zároveň byl ten projekt dostatečně atraktivní pro lyžaře a měl ekonomický smysl.
0: Jiří Kolín, posloucháte Zálety.

0: záletech jsme znovu mimo rozhlasové studio, točíme pro vás na kraji Špindlerova mlýna v lokalitě, která se jmenuje Bedřichov, a právě tady se buduje propojení medvědínské a pláňské svatopetrské strany Špindlerova mlýna pro lyžaře. Já jsem zaregistrovala první takové změny už jako lyžař minulou zimu. Otevřena byla část nové sjezdovky Přehradní, vzpomínám si dobře?
1: Ano, je to tak. Já si dokonce myslím, že částečně by už byla sjezdovka Přehradní otevřená předloni. Samozřejmě to bylo vše podřízeno aktuálním sněhovým podmínkám, ale v loňské sezóně už byla sjezdovka velmi hodně využívána. Ta sjezdovka je velmi kvalitní, má fantastický sklon, minimální příčný sklon, což je velmi příjemné pro lyžaře. Jedná se o sjezdovku, která je v horní části modrá, ve vrchní části dále červená, modrá a takhle pokračuje až dolů. Velmi, velmi příjemný profil pro všechny typy a zdatnosti lyžařů.
0: Která z těch částí nového propojení je nejsložitější? Logisticky, finančně, jakýkoliv přívlastek dáš?
1: Osobně si myslím, že nejsložitější je letošní samotná stavba, kdy se nám na velmi malém prostoru mísí obrovské množství firem, profesí. Doděláváme most přes Labe, stavíme nový most přes hlavní komunikaci do Špindlerova mlýna, samozřejmě samotnou technologii lanovky, doděláváme zasněžování na sjezdovce Přehradní a na dolní části sjezdovky Lesní. Takže hlavní část prací je na velmi malém prostoru na parkovišti P1, ale další práce se rozdělují po obou stranách lyžařského areálu. To je za mě asi nejsložitější na celé výstavbě propojení.
0: Jeden den jsem odjížděla ze Špindlerova mlýna a žádná mostní konstrukce neexistovala. Druhý den jsem se vracela a už jsem podjížděla pod mostem. Fakt to byla otázka pár hodin?
1: Takže mluvíš tedy o mostu přes silnici do Špindlerova mlýna.
0: Přesně tak.
1: Ano, tahle akce byla velmi detailně plánována a koordinována, protože probíhala v hlavní letní sezóně, takže jsme nechtěli omezit provoz návštěvníků Špindlerova mlýna. Stavba teda probíhala v noci, začali jsme kolem 2 hodiny raní, a naštěstí nás poměrně tlačil čas, protože v té době zrovna byly poměrně hojné bouřky, takže díky šikovnosti, kvalitní přípravě jsme zvládli všechny mostní oblouky, konstrukce smontovat a usadit během té jedné noci.
0: Václav Janda je projektovým manažerem propojení ski areálu ve Špindlerově mlýně mezi medvědínskou a pláňskou stranou. Kdyby si měl jednou větou, Václave, říct, proč je to důležité?
2: Jednou větou, to je dost složitý, bezpečnost a zároveň pohodlí pro lyžaře.
0: Představ nám, prosím, propojený ski areál v číslech.
2: Propojení v číslech je jednoduchý. Pro mě jednoduché čísla jsou to 2 lanové dráhy, 1 velký parkovací terminál, 2 kopce a spoustu spokojených lyžařů, který jsou vlastně v těch číslech nejvíc zahrnutý.
0: Když budeme představovat novou lanovku, která pojede už letos v zimě, zkusme ji popsat tak, abychom rozuměli tomu, co nás čeká.
2: Je to prakticky úplně jednoduchý. Lanová dráha Audiolan Přehradní prakticky kopíruje design, kterou všichni známe ze svatého Petra, stávající 6-sedačková bublina, nejvyšším komfortu sedadel, vyhřívaná.
0: A teď vize budoucnosti. Další část, tedy nová lanovka, která bude propojovat to parkoviště P1, mu říkáme, hlavní terminál, s tou medvědínskou stranou kopce. Ta bude stát až příští zimu, tak jak bude vypadat?
2: Bude se jednat o nejnovější, nejmodernější lanovou dráhu z provincie Doppelmayr. Jedná se o 10-místnou kabinu, která by měla vyjít z lyžařského terminálu P1 na stranu Medvědína, ale původní plán byl tak, že bude končit pod hranou sjezdové tratě Červená Medvědín, ale povedlo se nám prakticky s šéfem Lanových dráh a investičním oddělením dostat ten terminál Lanové dráhy až k Lanům stávající Lanové dráhy Medvědín, takže vlastně prakticky lyžařsky bude přívětivější v tom, že vlastně lyžař se dostane až na hranu sjezdový tratě k přibližovacímu vleku Medvědín a bude si moct vybrat, jestli sližuje Medvědín dolů, anebo může lyžovat část dne na Mísečkách a vrátit se zpátky na medvědínskou stranu a přeližovat. I s ohledem na to, že vlastně Lanová dráha vede skrz obydlenou oblast i nad areálem mateřské školky, tak budou vnášet kompletní vybavení dovnitř kabiny vozu. Vlastně i vybavení té kabiny, otevírání oken bude znemožněno na úplný maximální minimum, aby nikdo nemohl vyhazovat nic z vozu a nemohlo dojít poškození ke zranění účastníků běžným provozu.
0: Václav Janda, posloucháte Zálety a tentokrát rozhovor do záletového rozhovoru s Jiřím Kolínem. Jsem ráda, že nás posloucháte.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Jiřím Kolínem dnes v Záletech mluvím o tom, jak se staví lanovky, a tohle téma budíš jako to hlavní dalších pár minut našeho rozhovoru. Když někdo pozoruje místo, kde vzniká nová lanovka, vidí průsek v lese, který tam už buď byl, anebo který se vystaví, sklad nebo místo, kde jsou uloženy sloupy, místo, kde jsou uloženy buď sedačky, anebo kabiny, a pak se stane v uvozovkách zázrak, jakoby lusknutím prstu, to najednou během pár dnů stojí na místě. Takové vnější pozorování, jaká je, Jiří, realita?
2: Tak realita je malinko složitější, ale opravdu to, co ta samotná stavba lanovky, stavba montáž technologie, tak to už je ta třešnička. Samotné stavbě je opravdu předchází velmi dlouhé práce projektování, navrhování, a tak, jak jsem v úvodu rozhovoru zmínil, vždy se jedná o kompromis, tak, aby lanová dráha měla ekonomický smysl, aby měla minimální dopad na životní prostředí, na vše krásné hory kolem Špindlerova mlýna, přinášela kvalitní lyžování pro lyžaře.
1: Teď pár čísel. Kolik bude mít lanovka sloupů?
2: Lanová dráha bude mít 10 sloupů, dolní stanice začíná v nadmořské výšce 700 metrů nad mořem a horní část, horní stanice lanové dráhy je lehce nad 1000 metrů.
1: Jak dlouho bude trvat jízda směrem nahoru?
2: Jízda směrem nahoru bude trvat kolem 5 minut, to samozřejmě vždycky záleží, jakou rychlostí zrovna lanovku máme puštěnou, a to se vždycky přizpůsobuje podle samozřejmě počtu lyžařů, ale zároveň je rychlost vždycky řízena i podle aktuálních podmínek, zejména co se větru týče.
1: Když mluvíš o větru, tak si vzpomínám, že hodně rizikový nebo často větrem znepříjemněný je výjezd lanovkou na Medvědín. Předpokládám, že tahle nová lanovka teď vedle hromovky, tedy z P1, bude víc chráněná.
2: Je to tak, lanová dráha přehradní nevede až do vrchních partií ski areálu, takže není tak exponovaná větrem, ale i tady se samozřejmě berou velké ohledy na vítr, záleží na rozmístění větroměrů, a já se vždycky snažím tak, aby ta lanovka byla celá navržená tak, aby byla optimálně fungující právě i za hraničních sil větru, a museli jsme minimálně omezovat provoz lyžařský.
1: Posloucháte Zálety, dnes je pro vás, točíme na parkovišti P1 ve Špindlerově mlýně. Mým hostem je Jiří Kolín, vedoucí provozu lanových drah.

0: Když jsme se tady ve Špindlerově míně potkávali. Zajímá mě teď, co všechno je potřeba splnit pro to, abychom novou, nebo abyste novou lanovku uvedli do provozu?
1: Tak tím, že uvádíme do provozu novou nepoužitou lanovou dráhu, což v českých horách není poslední dobou úplně běžné, tak z tohohle pohledu je to samozřejmě všechno výrazně jednodušší a samozřejmě taky ekonomicky náročnější. Takže lanová dráha, tím, že je vyrobená podle posledních norem a předpisů, tak veškeré podmínky, co se provozu týče, splňuje. A ve chvíli, kdy je celá lanová dráha postavená, správně odladěná, nastavená technologie lanové dráhy, tak v první chvíli prochází technickou přejímkou, čemuž se říká technická prohlídka a zkouška uvádění do provozu lanové dráhy. U této kontroly proběhnou zejména zatěžovací zkoušky, kde se ověří kompletní funkčnost lanové dráhy, co se týče samotného zatížení, pohonu, funkce brzd a veškerých systémů, které lanovka obsahuje.
0: Promiň, vstoupím tě do řeči, když mluvíš o té zatěžovací zkoušce, znamená to, že místo pasažérů se na sedačky lanovky dají třeba co? Pytle s pístem, kanistry s vodou?
1: Přesně tak, ne každá sedačka. Polovina vozu lanové dráhy je zatížena nějakým závažím, to je relativně jedno jakým, jenom všechno musí být opravdu přesně správně spočítané, tak aby to odpovídalo požadavkům na samotné zatížení. Takže používají se, jak si sama řekla, pytle s pískem, barely s vodou, oblíbené jsou sudy s pivem, kterých je před sezónou všude dost, takže to bývá poměrně jednoduché a praktické řešení.
0: Já si pamatuju z období toho, kdy jsem ještě letala na větroních, jak důležité bylo lano, ocelové lano mezi větroněm a navijákem. Pokud se přetrhlo, muselo se zaplést. Je to tak, že jakýsi záplet funguje i při tom propojení lanovky, akorát je prostě zkrátka mnohem tlustší a větší?
1: Přesně tak, jak říkáš, v českých horách máme zpravidla běžný systém lanových dráh, to znamená, že dopravní lano je nekonečná smyčka ocelového lana, která je zapletená. Běžný klient si pravděpodobně zápletu dopravního lana vůbec nevšimne, protože celý záplet je proveden tak, aby nebyl vidět, nebyl cítit, neměl vliv na průměr a zejména pevnost dopravního lana.
0: Protahuje se lano s časem?
1: Ano, správně. Dopravní lano lanových drah se časem protahuje. Lanové dráhy fungují 30 let a životnost dopravních lan klidně přesahuje i životnost těchto lanových dráh. Protažení samotného dopravního lana probíhá zejména v prvních 5 letech, kdy dochází ke zmáčknutí duše, což je vnitřní pramen ocelového lana, který je vyroben nyní již z polymeru, který je velmi tvrdý, houževnatý a nová lana, dejme tomu posledních 15 let, které už používají tuto polymerovou duši, tak se protahují velmi málo a většinou stačí během celé životnosti toho lana jedno zkrácení dopravního lana.
0: Zákulisí stavby lanových drah Jiří Kolín, můj dnešní host v Záletech.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: V Záletech dnes přímo na parkovišti P1 ve Špindlerově Mlýně mluvím s Jiřím Kolínem, vedoucím provozu zdejších lanových drah, a opatrně se dívám nikoli na stranu svatého Petra na pláně, ale na Medvědínskou stranu. A už si tak trochu představuji to, jak to tam bude vypadat v dubnu 2027.
2: Tak jak říkáš, když se otočíš přes své pravé rameno, podíváš se nahoru na Medvědín, tak za sebou vidíš již vykácený průsek nové lanové dráhy. Tady odsud z P1 je to krásný, čistý průsek, kde není vidět to nejsložitější úskalí, a to je průchod městem. Tahle lanová dráha nám dala opravdu nejvíc zabrat, co se týče projektování a nalezení toho správného kompromisu se správou Krnáp, s pozemkovými poměry města a samozřejmě samotnými občany Špindlerova Mlýna, kterým tohle byla jediná varianta, která byla průchozí přes správu Krnáp. Tato varianta vede tedy částečně přes sídliště Bedřichov ve Špindlerově Mlýně, a tu samotnou trasu jsme navrhovali tak, aby opravdu minimálně zasahovala do toho prostoru toho sídliště Bedřichov a do soukromí samotných rezidentů Bedřichova.
1: Panuje tu čilý stavební ruch, jsme na parkovišti P1 ve Špindlerově Mlýně. Jenom krátce ještě pojďme k bezpečnosti, která je důležitá, ať už z pohledu toho, kdo provozuje, i z pohledu toho, kdo je účastníkem provozu lanové dráhy, tedy lyžař.
2: Přesně jak říkáš, teď tady máme teda velmi čilý stavební ruch, ale je to přesně jak říkáš. Samozřejmě samotný provozovatel má obrovskou zodpovědnost za bezpečnost samotných lyžařů, ale velká část té samotné bezpečnosti přechází na samotné klienty lyžaře. Lyžaři jsou povinni se řídit předpisy, pokyny, které jsou na lanových dráhách umístěny, a samozřejmě pokyny samotné obsluhy. Ze všeho nejdůležitější, nejzásadnější věc pro bezpečnost lyžaře na sedačkových lanovkách je to, aby bezpečně nasedli, zavřeli si bezpečnostní rám a během výjezdu do horní stanice se chovali klidně a případně dohlédli i na své spolucestující, tak aby všichni nahoru jeli v pořádku a mohli si v klidu užívat lyžování.
1: V okamžiku, kdy se lanovka zastaví, co se začíná dít na těch jednotlivých pracovištích, které obsluhují lanovou dráhu?
2: Tady bych chtěl klienty samozřejmě uklidnit. Lanová dráha, tak jako jakékoliv jiné technické zařízení, se může zastavit. Může to být z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu, může to být z důvodu nějakých technických problémů lanové dráhy. Každá lanová dráha je vybavena nouzovým pohonem a ve chvíli, kdy lanová dráha nemůže pokračovat na hlavní pohon, ať už z důvodu technického nebo z důvodu přerušení elektrického proudu, tak dojde k nastartování tohoto nouzového pohonu a všichni klienti jsou bezpečně vyvezeni do horní stanice na nouzový pohon. Ve chvíli, kdy se ta lanová dráha zastaví, tak samozřejmě nějakou chvíli trvá, většinou to je otázka minut, 5-10 minut, než dojde k nastartování samotného nouzového pohonu nebo případné komunikaci s dodavatelem elektrické energie. Zda je to výpadek jenom chvilkový a je tedy z toho důvodu lepší počkat na obnovení dodávky a nebo rozjet nouzový pohon.
1: V ten moment zachovat klid asi nejdůležitější pravidlo, které platí na jedné i druhé straně.
2: Je to tak, lanové dráhy jsou také vybaveny, většina lanových dráh je vybavena rozhlasem, takže se vždycky snažíme klienty na lanových dráhách informovat o tom, co se děje, tak aby byli v klidu a věděli, že o ně bude postaráno. Tady bych chtěl ještě klienty poprosit, není v žádném případě příhodné volat na 112, na nějaké záchranné sbory, horskou službu a podobně. Pokud se lanová dráha zastaví, tak klienti se nenecházejí žádné nebezpečné situaci a není proto vhodné, aby blokovali tyto urgentní linky horské služby nebo 112, které mají a potřebují třeba v tu chvíli řešit opravdu akutní problémy a osudy někoho v nebezpečí.

0: S Jiřím Kolínem dnes v Záletech mluvím o tom, jak se staví lanovky. A poslední otázku v Záletech vždycky klade umělá inteligence, tak jsem sama zvědavá, jakou si připravila pro Jiřího Kolína. A využívá tvé dlouholeté zkušenosti a ptá se na to, kdyby si měl porovnat provoz lanovek v době, kdy si ve Špindlerově mlýně jako brigádník začínal, s dnešním provozem lanovek a novými technologiemi. V čem je ten největší skok?
1: No, tak abych byl úplně upřímný, tak za těch 20 let, nebo lehce přes 20 let, co v tom provozu jsem, tak úplně zásadní skok v samotném provozu lanových drah není. Je zvýšená pozornost na celkovou bezpečnost klientů, na celkovou spokojenost všech lyžařů. Dříve prostě nebylo nutné řešit úplně každé detaily, nástupiště se často upravovali ještě krumpáčema a nějakými hrably. V dnešní době už klient opravdu chce maximální kvalitu a komfort, takže většina nástupiště je upravována strojově. Snažíme se nové lanovky, aby byly maximálně komfortní, a to ale platí od jak tě živa, aby ty lanovky byly vždy ve 100% připravenosti a 100% funkční, připravené k provozu, tak aby nedocházelo k žádným odstávkám z důvodu technických.
0: Říkala jsem na začátku, že si připadám jako v srdci nového propojení, tak ještě si s tím slovíčkem srdce ve své poslední otázce pohraju. Kdy ti, Jiří, spadne kámen ze srdce?
1: Já s oblibou říkám, že já mám Vánoce na Velikonoce, protože Vánoce jsou samozřejmě hlavní lyžařská sezóna, mám nejvíc práce, úplně to nenesou libě členové mé rodiny, kteří jsou naštěstí sami aktivní lyžaři, takže můžu samozřejmě své práce využívat i k jejich uspokojení. Kdy mě spadne kámen ze srdce při této stavbě nebo po této stavbě? No, asi první bude po konci letošní sezóny, která, jak věřím, bude úspěšná. Potvrdí se, že vše jsme vymysleli a navrhli správně a že to funguje podle našich představ a klienti budou spokojení.
0: Já se na to moc těším a jestli nám pomůže s prvním sněhem svatý Petr a nebo technologie, výroba technického sněhu, to už hold necháme na přírodě. Buď to bude tak, anebo onak. Tak moc krát děkuju.
1: Taky děkuju a těším se někdy příště.
0: Uvidíme se na kopci. Jiří Kolín, můj dnešní host v Záletech. A pěknou neděli přejeme vám všem.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Potomci průmyslníka Richarda Moravce věnovali škole v Úpici přes 1 000 000 korun. Opočno má svou první fotovoltaickou elektrárnu. Do osmifinále tenisového turnaje v Pekingu dnes prošly už 2 Češky. A neděle bude většinou slunečná s teplotami do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Základní a mateřská škola Bratří Čapků v Úpici přijala finanční dar v hodnotě téměř 1 200 000 korun od potomků průmyslníka a mecenáše Richarda Moravce. Ten uprchl před nacisty do Kanady. Včera se stal čestným občanem města in memoriam. Na předání ocenění přijelo do Úpice víc jak 40 potomků z celého světa. Dar předali řediteli školy Martinu Zakouřilovi.
2: Peníze využijeme na kompletní vybudování dětského hřiště, který zatím naše škola nemá, a využívat ho budou především děti naší školy, především školní družina.
1: Opočno má novou fotovoltaickou elektrárnu. Vznikla na střeše objektu v areálu bývalé nemocnice, kde město zároveň dokončuje nové ordinace pro ambulantní lékařskou péči. Vyrobená elektřina bude sloužit hlavně pro jejich provoz, například pro osvětlení, rekuperaci nebo vytápění tepelnými čerpadly. Přebytečnou energii bude město sdílet s dalšími svými objekty, například s městským úřadem. Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura dodává.
3: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací. Sport.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková porazila na tenisovém turnaji v Pekingu Viktorii Golubicovou ze Švýcarska 6-2, 6-1 a postoupila do osmifinále. V něm si zahraje i Nikola Bartuňková, která senzačně vyřadila světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou 6-4 a 6-3.
0: Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, večer přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměří 14 až 17. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na D11 si dejte pozor cestou do Prahy. Mezi Stým a 108. kilometrem cestáři provádí údržbu zeleně a uzavřeli proto odstavný pruh. Projíždějte tímto úsekem opatrně. Omezení potrvá do 17 hodin.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak porotci Naďa Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 tisíc kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, si má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten drohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Náhra.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale...
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: Ano, a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou. A pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másle ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora, společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba

0: A především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
1: Na začátku jsem měla úplně modrý teda jakoby ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
0: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
1: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zbyde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
0: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
1: Mě to hrozně chutná, ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
0: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
2: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako dezert, takže jako to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak ved z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru, kdo slyšel nějaký recept od něj, podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začalo už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradečtí obyvatelé můžou hlasovat o participativním rozpočtu. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. V Pardubicích budou plochodrážníci závodit o 78. zlatou přilbu. A dnešek bude slunečný s teplotami do 21 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Lidé v Hradci Králové rozhodují o tom, které nápady zlepší život ve městě. V říjnovém hlasování participativního rozpočtu vybírají ze 13 finálových návrhů.
5: Hlasovat můžou všichni, kteří v Hradci Králové žijí, pracují nebo studují, a to celý říjen v aplikaci Munipolis. Radnice má pro vítězné projekty připravených 10 milionů korun. Lidé udělují kladné i záporné hlasy ve dvou kategoriích, pro malé a velké úpravy veřejného prostoru. Výsledky třetího ročníku akce Probuď Hradec zveřejní město na začátku listopadu. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Stávající pobočka České pošty v Lázních Bělohrad ukončila svůj provoz. Tuto službu začne lidem od zítřka poskytovat Pošta Partner. Lidé ji najdou v prodejně potravin na náměstí a otevřena bude každý všední den. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
6: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
3: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc.
7: Sport.
3: Na pardubickém plochodrážním oválu ve Svítkově se bude znovu závodit o zlatou přilbu. O tuto unikátní trofej se pojede už po 78. Na startu bude jako tradičně 36 závodníků, mezi nimi i 4 Češi. Po 9 letech by rád uspěl i pardubický závodník Václav Milík, který je posledním českým vítězem tohoto závodu.
8: Za mě je zlatá přilba jeden z nejlepších závodů světa, takže každý rok se budu snažit být prostě připravený. Tenhle ten rok jsem připravený. Měl jsem dobrou sezónu, takže si myslím, že by to mohlo klapnout.
3: Závod odstartuje už za hodinu.
4: Počasí.
3: Dnešní předpověď slibuje jasno až polojasno, večer přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměří 14 až 17. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: S objížďkou stále počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
7: První říjnový šarm je tady a Lada Klokočníková přeje jako vždy příjemné chvíle s magazínem i o tom vašem životním stylu. Tento týden skončilo hlasování v anketě Šarmantní osobnost roku a my už víme, jak hlasování dopadlo, koho jste vybrali z naší desítky nominovaných a kam poputuje zlaté slunce. Už taky víme, kteří nominovaní a hosté přijali pozvání na gala večer 23. října. Všechno povíme, ale nejen to, taky si za chvíli připomeneme šarmantního Jiřího Suchého, který tento týden oslavil 95. narozeniny. No a nepřijdete ani o pravidelné rubriky. U příležitosti Mezinárodního dne kávy si povíme, jak kávu správně vybrat. Poradíme také, jak se obléci, pokud je v době babího léta ráno zima a odpoledne nás přepadnou vysoké teploty. A v kosmetickém rádci to budou peelingy, které probereme. Tolik stručná nabídka, teď už Alice Springs a přání, ať se vám šarm hezky poslouchá.
9: No tak

0: A v dnešní osobnosti šarmu jedno výročí. 1. října oslavil 95. narozeniny Jiří Suchý. Napsal tisíce písniček, stovky divadelních her, desítky knih a filmových scénářů a také se prosadil jako výtvarník. Kouzlo jeho osobnosti jsme měli možnost poznat i my to, když v roce 2020 přijel do Hradce Králové a jako šarmantní osobnost roku 2019 vtančil do zaplněného sálu Aldisu, kde taky převzal hlavní cenu Zlaté slunce. Po dvouhodinovém přímém přenosu, ve kterém nás opět přesvědčil o své jedinečnosti, se ho Jana Kudyvejsová a Zdeněk Novák zeptali na jeho spřízněné duše a tady je odpověď.
1: No, spřízněné duše jsou hlavně ti, kteří mají rádi to, co dělám, to znamená ten humor, který jako provozuju, písničky, který mám rád, tak ty považuji za spřízněných duše.
2: Pane Suchý, vy už něco pamatujete, tak mě řekněte, u nás v Česku je humoru pořád stejně, nebo ubývá, anebo se mu daří stále lépe?
1: Já mám pocit, že je to teď takový nějaký přechodný období, že to není přesně ono. Je pořád, humor je věčný, že jo, takže on je taky pořád přítomný, ale nevím, ale já jsem stařičkej člověk, takže já tady plácám něco podle svých letitých zkušeností a ono je to všecko jinak. Možná, že jsme právě na ohromným vrcholu českého humoru, ale mně to tak nepřipadá.
3: Vás naši posluchači zvolili jako šarmantní osobnost. Kdo pro vás je šarmantní?
1: No tak například já. No a zde přítomný pan Grigar, pan profesor Pavko.
2: Já vím, že vy jste s panem doktorem Grigarem přijeli trošku dřív do Hradce Králové, protože jste si chtěli dopřát trochu kultury.
1: Ano, výstavu pana Matušky. Já se s ním znám už dlouho let a pan Grigar se s ním taky zná. Dověděli jsme se, že tady mám výstavu, tak jsme přijeli a prošli jsme tou výstavou.
2: No my čekáme, až si dopovídá pan doktor Grigar. Podívejte, jak jsou v družném hovoru s Pavlem Pavkem. Na to se hezky kouká.
1: No, tak mají si co říct zřejmě.
2: Pan Pavko se ptal, kolik hvězd je viditelných pouhým okem. Prý asi 2500, že člověk zaregistruje.
1: Tak já to schválně přepočtu, až přijdu domů.
3: No a jste vy romantik? Rád se díváte na hvězdy?
1: Jo. Já jsem si koupil dokonce i dalekohled, ale tím jsem provozoval to, že jsem se koukal na měsíc a vždycky jsem si říkal, že si udělám procházku.
0: Jiřímu Suchému dodatečně přejeme i my hodně zdraví, štěstí a skvělých nápadů.
4: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jiný.

0: kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: A ještě jednou 1. říjen, tentokrát to ale nebudou narozeniny, ale Mezinárodní den kávy. Tenhle významný den, který každoročně zastřešuje Mezinárodní organizace pro kávu, oslavuje oblíbený kofeinový nápoj. Říkám si, aby ne, k životnímu stylu mnohých z nás káva patří. A tak si ji dnes v Šarmu připomeneme i my, protože všimli jste si, že každou si vychutnáváme jinak. Ta snídaňová bývá spíš rychlá, kávou pracovní si dopřáváme alespoň krátkou pauzu a očekáváme od ní povzbuzení, no a kafíčko odpolední to už bývá relax a pohoda. Taky záleží na tom, jestli si tento nápoj dáváme s přáteli, nebo je to jen chvilka pro nás o samotě. Co všechno ovlivňuje taková chuť kávy a jak se chovají jednotlivé druhy, na to se Patrika Lamky z Hradecké pražírny zeptala Jana Kudyvejsová.
2: Při tom samotném procesu pražení, kdy se mění kávová zrna na kávu, záleží velmi na tom, jak bude obsluha pražení šikovná, jak se podaří rozvinout všechny ty chutě. Jak se vlastně říká tomu, kdo praží? Je to pražič?
3: Ano.
2: A je to skutečně tak? Nehlídají si to už sami stroje, sami počítače, technika?
3: Tak moderní pražící stroje jako pražičky, ať jsou elektrický nebo plynový, tak ty větší už mají samozřejmě napojení na počítač, kde jsou různý senzory a ovlivňují proces pražení. Ale to je takový automat, by se dalo říct. My se snažíme pražit kávu po 1 kilogramu, to znamená v malých dávkách, a celý proces ovlivňuju já jako pražič.
2: Jak dlouho to trvá, celý takový proces?
3: Celý proces závisí na tom, jak moc je káva vlhká od toho pěstitele, to znamená, jaký má zbytkový obsah té vlhkosti, ale je to v průměru od 11 do 14 minut.
2: Ono je určitě taky vůbec oříšek nakoupit kávová zrna, aby z nich byla potom dobrá káva. A já jsem někde viděla, že vy snad používáte ručně sbíraná kávová zrna.
3: Ano, je to tak. Zabýváme se pouze vlastně kávou, která je ručně sbíraná z poslední sklizně. To znamená buď to letošní, anebo ze závěru loňského roku. A vždy musí být z ručního sběru, protože těch stylů sběru je několik. Je to ruční sběr, pak je to česání, anebo strojní sběr.
2: A odkud je to káva?
3: Kávu bereme z celého světa, a to ne proto, aby jsme měli ze všech světadílů, ale aby jsme měli všechny chuťové profily.
2: Káva je známá různými chutěmi, které ale bych řekla rozezná jenom odborník nebo někdo, kdo opravdu si dá tu práci a nakupuje různé druhy, ochutnává a tak dále, protože se říká, že tam můžeme cítit nějaké ovocné tóny, kořeněné tóny, hořké tóny. Co to ovlivňuje?
3: Tak ovlivňuje to nejdřív samotná odrůda. Těch odrůd je velká spousta. Spousta už z těch nových odrůd jsou takzvané přepěstované hybridy, to znamená, aby vydrželi v tom určitým třeba vlhku, teplu, nadmořský výšce, a samozřejmě, aby dávala co největší výtěžnost, aby tomu pěstiteli se to samozřejmě i vyplatilo. Ale ovlivňuje to i to, vedle čeho káva roste, to znamená vedle jaký plodiny, co je tam blízko, jestli tam jsou banánovníky nebo pomerančovníky, to všechno se vlastně tím taky ovlivní. A ta chuť pak je ovlivněná i stylem zpracování kávy, to znamená, jestli káva prochází vodní cestou, jestli je fermentovaná ve vodě, nebo jestli se suší včetně slupky a dužiny, to je takzvaný proces hany, kdy ta káva je pak sladší, a jsou to další a další věci. Já jako pražič už pak pouze dolaďuju, dalo by se říct laicky, jenom tu vůni, jak bude moc intenzivní. Samozřejmě nechá se to zkazit i tím, že se káva nechá v pražičce díl při vyšší teplotě, pak se káva přepraží a pak už má takový ty hořký, těžký tóny, a to už pak není ono. Arabika se vyznačuje tím, že roste ve vyšších nadmořských výškách, potřebuje trošku většího chladu a je náročnější na pěstování. V chuti má pak víc ovocitou chuť a laicky řečeno je taková kyselejší. Robusta, ta se pěstuje v nižších nadmořských výškách, je víceméně, dalo by se říct, nenáročná na pěstování, a když to řeknu hodně laicky, tak je všechno možný jedné kyselá. Má takový hořko-zemitý tóny.
2: Ne všichni jsme na to třeba úplně zvyklí. Můžeme ještě jednou připomenout, co trošku kyselejší tóny způsobuje a že to vlastně není špatně?
3: Káva, která má zvýšenou aciditu nebo je kyselejší nebo ovocnější, určitě není špatně. Je to tím, že je to 100% arabika nebo směs několika arabik, a arabika jako taková je vždycky nějakým způsobem ovocná nebo kyselejší z našeho laického pohledu. Pokud člověk nemá rád kyselou kávu, tak doporučuji třeba kávový směsi v nějakým poměru, kde je poměr třeba 50 na 50. 60 nebo 70 ku 30, kde je teda arabika a robusta. Ta robusta vždycky stáhne tu aciditu, doplní tu mohutnost té kávy a ještě navíc dodá kofein, protože robusta má zhruba 2,5 až 3 násobek kofeinu proti arabice.

0: Víkend ve znamení parádního babího léta, slunečné počasí s letními teplotami, ranní mlhy, ale někde i mrazivá rána, tak taková je předpověď počasí až do příští středy. S ní ale přichází i otázka, co na sebe, a tak vám poradíme v dnešních módních trendech s návrhářkou Jitkou Šedovou. Vítej v trendech, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Takže pojďme na to. Ráno je nám zima, odpoledne je nám teplo, a teď co na sebe?
1: Tam se nabízí opravdu to vrstvení. O vrstvení jsme se bavili už několikrát, ale já si myslím, že když budeme vrstvit a tím pádem můžeme během dne odkládat, tak je to značka ideál. A můžeme si ještě dovolit zkrátka něco vzít z toho letního šatníku, ale už samozřejmě jakoby i zaplout do toho podzimního šatníku, protože třeba taková bordová barva vypadá skvěle v kombinaci třeba se světle modrou, se světle zelenou, nebo naopak třeba tmavě zelená zase vypadá výborně i s tou třeba růžovou, kterou si přetáhneme, i s tou světle modrou, i se světle zelenou. Takže zkrátka nebát se těch barevných kombinací, které vypadají zdánlivě, že k sobě nejdou, ale oni k sobě krásně jdou.
0: Kdybychom tedy chtěli nechat ještě něco v šatníku z toho letního oblečení, co by to mělo být?
1: Určitě by to měly být zvířecí vzory, měly by to být možná i ty proužky, měla by to být světle modrá barva, může to být i klidně ta bílá barva ještě, pokud je opravdu krásný letní den, a můžou to být i růžové tóny, které se k těm tmavším vlastně zemitým tónům krásně hodí taky.
0: Co se týká oblečení jako takového, jsou to ta trička nebo košile, potom už měli bychom mít navrch to sako, které můžeme odložit, nebo bundu?
1: Můžou to být samozřejmě i ta trička, dejme tomu třeba s obrázkem, může to být krajka, která krásně se hodí k těm hrubším strukturám podzimního šatníku, může to být i šifon, který taky vypadá výborně v kombinaci třeba i s kůží nebo prostě s nějakým pevnějším materiálem. Takže můžeme vlastně jakoby cokoliv a vlastně přidávat k tomu přesně nějakou tu bundičku, kožené sako nebo koženou sukni a vzít tomu šifonovou blůzu, a nebo vlastně tu koženou sukni přetáhnout klidně i při zajímavě řešené šifonové šaty, kde nám to vytvoří ta sukně ze šifonu jako spodničku. Zkrátka můžeme si s tím hrát jakkoliv a hlavně se toho nebát.
0: Možná co se týká doplňků, tady jsou dobré ty šátky, které ráno můžeme vzít, zahřejí a potom je můžeme odložit.
1: Přesně tak, a můžeme vzít jakkoliv vlastně jakoby i ty hedvábné, ale už bych se nebála vzít si i třeba prostě nějakou jakoby tenčí pletenou nebo něco hrubšího, aby zase tam vznikl ten kontrast zajímavý a vypadalo to už jakoby podzimně, ne že jsme se zapomněli někde v to léto.
0: Trošku mi dělají problém boty, protože já jsem si říkala, sandály to už určitě bychom odložit měli. Nevím, jestli ještě můžeme nechat boty třeba bez paty, v šatníku nebo v botníku, a přiznám se, že v poslední době velmi ráda nosím ty letní kozačky, které ráno zahřejí a odpoledne snesou i ty teploty.
1: Já si myslím, že volba na letní kozačky vypadá výborně i vlastně k těm šifonovým letním věcem, protože jsou perforované, jsou bez počívky, jsou volnější a většinou bývají skutečně kožené, takže ta noha v nich jakoby netrpí a můžeme do nich vzít i ponožku, pokud nám je chladno. A myslím si, že i jakoby takové ty kecky, botasky, to můžeme volit taky. Ta otevřená pata, to je otázka podle toho, jak vlastně už to ráno je, jestli už vycházíme a je sluníčko, už není ta mlha, můžeme si dovolit jít v podstatě na boso takzvaně, protože ani v takovýchhle botách by neměla vlastně být punčoška. A potom samozřejmě už můžeme sáhnout i zase do kontrastu k tomu letnímu outfitu, který trošičku přitvrdíme právě něčím tím podzimním, klidně vzít i ty podzimní třeba kotníčkové boty nebo něco takového trošičku jakoby už teplejšího takzvaně, právě zase, aby tam vzniknul ten kontrast.
0: Já si myslím, že Jitka Šedová báječně poradila, co vzít teď v době babího léta na sebe. No a už mě zaujaly ty boty, takže na ty bychom se mohli podívat zase za týden v módních trendech.
1: Ráda.
0: Budu se těšit. Na shledanou.
1: Děkuju a všem krásné podzimní dny. Na shledanou.

0: Jak se obléci v těchto dnech do nepředvídatelného počasí už tedy víme, ale jak se obléci na společenské události? Dobrým pomocníkem může být dobrá znalost dress kódu. No a protože už se blíží i ten náš gala večer Šarmantní osobnost roku, možná se vám budou hodit následující rady experta na etiketu Daniela Šmída. Dá se vůbec říci, že je nějaký takový ten hodně častý dress code, který dostáváme na pozvánkách, pokud jdeme na nějaké společenské události?
1: V současné době a pár let zpět se začíná velmi často objevovat dress code smart casual, který vlastně je takovou chybou, která se nám do toho vloudila. Smart casual není dress code, protože není jednoznačně vyložitelný. Je to spíše způsob odívání nebo možná až životní styl pro mě a je to tak široké téma, že jsem na toto téma napsal celou knihu, protože je to velikánská porce informací, která nejde zjednodušit jako ten obvyklý dress code. Takže ten je nejčastější, ale je to vlastně nedopatření. On by nám mohl zastoupit to vyjádření, například pokud by to byla firemní akce, tak můžeme říci business casual, což je trošičku formální a trošku neformální. Nezapomenout, že to není tedy džíny a tričko. A nebo by nám to mohlo zastoupit v tom společenském životě takzvaný semiformál. I to je možnost, jak si třeba vzít separátní kalhoty, separátní sako, co se mužů týče, a optimálně adekvátní variantu dámského oděvu, která má bohu díky širší paletu možností a na druhou stranu pro ženy mnohdy bohužel, protože to rozhodování je těžké. Takže třeba sukně a halenku, nebo sukně sako halenku, nebo nějaký top, nebo twin set a tak dále, k sukni nebo k kalhotám. Takže to jsou asi ty nejčastější, které se objevují. Relativně často se objevuje pořád ještě přání hostitele, aby lidé přišli formálně oblečení, to jsou všechny plesy, gala večery, jak jsme jmenovali, nebo třeba firemní události, slavnostní výročí,

0: léčení, maximálně budete poutat pozornost a pozitivní pozornost. Nebojme se na slavnostní události vzít si šaty, vzít si sukně, bohaté sukně. Ty nejlepší věci, které máme připravené, kromě třeba dlouhé večerní, to bych tam asi nedával, ale nebojme se jako muži si vzít oblek. Neřeší to oblek bez kravaty. Oblek bez kravaty nevypadá nikdy dobře. Když se nechcete vzít kravatu nebo motýlek, je lépe zvolit takzvané spezzato, to znamená rozdělit ten oblek na dvojbarevný, vzít si světlejší kalhoty, tmavší sako, nebo obráceně, což vypadá ještě slavnostněji, tmavé kalhoty a světlejší sako. Mm-hmm.
1: A hezky jste řekl, že je vždy lepší být o level výš oblečen, než tedy potom se cítit trapně, že jsem přišla do společnosti, kde všichni jsou v gala a já jsem přišla v nějakém obyčejném oblečení.
0: Přesně. Ještě k jednomu dress code bych se rád vyjádřil, co se tady těch společenských událostí týče, a to je takzvaný cocktail attire. Oděv na koktejl bychom jim mohli říci, ale nejsou to jenom to, že si zajdeme někam na koktejl. Je to spíš taková hravější varianta toho poloformálního oděvu, kdy si můžeme dopřát i třeba zajímavější kombinace. U mužů to můžou být třeba světlé kalhoty, tmavě modrý rolák a tmavě modré sako. U žen to můžou být třeba zajímavé kalhoty volné, takové ty sukňové kalhoty. Můžou být i mírně, řekněme, lesklejší, mírně zábavnější, mírně excentričtější a zároveň to všechno držet v té formalitě. To znamená nevzít si tenisky, ale vzít si hezké boty na podpatku například. A třeba formální úpravu vlasů, což u žen je součástí dress code.
1: No to by se dalo dlouze mluvit ještě na toto téma, tak to o tom zase příště. Děkuji za dnešní návštěvu v Šarmu a těším se při nějaké hezké společenské události. Naschledanou.
0: Také se těším.

0: kosmetička Martina Petráčková, hostem našeho vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítám
0: paní vás. Martino, my jsme se naposled setkali, když jsme probírali nové trendy v kosmetice. No a dnes se zastavíme u peelingu, protože peeling to je také metoda, kterou by měly ženy znát a kterou by měly asi dost často využívat.
1: Ano, je to tak. Musím zmínit ty peelingy. Dneska máme širokou škálu peelingu. Určitě bychom měli zhodnotit stav naší pleti. Jestli vidíme na ty pleti více rohoviny, zdali je dehydratovaná, objevují se pigmentové flíčky po létě a pak přistoupit k tomu, co dál. To znamená, udělali jsme si diagnostiku pleti, pokud to nezvládneme, přijít do kosmetického salonu, paní kosmetička provede diagnostiku a zároveň si vytvoří s klientkou nějaký plán, kudy se dát. A protože nastane podzim je doba peelingu, takže určitě využije nějaký peeling. Dneska je ta široká škála, jak už jsme si řekli, my můžeme doma určitě aplikovat jemné peelingy formou abraziv malých zrníček na pleti. Naneseme na vlhké ruce a krouživým lehkým pohybem masírujeme na ty pleti a odstraňujeme
0: odumřelé
1: buňky. V kosmetických salonech už se používají enzymatické peelingy. Ty enzymatické peelingy jsou komfortnější. Využívá se enzym třeba z ananasu, z papáji. Naneseme, necháme působit, zvlhčujeme postupně, necháme působit 8 až 10 minut a následně opláchneme vodou. Ta pleť je nádherná, projasněná, vypnutá. Takže to jsou takový ty lehčí peelingy a pak jsou ty chemické peelingy, kde je potřeba už, aby pracovala paní kosmetička vedle své klientky, anebo dokonce i lékař, protože některé chemické peelingy se dostávají opravdu do hloubky a řeší stav pleti fakt výrazně, to znamená pigmentové fleky anebo akné.
0: Ano, chemické peelingy skutečně už patří do rukou odborníků. Pokud se vrátíme k těm jemným peelingům, které si mohou ženy udělat i doma, jsou to tedy ty krémy peelingové, nebo si můžeme i z nějakých domácích produktů vytvořit peelingový krém?
1: Ano, můžeme si vytvořit doma určitě peelingový krém, třeba z kávy.
0: Mm-hmm, takže kávu přidat do krému.
1: Ano. A vlastně těma zrníčkama masírujeme a tím ty šupinky odumřelé odstraňujeme. Já musím říct, že dospělý jedinec těch odumřelých šupinek má až 21 vrstev. Mm-hmm. A jemným peelingem odstraňujeme 1 až 2 vrstvy. Mm-hmm. Enzymatickým peelingem odstraňujeme až 5 vrstev a chemickým peelingem až 10 vrstev. Hmm. Záleží zase, jaká síla toho chemického peelingu těch kyselinek tam je.
0: Tam je. Jak často si udělat takový peeling?
1: Pokud budeme provádět jemný peeling 2x do týdne, můžeme enzymatický peeling taky, ale ten chemický peeling tam už 1 za 4 týdny, může i 1 za 6 týdnů. Pokud chceme ten efekt vidět rychleji, tak je možný, když použijeme lehký chemický peeling a to 1 týdně.
0: O jaké peelingy je nejvíc zájem v kosmetických salonech?
1: No, musím říct, že to byly enzymatické, ale teď přijde ta doba, kde přijdou jako na řadu ty chemické peelingy, protože oni opravdu umí dokonale rozjasnit tu pleť, udělat ten glow efekt, zjemnit vrásky a to je pro nás, pro ženy, velice důležité.
0: Děkuji za všechny rady a informace Martině Petráčkové a těším se zase na další setkání v kosmetickém Rádci. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: A i dnes je tu knížka a také vstupenky na náš gala večer. Komu je pošleme? Jako šarmantní osobnost roku 2025 volím pana Jakuba Kvášovského. To nám napsala paní Věra Domesová z Jičína. Paní Věro, blahopřejeme a posíláme cenu. No, 30. září přišly poslední hlasy do naší ankety Šarmantní osobnost roku a my už víme, kdo se stane jubilejní 30. osobností. Už taky víme, kdo získá cenu internetu a cenu za spolupráci s rozhlasem. V těchto dnech také ladíme scénu, ceny a hlavně se těšíme na hosty. Tento týden potvrdili svou účast například šarmantní osobnosti let minulých Petr Kostka, Jan Přeučil, profesor Pavel Pavko, profesor Jan Pirk, také Simona Stašová, internetový vítěz roku 2017 David Dale, ale také nominovaní Daniel Stach, Jaroslav Svěcený, Saskia Burešová, Naďa Konvalinková, František Kinský a přijet by měla i Lucie Výborná. Velmi se těšíme i na rozhlasový big band Gustava Broma s Vlado Valovičem a především solisty Michalem Malátným a slovenskou zpěvačkou Ivanou Regešovou. No a samozřejmě zaspívá jak David Dale, tak také skvělí hradečtí gentlemani, tedy skupina Gentleman Singers, ti nemohou chybět. Ale protože jde o posluchačskou anketu, tak nás napadlo, že byste mohli pro naše oblíbené osobnosti připravit několik dobrých otázek, které bychom jim položili přímo na gala večeru. Stačí tedy dotazy poslat na adresu sarm@rozhlas.cz, no a my tři nejzajímavější anebo nejvtipnější odpovědi také odměníme. Čas na dotazy budete mít až do 20. října, ale o tom si povíme příští týden. A touto výzvou končí dnešní týdeník, tak se mějte krásně podzimně, užívejte babího léta a za týden se na vás budu opět těšit. S přáním myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe, se s vámi loučí Lada Klokočníková.

0: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Královéhradecký kraj investuje do nemocnice v Náchodě 14 milionů korun. Dnes je poslední den, kdy si lidé můžou objednat 3měsíční státní dluhopis Flexibond. Stolní tenisté Sokolu Hradec Králové úspěšně vstoupili do nové sezóny. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V areálu oblastní nemocnice v Náchodě chystají takzvanou léčivou zahradu. Královéhradecký kraj za ní zaplatí 14 milionů korun. Hotová bude na jaře. Na ploše více než 6 000 metrů čtverečních dělníci vysadí 32 vzrostlých stromů. Součástí budou také záhony trvalek, travin a keřů. Prostor doplní 22 parkových lavíček, piknikové stoly pod altány i herní a rehabilitační prvky. Proč je takový prostor pro pacienty důležitý, popisuje ředitel Náchodské nemocnice Jan Mach.
3: Náchodské nemocnici doteďka chybí nějaký relaxační prostor, kam by ten pacient a jejich rodiny mohli vyjít, navštívit se tam. Já říkám, že jsme obklopeni asfaltem, takže jsme rádi, že tady vzniká léčebná zahrada, která bude takovým pěkným zeleným místem u naší nemocnice.
1: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Lidé mají poslední den na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si ho můžou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu. Další typy dluhopisů chce ministerstvo financí nabídnout zřejmě v listopadu. V německém Mnichově končí Oktoberfest. Na největší pivní festival na světě dorazilo letos podle pořadatelů přibližně 6 milionů lidí. Asi třetinu návštěvníků tvoří v posledních letech cizinci. Na festivalu si lidé kromě piva můžou koupit také tradiční preclíky a klobásy nebo obléct typické bavorské kroje a klobouky. Tradiční akci hostí Mnichov už více než 200 let.
2: Sport.
1: Královéhradečtí stolní tenisté zažívají úspěšný vstup do extraligové sezóny. Po 4 odehraných kolech jsou v extraligové tabulce na průběžném 2. místě, když v posledním duelu porazili 3-1 na zápasy Liberec. O 2 body se postaral František Onderka, který poprvé v kariéře porazil Michala Obešla. Pokračuje Onderka.
4: Určitě velice cenná výhra s Michalem Obešlem, už je to velice silný tým. Je to zkušený matador, takže jeho porazit je hrozně těžké. Trošičku jsem se snažil hrát liney více, protože na tom backendovém rohu hodně obíhá, takže když mě povedlo zahrát backendem lineu, to platilo. Takže já vlastně ani nevím, jak jsem vyhrál, ale nějak jsem to vybojoval.
2: Počasí.
1: Čeká nás jasno až polojasno, večer přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rostlové podmínky jsou pro dnešek mírně nepříznivé a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dejte pozor na nehodu v Hradci Králové, a to u Malšovického stadionu směrem na Kočárův okruh, kde se srazila 2 auta. Projíždějte tudy s opatrností a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Neděle jako vymalovaná, snad k ní přispějeme i my, Český rozhlas Hradec Králové. Dobrou chuť k nedělnímu svátečnímu obědu. Všem oslavencům všechno nejlepší. A jestliže zmiňuji oslavence, v této hodině můžete potěšit, pozdravit, jsou před námi písničky od srdce a ty se k nedělnímu poledni určitě hodí. 4,5 minuty po 12. hodině vás zdraví Karel Sladký z Českého rozhlasu v Hradci Králové. Provedu vás dnešním nedělním dobrým odpolednem. V této hodině tedy písničkami od srdce, určitě na vaše vzkazy a přání také dojde. Už teď můžete využít náš mail studio.hradec@rozhlas.cz. Pokud máte po ruce mobilní telefon, můžete poslat krátkou textovou zprávu, třeba i s nějakým nedělním vzkazem, pozdravem. Začnete tím, že napíšete slovo Hradec, uděláte mezeru, po mezeře napíšete krátký text a odešlete na číslo 900 1104. A další možnost živého kontaktu s námi připomenu čas. Za chvíli si ale připomeneme události, které jsou spojeny s 4. říjnem. Čeká nás nedělní pohled do kalendária. Karlem Gottem hudebně tuto hodinu otevíráme. Karel Sladký přeje krásnou neděli. Hezký poslech Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 4. října. Svátek slaví František, to znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžaslí diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
3: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
2: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
4: Síla, vášeň.
5: Chlapci.
2: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezonu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, které mu předložily Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
6: Dělám to nerad, ale musí to být. O Bušku. Hitler, ven.
2: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.

jo jako já. Kde hocanský slapiny zná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dá. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dá. Jo, ahoj.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Můžete se ozvat právě proto, abyste někoho potěšili, pozdravili, zpříjemnili nedělní odpoledne. Pana Josefa zdravím do Červeného Kostelce. Pane Josefe, hezký den, dobrý den.
2: Dobrý den, přeji všem posluchačům.
1: Díky.
2: Příjemnou neděli a chci dát zahrát švagrovi Františkovi Šerkovi.
1: A co mu popřejete k dnešnímu svátku? Ano.
2: A hlavně to zdraví a spokojenost.
1: To je nejdůležitější. Švagr má určitě radost. Valdemar Matuška mu zaspívá k dnešnímu svátku. A písnička bude i pro vás, pane Josefe, za to, že jste zatelefonoval a pro tu hezkou neděli. Mějte se krásně v Červeném Kostelci. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Hrajeme švagrovi Františkovi.

la rundu platím já. My s lodí jménem Bela, co do Šanghaje jela, my roka půl stáli blívr, půl nalitý jak děla.

0: byla na nás. Teď už zdravím paní Danuši. Paní Danuše, hezkou neděli, dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Já bych pozdravila všechny kamarády, kamarádky v novém městě nad Metlí. A hlavně Františkům přeju hodně zdraví a štěstí. A ještě do Jaroměře Alence. Mají malé zdravotní sestřičce a mají dceři a jejímu manželovi.
0: To bude potěšených srdcí. Písnička i pro vás, vybrala jste ji. Pozdrav do Nového města nad Metlí. Mějte se tam hezky a krásnou neděli. Naschledanou.
1: A děkuji.
0: A hrát budeme také pro Ivetu Majčiníkovou, která oslaví narozeniny, hodně štěstí, lásky, zdraví, elánu, optimismu, hodně úspěchů, hodně energie, spokojenosti. To přeje Josef Herzán.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Teď už zdravím Samuela, který se k nám také dovolal. Samueli, hezkou neděli.
1: Dobrý den. Chtěl bych pozdravit všechny posluchače a poprosit o písničku Šrouby do hlavy od Lucie. Chtěl bych ji věnovat všem posluchačům. Děkuji a přeji hezký den.
0: To je od tebe moc milé, tak hezký den i tobě. Hezký je. A jak ho trávíš? Jak trávíš neděli? Počasí vyšlo?
1: Počasí vyšlo a dneska pracuju na zahradě, hrabu listí.
0: To si teda pilný. Tak ať to jde a písnička od skupiny Lucie i pro tebe. Měj se hezky, krásnou neděli. Naschledanou. Skupina Lucie, Šrouby do hlavy. Na přání Samuela pro vás všechny v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Pro hezkou neděli.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hádám se v nedělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Písničky, které máte rádi, interpreti. Za malou chvíli to bude Iveta Bartošová.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dobrý krásný den, píše paní Petra z Hradce Králové. Zahrajte písničku Ivety Bartošové pro mě, pro všechny posluchače i pro ty, kteří marodí teď tak jako já, tak ať jsem zase co nejdříve zdravá, ať se také vyléčí ti, které teď něco trápí. Přeji hodně zdraví. Také už se těším na úterý, kdy mi bratr přinese chodící pás, který jsem vyhrála ve středeční kvízovce. No tedy, tak to už ale bude nějaká ta středa, paní Petro. Tak vám přejeme brzké uzdravení, užijte si výhru z kvízovky. A napsal Lukáš, dobrý den, moc bych vás chtěl poprosit o písničku pro moje kolegy a sestřičky na oddělení 15 v Kroměříži. Hlavně hodně zdravíčka a sil přeje Lukáš. My vás do Kroměříže zdravíme, Lukáši, zdravíme celý tamní kolektiv, sestřičky na oddělení 15. A také vám tam posíláme písničku.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V neděli 4. října pokračují. Zdravím paní Mílu, která se k nám dovolala. Paní Mílo, hezkou neděli, dobrý den.
2: Já vám taky přeju hezkou neděli. A chtěla bych popřát Martě Žilovi do Dolní Rouně, která dnes slaví narozeniny 80 let. A přeju jí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, též i jejímu manželovi a mému nahoru. Mějte se hezky, hezky si to užijte a hodně, hodně, hodně zdraví.
1: Určitě si oslavu, že je od vás moc milé, že jste si na ní vzpomněla, ať písnička potěší vás, paní Mílo. Krásnou neděli.
2: Děkuju.
1: Mějte se hezky.
2: Děkuju. Naschledanou.

0: nebude žít.
1: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Kostelecké lhoty telefonuje paní Dana, které také mohu popřát hezkou neděli. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych ráda popřála manželovi, který má dneska narozeniny. Popřála bych mu zdraví, štěstí, pohody a všechno nejlepší, prosím.
0: Dnes máte krásný den v Kostelecké lhotě, manžel slaví narozeniny, no tak počasí vám vyšlo, paní Dano, co si víc přát? Tak se tam mějte moc hezky a posíláme mu písničku. Naschledanou.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do Kostelecké Lhoty na rozeninovému oslavenci jsme poslali písničku. Manželka Dana nezapomněla, tak si to společně hezky dnes užijte, oslavte, všechno nejlepší. A teď budeme hrát pro potěšení. Paní Jana Strutnovska píše: dobrý den, prosím zahrát písničku Jednou je hůř, jednou je líp. Pro potěšení moc děkuje, Jana Trutnovsko. Tak já se přimlouvám za to druhé, ať je lépe a lépe. Doufám, že dnes je lépe, paní Jano. Zdravím vás na Trutnovsko. Krásnou neděli a písnička pro vás a pro všechny posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové. Pro hezký den, aby se dařilo.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte příští týden pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

ještě je tady přání pro Petra Voborníka k dnešním 40. narozeninám. Petře, přejeme ti pevné zdraví, pohodu, úspěchy v práci, v osobním životě. Máme cítě moc rádi, tvoji kamarádi Pavel, Petr a Jitka.

0: to je spoledních písniček o srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Vše, ale další kolo si dáme dnes mezi 17. a 18. hodinou. Je tady třeba už objednaná Věra Špinarová. Po 17. hodině rádi zahrajeme. Za necelé 3 minuty bude 13 hodin. Pokud byste chtěli oslavencům přehrát polední písničky, máte možnost.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Ve 13 hodin nabídne Český rozhlas Hradec Králové další nedělní zprávy a po 13. budeme výletovat rozhlasové výlety. Po 14. hodině otevřeme dobré odpoledne. Karel Sladký přeje krásnou neděli.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla připravil Český rozhlas speciální vysílání z Lána. Základní škola v Úpici bude mít nové hřiště. Nizozemský pilot Max Verstappen vyhrál velkou cenu Malajzie Formule 1. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Je neděle 4. října. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Radiožurnál připravil speciální vysílání z LAN při příležitosti 90. narozenin Václava Havla. Ty by oslavil zítra, 5. října. Na prvního prezidenta České republiky celý den vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci. Dopoledne byli hosty třeba jeho mluvčí Ladislav Špaček nebo tajemník Martin Vidlák, který na něj vzpomínal jako na pokorného člověka.
5: Netrpěl tím, jak chutná moc, jo, a že fakt byl jako civilním člověkem a tak, jak jsem znal i některé jeho reakce na to, když byl nesmírně chválen nebo obdivován, tak to teda neprožíval tím, že by mu to dělalo dobře, ale vždycky vlastně v tom jsem cítil určitý rozpaky.
4: Václava Havla si dnes připomene i divadlo Exil v Pardubicích. Od 17 hodin nabídne besedu s hudebníkem Michaelem Kocábem, Havlovým blízkým přítelem a pozdějším poradcem a jeho dcerou Natálií. Po besedě opatovický soubor My Theatre uvede Havlovu jednoaktovku Audience, kterou má na repertoáru už 20 let. V roce 2008 ji na festivalu v Trutnově viděl také sám Václav Havel. Základní a mateřská škola Bratří Čapků v Úpici přijala finanční dar v hodnotě téměř 1 200 000 korun od potomků průmyslníka a mecenáše Richarda Moravce. Ten uprchl před nacisty do Kanady. V sobotu se stal čestným občanem města. Na předání ocenění přijelo do Úpice víc jak 40 potomků z celého světa. Dar předali řediteli školy Martinu Zakouřilovi.
6: Peníze využijeme na kompletní vybudování dětského hřiště, který zatím naše škola nemá, a využívat ho budou především děti naší školy, především školní družina.
4: Kostelec nad Orlicí na Rychnovsku chystá vánoční výstavu s názvem Putování za Betlémy. Zapojí se do ní lidé, kteří Betlémy umístí v oknech svých domů v různých částech města. Návštěvníci výstavy poté budou jednotlivá stanoviště obcházet s mapou. Lidé, kteří mají zájem Betlém v okně vystavit, se mohou hlásit do konce října na městském úřadě. Putování za Betlémy město Kostelec nad Orlicí pořádá po 4.
0: Sport.
4: Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Malajzie Formule 1. Její start spozdil silný déšť. Druhý dojel do cíle vedoucí muž celkového pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari.
0: Počasí.
4: Čeká nás jasno až polojasno, večer přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. Na 82. kilometru dálnice D11 ze směru na Jaroměř máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady 1. říjnová neděle s datem 4. a protože hodiny ukazují 4 minuty po 13. hodině, je jasné, že po vlnách Českého rozhlasu k vám právě připlouvají výlety neboli další pozvánky na zajímavá místa naší krásné země. A my vás pěkně vítáme u rozhlasového přijímače. Dnes vám představíme jeskyni jménem Býčí skála v Moravském Krasu. Není sice pro veřejnost běžně přístupná, ale má pozoruhodnou historii a působivá je i zvenčí. Potom zamíříme na opačný konec republiky a necháme se pozvat do Becherovy vily v Karlových Varech, kterou si nechal postavit pokračovatel slavné likérnické rodiny. Čeká nás také návštěva dělostřelecké tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji. Zvenku působí poměrně nenápadně, ale pod zemí ukrývá půl druhého kilometru chodeb a místností. A nakonec se projdeme krásnou krajinou v okolí Miletína v Královéhradeckém kraji. A protože se v městečku narodil slavný český básník Karel Jaromír Erben, vydáme se stezkou připomínající jeho balady ze sbírky Kytice.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Kroky moravským krasem na jižní Moravě vás mohou zavést i k jeskyni jménem Býčí skála. Přestože není běžně přístupná, stojí za to se u ní zastavit a dovědět se mnoho zajímavého o tomto pověstmi opředeném místě. Nás k Býčí skále zavede náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S jeskyňářem Alešem Pekárkem přicházíme k úžasnému přírodnímu útvaru zvanému Býčí skála. Čím je toto místo zvláštní v moravském krasu?
2: Jeskyně Býčí skála je největší jeskyní ve střední části moravského krasu a tato střední část je turisty poměrně hodně opomíjená. My jsme snad i rádi, že to tak je, no nicméně je to jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst v moravském krasu.
1: Nejenom, že je turisty opomíjená, ale ono se do ní zase není tak snadné dostat a podívat se dovnitř.
2: Tato jeskyně pro běžné turisty nepřístupná, ale pořádáme jednou v roce vždycky poslední tři víkendy před letními prázdninami dny otevřených dveří a je o ně velký zájem. Na našich webových stránkách vždycky spustíme rezervační systém a prohlídku je potřeba si předem rezervovat.
1: Je to náročné taková prohlídka?
2: Tato prohlídka pro turisty určitě náročná není, dokáže absolvovat téměř každý i s malým dítětem.
1: Přesto po většinu roku jsou interiéry jeskyně uzavřeny, zvláště tedy přes zimní období. Z jakého důvodu?
2: No, v zimním období tady probíhá hnízdění netopírů. Jeskyně Býčí skála je jedno z největších zimovišť netopírů a každou zimu jich tady napočítáme okolo 3000 kusů. Takže proto v zimě je jeskyně téměř zcela uzavřená.
1: Přesto stojí za to se sem vypravit už kvůli té scenérii, té strmé skály, kterou rádi využívají také horolezci, jako třeba v tuto chvíli. Ale toto místo je opředeno i dokonce legendami.
2: Ano, určitě. Býčí skála je opředena pověstmi a je to asi jedno z nejstrašidelnějších míst u nás. Samotná ta Býčí skála i zvenku je velice působivá. Je to asi 65 metrů vysoká kolmá skála, na které, jak jste říkal, se pohybují horolezci, ale vevnitř jeskyně archeolog Jindřich Vankl, dneska se mu přezdívá otec moravské archeologie, nalezl při svém výzkumu asi 40 lidských koster, bylo to v roce 1872, a popsal to jako pohřeb velmože z doby halštatské s lidskými obětmi. Dnes to už archeologové vidí jinak a popisují to, že spíš to bylo nějaké pohřebiště elit národa té doby, víceméně těch nejbohatších, kteří se nechávali na tomto místě pohřbít.
1: Takže i významné archeologické naleziště?
2: Určitě, nejenom ta předsíň, ale například v jižní odbočce se našlo sídliště pravěkých lovců sobů. Je to na celém světě asi ojedinělé místo, protože ti pravěcí lovci sobů se většinou uchylovali jenom do vstupních částí jeskyně. Někam zasahuje denní světlo, ale tady šli až hlouběji do jeskyně, protože tam začíná stále jeskyní mikroklima, kde se teplota pohybuje okolo 10 stupňů. Když si představíte konec poslední doby ledové, venku všechno zmrzlé a tam se dal rozdělat oheň, ta prostora se dá ohně vytopit. Ukázalo se, že tam jsou několika metrové vrstvy popela, takže ohně tam hořely snad po celá staletí. A takže na tu dobu to bylo asi velice luxusní a žádané bydlení pro ty pravěké lovce sobů.
1: Býčí skála je tedy jedno z míst, které určitě stojí za to navštívit, ovšem celé Křtinské údolí je zajímavé.
2: Ano, je to vlastně úsek od Adamova až ke Křtinám a je zde hodně turistických zajímavostí. Turistická značka směrem od Adamova prochází jeskyní Jáchymkou, kolem Býčí skály, pak jeskyní Kostelí, které se dají projít a je to velice zajímavé pro turisty. A vlastně před Křtinami je přístupná jeskyně Výpustek, kde je starý vojenský kryt, který je vestavěný uvnitř jeskyně. Takže opravdu doporučuji navštívit.
0: Zve k toulkám moravským krasem jeskyňář Aleš Pekárek, který k jeskyni zvané Býčí skála zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A pokud byste se o Býčí skále chtěli dovědět víc, můžete navštívit web tamní jeskyňářské skupiny býčískála.cz. Najdete tam mimo jiné i informace o příštím dni otevřených dveří v roce 2027. A nebo si otevřete naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že si můžete tuto reportáž znovu poslechnout, ale také se můžete podívat na fotografie, které pořizují naši kolegové.

A je tu vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. A do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. My jsme se ptali na nejstarší uranový důl na světě. Nápověda? Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518 a to z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a ptali jsme se, o jaký důl jde, jestli byste věděli. Za A důl Svornost, za B důl Bratrství. Tak správně bylo Ačko, jde o důl Svornost, no a ačkoliv samotná těžba uranu tady skončila v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní v Jáchymově radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství také má využití. Dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Hrálo se o flísovou deku a tu získávají pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. Máme radost, že se jim to povedlo a moc jim to přejeme. A teď, kdo vyhrává hlavní oblíbenou cenu tentokrát za měsíc září? Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní procházky nebo na večerní, noční, to kvůli bezpečnosti. No a v tom batohu najdete také flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Výherkyní se stává ze stříbrné lhoty paní Jana Jeřábková. Moc jí to přejeme a gratulujeme.

0: Karlových Varech najdeme nejen lázeňské kolonády a hotely, ale také pozoruhodné vily. Jednou z nich je Becherova vila, kterou si na začátku 20. století nechal postavit pokračovatel slavné likernické rodiny. Dnes dům slouží jako interaktivní galerie. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou budovou se zajímavou historií provedla edukátorka Pavla Vargová.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů, a samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Tady vlastně bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osazeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme.
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík, budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavená ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: Od roku 2011 sídlí v Becherově vile galerie. Co všechno návštěvníkům nabízí?
1: Tak kromě historických interiérů, tak si je tady možnost prohlédnout si výstavu. Tato výstava se vždycky po 2 až 3 měsících obměňuje. Je to většinou výstava moderního umění nebo nějakého regionálního umělce, anebo výstava, která nás seznamuje s historií výtvarného umění. A k těm výstavám právě tady probíhají různé doprovodné programy v ateliérech v suterénu, takže můžete přijít nejen jako rodiče s dětmi, jako senior nebo široká veřejnost, ale samozřejmě tady připravujeme programy i pro školy a pro každého, kdo rád tvoří.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily. Ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostní vernisáže, nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně vestavěný nábytek, který se bohužel nedochoval. Dochovalo se pouze takové dřevěné táflování, které se podařilo zachránit, zrekonstruovat. A také tady máme portrét Gustava Bechera, který jsme dostali darem. Je to tedy jeho kopie. A za tím obrazem původně bylo takové okénko, protože za tou zdí byla přípravna jídla, byla tam kuchyně a vlastně kuchařky vydávaly tímto okénkem jídlo a služebné ho potom roznášely na prostřený stůl. Zajímavostí ještě v tomhle stále, který má teda velmi zdobený strop, má také vlastně zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Hrell myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
0: Říká Pavla Vargová, která Becherovou vilou provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji měla být součástí československého pohraničního opevnění proti Hitlerovu Německu. Vzniklo tak několik podzemních pater s více než 0,5 kilometrem chodeb.

0: víme všichni.
1: Zvenčí to je jenom taková špička ledovce. Uvnitř je dnes muzeum.
0: Ano, uvnitř je dnes muzeum. Máme tady víc než 1500 metrů podzemních sálů a chodeb, které postupně naplňujeme různými expozicemi.
1: Jak říkáte, je to uvnitř obrovské, ale můžeme zkusit nakouknout a alespoň něco málo představit posluchačům.
0: Ano, pojďme dál.
2: My tam máme dole stálou teplotu 7. schodu, to znamená, je tam 5,5 stupně. Takže my jsme teď prošli vchodem mříží pancéřovou do prostoru vjezdu pro nákladní automobily. Je tady ještě jeden menší vchod, který umožňoval vstup posádce.
1: Hned u vchodu obrovská obrazovka.
0: Ano, to jsou právě nové technologie, které se tady zhmotnily z jara letošního roku v rámci rekonstrukce interiéru toho objektu. Ty nám mají umožnit interaktivně návštěvníkům ukázat to, jak to opevnění vznikalo a jaká byla situace v roce 1938 ze strany Německa a v rámci mezinárodní politiky.
1: Tak tady už vidíme takovou ubikaci pro osádku.
0: Ano, je to kombinovaná ubikace a střelecká místnost. Vidíme tady ležícího vojína, který spravedlivým spánkem odpočívá pro celodenní náročné službě. Vidíte nábytek, vidíte dobové uniformy a tamhle vzadu dokonce těžký kulomet vzor 24, který měl umožnit obranu tohoto objektu. To je další taková betonová katedrála, taková místnost, kam se měla zasouvat padací pancéřová vrata, která tu tvrz oddělovala od venkovního světa. Když jste vytáhla pojistku, tak se ta vrata dokázala za 15 vteřin automaticky odevřít a dotěsnit, protože ta vrata byla plynotěsná.
1: Takže opravdu technologie na výši minimálně na tu dobu.
0: Ano, byl to vlastně takový high-tech v tom roce 38. Ty objekty, třeba všechny našeho těžkého opevnění, měly plachovací záchody a štěrbinovou čističku odpadních vod, což byla opravdová rarita. Takže když se Němci potom začali vodit svoje soukmenovce, aby jim ukázali, jak velkého vítězství bez jediného výstřelu Adolf Hitler dosáhnul, tak je ku podivu nezajímala ani ta takticko-technická data, kterým nerozuměli, ale chodili si sem splachovat. Takže splachovací záchody, to tehdy byl největší hit.
3: Vypráví dobrovolník Muzea československého opevnění Petr Štemberg, který dělostřeleckou tvrzí Bouda provedl naši pardubickou kolegyni Milenu Vápeníkovou. A vy ji můžete navštívit každý víkend, ještě do konce listopadu. Výlety. A je tu soutěž, nová soutěžní otázka. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře nebo jako interaktivní muzeum. My jsme navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. V roce 2011 tento dům zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, anebo za B. Baron František Hildbrandt? Ačko Rudolf Jelínek, Bčko František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, je to jednoduché, napíšete výlety, uděláte mezeru a pak Ačko nebo Bčko a uděláte druhou mezeru. Pak dopíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Doplníte pochopitelně i směrovací číslo. Zprávu odešlete do nedělní půlnoci, tedy do té dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, službu zajišťuje ATS Praha a té se posílají 4 koruny, respektive strhávají z vašeho telefonního účtu. Hlavní cena za říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Takže ve hře 5 turistických větrovek, no a zároveň batoh, který je bohatší, protože v něm je řada, myslím si, velmi dobrých turistických věcí. Takže co dodat? No kdybyste cokoliv potřebovali vědět, tak si otevřete na internetu naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že tam je znění otázky, to, jak se píše, jsou tam pravidla soutěže, ale co je hlavní, najdete tam všechny odvysílané reportáže, můžete si je znovu poslechnout a u každé najdete bohatou fotogalerii. Takže ten obrázek toho, kterého místa, myslím, může být velmi přesný. No a vy podle toho budete vybírat, k tomu vám taky slouží interaktivní mapa. A naplánujete si výlet. A pak nám třeba dáte vědět, jak se povedl. Klidně pište na moji adresu pavel.kudna@rozhlas.cz.

0: Malebné městečko Miletín v Královéhradeckém kraji se zapsalo do srdce slavného českého básníka Karla Jaromíra Erbena i do jeho baladické tvorby. Z okna rodného miletínského domku, kde se učil, psal úkoly a později i básně, viděl daleko do kraje, i k bývalému popravišti a klesu, kudy na koni jezdíval miletínský pán. A tak se teď můžeme s průvodkyní Růženou Hellingerovou a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou projít stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Dostaveníčko si dáme u Erbenova rodného domku.
1: Proč jsme právě tady, paní Hellingerová?
2: No, protože tady vlastně začíná ta naučná stezka, která vede k Miletínským lázním, pak ke hřbitovu a zpátky na náměstí a k věži. Úžasná stavba, protože jsem se dočetla, že to je nejstarší kamenná památka na Hořicku.
1: Když bych šla nahoru a podívala se z okna, kde prý pobýval Erben, tak se díval k lesům. Je možné, že skutečně ho to inspirovalo i k tomu začátku? Okolo lesa pole lán, hoj,
2: je to možné? Ano, no, však my tam přijdeme k jednomu zastavení, kde na koni jede.
1: A když bychom měli charakterizovat tu stezku Erbenovu?
2: No tak je tam zmínka o většině těch balad. To vlastně bylo zásluhou našeho, já jsem členka klubu přátel Karla Jaromíra Erbena a my jsme prostě to inspirovali.
1: Tady jste se mě ptala, tak já to zkusím odhadnout. Já bych řekla, že by to mohla být Polednice.
2: Přesně tak.
1: A tady je Dej sem dítě.
2: Tak.
1: A teď jsme zřejmě na dalším zastavení tak. A přiznám se vám, že tady na mě padl velmi stísněný pocit. Popraviště. Tak to je ono. Pana Maria Immaculata, ta je tady. To je právě i symbolické, že na tom místě, kde někteří lidé vydechli naposledy.
2: Kletbu zůstavují tobě, matko má. Kletbu zůstavují tobě, bys nenašla místo v hrobě, že jsi mi z vůli dávala.
1: Dceřina kletba. No. Ano, tady u popraviště. My jsme teď vystoupali jen do mírného kopečku, vyšli jsme z lesa, tady se nám odkrývá obzor. Vidím asi kostelní věži. A nebo tu věž?
2: To je ta věž.
1: To je ta věž
2: vstupní brána do kláštera. No.
1: A tady jsme objevili vyhlídka na Miletín. Stále jdeme s paní Růženkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Tomuto zastavení dominuje dřevěná jezdecká socha. To je ten pán ze Zlatého kolovratu?
2: Ano.
1: K těm Miletínským lázním řeknete mi něco?
2: Hodně lidí velice bylo spokojeno, že se uzdravilo. Když se podíváme přes říčku Bystřici, nově nazýváno Bystrý. Nabízí se nám několik míst, kde mohl pobývat lesní muž z balady Záhořovo lože.
1: Teď jsme přímo na náměstí, to je náměstí Erbenovo, nebo jak se jmenuje?
2: Ano, Karla Jaromíra Erbena.
1: A tady ta socha je prací akademického sochaře
2: Jindřicha Říhy.
1: Pod bystou básníka sedí chlapec, který čte knihu. Tady je socha Jana Nepomuckého, kterou jsme ostatně viděli i v Miletínské kapli. To je 10. zastavení.
2: Tady. To je poslední zastavení, ano. Cituji. Kytíce je kniha, jenž musí upoutati a rozechvěti všecky struny srdce každého člověka, v němž to srdce bije po lidsku a nejvíce musí rozechvěti srdce české. Karel Václav Rais.
1: Co popřejeme našim poutníkům, kteří nás poslouchali a chtějí jít po našich stopách, ale hlavně po stopách Karla Jaromíra Erbena?
2: Hlavně, aby je to oslovilo, aby se něco třeba nového dozvěděli.
0: Přeje na procházce stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena v Miletíně průvodkyně Růžena Hellingerová. 5-kilometrovou trasou s 10 zastaveními inspirovanými Erbenovými baladami se s ní prošla také naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.

My jsme v dnešních výletech navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. No takových zajímavých budov v České republice je více, tedy těch, které jsou spojeny třeba s výrobci alkoholu, se slavnými jmény. A velmi známým je historický měšťanský dům na pražské Malé Straně. Také je spojen s jedním slavným jménem. Vlastně s několika. Dokonce ho vlastnila třeba slavná herečka Slávka Budínová. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která také vlastní slavné jméno. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena za A Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Pošlete nám textovou zprávu, já už se k ní nebudu vracet. Kdybyste tápali, tak přesné znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Dodám, že hrajeme o turistické větrovky, také o hlavní cenu za měsíc říjen, o výletnický batoh hrajeme s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, nejenom pro dnešní nedělní výlety, ale pro výlety tohoto víkendu. Už chystáme, natáčíme, připravujeme výlety další. Uslyšíte opět v sobotu po 13. hodině, stejně tak v neděli po 13. hodině, hned po zprávách. Ty další už jsou nachystány právě teď, tak si je užijte. Užijte si i další program Českého rozhlasu. No a hlavně užijte si pěkný zbytek neděle. To vám za tým výletů přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové můžou lidé hlasovat o participativním rozpočtu. Opočno má svou první fotovoltaickou elektrárnu. V rakouských Alpách zemřel po pádu do rokle český občan. Čeká nás spolujasno s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Lidé v Hradci Králové rozhodují o tom, které nápady zlepší život ve městě. V říjnovém hlasování participativního rozpočtu vybírají ze 13 finálových návrhů.
2: Hlasovat můžou všichni, kteří v Hradci Králové žijí, pracují nebo studují, a to celý říjen v aplikaci Munipolis. Radnice má pro vítězné projekty připravených 10 milionů korun. Lidé udělují kladné i záporné hlasy ve dvou kategoriích. Pro malé a velké úpravy veřejného prostoru. Výsledky třetího ročníku akce Probuď Hradec zveřejní město na začátku listopadu. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Opočno má novou fotovoltaickou elektrárnu. Vznikla na střeši objektu v areálu bývalé nemocnice, kde město zároveň dokončuje nové ordinace pro ambulantní lékařskou péči. Vyrobená elektřina bude sloužit především pro jejich provoz, například pro osvětlení, rekuperaci nebo vytápění tepelnými čerpadly. Přebytečnou energii bude město sdílet s dalšími svými objekty, například s městským úřadem. Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé také vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů. Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura doplňuje.
3: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
0: 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosse z Ochsenhorn v Salzburské oblasti. Informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Tokiu do semifinále. Bajecha z Paraguaje porazil 2-0 na sety a čeká ho souboj s Monačanem Vašerotem. A tenistky Nikola Bartuňková a Linda Nosková prošly po dvousetových výhrách do osmifinále turnaje v Pekingu. Bartuňková vyřadila světovou dvojku Sabalenkovou z Běloruska, Nosková Švýcarsku Golubičovou.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, večer přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou pro dnešek mírně nepříznivé a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dejte pozor na nehodu v Hradci Králové na křižovatkách ulic Karla IV. A Střelecká, kde se srazila dvě auta. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je 4. října, je neděle, věříme, že je to pro vás pohodová neděle. Ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové bude určitě i dál hezky. Marek Ztracený, moje milá píseň, kterou nabídneme. Michal Tučný zaspívá, Jiří Korn, Robbie Williams, šarmantní Marie Rotrová, skupina Olympic nebo Michal Hrůza se zakázaným uvolněním tady bude. No a o čem budeme mluvit, o čem budeme vysílat? V této hodině vám představíme nové komunitní centrum v Josefově. Nudit se v něm určitě nebudete. S kamarádkou ujížděla před policií, s dalšími čarodějkami vzdorovala samotnému ďáblu a na smrt doprovázela odsouzeného vraha. Susan Sarandonová slaví 80. Její nejslavnější filmové tváře připomeneme. A naposledy pro vás budeme mít v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové řidičskou abecedu, to aby bylo za volantem bezpečněji. Jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých často chybujeme, to jsme připomínali a připomeneme i dnes po 14. hodině 35. minutě. Ať se vám Český rozhlas Hradec Králové v neděli 4. října hezky poslouchá. Hudebně otevíráme písní Marka Ztraceného, Moje milá. Hezký poslech, jsme také online přes hradec.rozhlas.cz. Přejeme příjemnou neděli.

Zem má své kouzlo snad všude na nejrůznějších místech Královéhradeckého kraje, ale také v Ratibořicích. Pokud jste tam někdy byli, třeba jste si tam o víkendu zajeli, projít se, je to nádherné, jak se to tam barví a máte možnost zažít i podzimní zámek. Během návštěvy zámku v Ratibořicích právě o tomto víkendu podzim v Ratibořicích v doprovodu zkušeného průvodce je to nostalgická atmosféra začínajícího podzimu na venkovském šlechtickém sídle, ve kterém se právě chystá začátek lovecké sezóny. Jak to vypadá, to ještě dnes můžete vidět a zažít při podzimu v Ratibořicích. Sami se přesvědčit, jak příjemná je atmosféra na zámku právě na podzim. My vám za chvíli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové představíme nové komunitní centrum v Josefově a rozhodně se v něm nudit nebudete. Český rozhlas Hradec Králové s vámi v neděli 4. října. Dobré odpoledne.

0: Nové komunitní centrum je v Josefově. Představíme vám ho teď s Jiřím Šmidem. Dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: A o čem je nové centrum?
1: Naše nové centrum spadá pod cirkulární centrum, které funguje teď v Hradci, dřív fungovalo v bastionu 304 v Josefově. My tam máme prostory vlastně celkem rozlehlé v kasematách v korunních hradbách, které jsou vlastně dole u ČSAD. A chceme tam rozvíjet umělecko-řemeslnou tvorbu, pořádáme tam pro ně kroužky a snažíme se korunní hradby otevřít i veřejnosti.
0: Ano, vy jste otevření pro všechny, pro každého, kdo má zájem tvořit a něco dělat.
1: Je to tak, přesně tak, jsme otevření pro všechny.
0: Co byste tam chtěli dělat, tvořit, jak právě motivovat k těm volnočasovým aktivitám děti i studenty?
1: Rozhodně tím, že patříme pod cirkulární centrum tady v Hradci Králové, tak se snažíme rozvíjet cirkulární ekonomiku. Hlavně znovu využití všech různých materiálů, ať už jde o železo, dřevo, cokoliv se snaží přetvořit v něco nového, aby to neskončilo v odpadu, ale aby jsme z toho mohli udělat buď umění nebo nějakou užitnou věc.
0: To je teď hodně aktuální. Je to teď takový trend po celé republice?
1: Protože komodity a materiály jsou za prvé drahé a za druhé toho odpadu je čím dál víc, takže je potřeba naučit se ho zpracovávat a naučit se ho hlavně nevyrábět.
0: A lidé mohou ji ušetřit?
1: To je možné. Vím o tom, že tady v Hradci začíná projekt materiálové banky. Právě na znovu využití třeba stavebních materiálů.
0: A jak by to mělo v té praxi vypadat?
1: V té praxi by to mělo vypadat tak, že různé stavební firmy nebo obchody se stavebninami, materiál, který už nemohou prodat, nebo materiál, který zbourají někde ze stavby, poskytnou nám, my ho upravíme pro to, aby šel použít dál a tam se ho někdo může vyzvednout, aby z něj mohl něco udělat například na té stavbě.
0: To znamená, že v těch korunních hradbách v Josefově, které jsou rozlehlé, se budete scházet s mladými lidmi, kteří mají o toto zájem, je to pro ně aktuální v dnešní době, abyste říkal i řemesla, to jste zmínil, takže byste je třeba naučili rádi i té zručnosti trochu, zase připomněli.
1: Se snažíme ukázat, jak práci se železem a teď tím, že jsme rozšířili ten náš projekt vlastně i o práci se dřevem, tak o práci se starým dřevem, s tímto materiálem, ale i o umělecké projekty s textilem a tak dál, vlastně s čím oni přijdou, co by chtěli vytvořit, tak to my se budeme pokusit jim pomoct a navést se k tomu, aby ten svůj projekt mohli dokončit.
0: V těch korunních hradbách v Josefově jste nějak pravidelně, je to tam otevřené?
1: Ano, kroužek nyní funguje každé úterý, ale snažíme se co nejdříve najet na nějaký pravidelný režim i pro veřejnost.
0: Jaký takový věk je ideální, aby člověk s něčím takovým začal, věnoval se tomu?
1: Ten věk je opravdu jako na každém, rádi tam potkáme starší lidi, klidně i penzisty. Třeba na minulých akcích, kde jsme měli právě workshopy svářické, tak tam chodili kluci, kterým bylo 9-10 let a už tam něco vytvářeli. Takže je to opravdu otevřené a hlavně je to o tom nadšení, aby ty lidé nebo děti chtěli něco dělat.
0: O té využitelnosti druhé šanci se mluví hodně v dnešní době.
1: Jde o to nevytvářet další odpad, přece ta planetu máme jenom jednu a nevejde se sem všechno.
0: Nové komunitní centrum v korunních hradbách v Josefově jsme představili s Jiřím Šmídem. Děkuji za to, ať se vám daří a ať inspirujete mladé a všechny nadšence. Díky.
1: Děkuji vám, nashledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Hrabý Williams v nedělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravíme ve 14 hodin 29 minut. Oskara má doma, pouta si vyzkoušela nedávno. Susan Sarandonovou 24. září zadržela newyorská policie při protestu proti izraelskému premiérovi Netanyahuovi. Hvězda slavných filmů jako třeba Mrtvý muž právě dnes slaví 80. Připomeňme si.
1: Let's not get caught. What are you talking about?
2: Původně si chtěli jen o víkendu odpočinout. Nakonec prchají před policií a odmítají se vrátit do života, ve kterém za ně rozhodují ostatní. Susan Sarandonová jako rázná Luisa a Gina Davisová jako zpočátku nesmělá Telma. Dvě kamarádky, otevřený kabriolet a cesta, která se v roce 1991 stala jedním z nejslavnějších filmových příběhů o ženské svobodě. Obě herečky za něj získaly Oscarovou nominaci. Sarandonové tehdy bylo 44 let a za sebou už měla pestrou kariéru. Třeba v kultovním muzikálovém hororu Rocky Horror Picture Show hrála nevinnou Janet, která se ocitne na velmi neobvyklém zámku. V Čarodějkách z Eastwicku zase jako violončelistka objevovala vlastní touhy i moc a vedle Cher a Michelle Pfeifferové pomáhala skrotit ďábelsky svůdného Jacka Nicholsona. Od rozpustilosti ale dokázala přijít k rolím, ve kterých jde doslova o život. V Lorenzově oleji bojuje jako matka o záchranu nemocného syna. Nejslavnější ocenění nakonec přinesla žena, jejíž síla spočívá hlavně ve schopnosti naslouchat.
3: How can you sit with that scum?
4: I'm just trying to follow the example of Jesus, who said that every person is worth more than their worst act.
2: Řeholnice Helen doprovází vraha čekajícího na popravu. Nesnímá z něj odpovědnost, ale odmítá v něm vidět jen jeho zločin. Film Mrtvý muž přichází natočil Tim Robbins a Sarandonová za něj v roce 1996 získala Oscara. Proměnila tak až svou pátou nominaci.
5: And the Oscar goes to Susan Sarandon and Dead Man Walking.
6: Oh my. Thank you. Members of the Academy for including me in the fine presence of these other great actors.
2: Do veřejných sporů přitom vstupuje i mimo filmové plátno. Před týdnem ji policie zadržela před sídlem OSN v New Yorku při demonstraci proti Benjaminu Netanyahuovi. Krátce na to ji po ověření totožnosti propustila. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Olympic otázky, za chvíli si dáme Michala Hrůzu zakázané uvolnění a bude to i skupina Balet, kterou si připomeneme v nedělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsme rádi, že jste s námi, přejeme dobrý den a pokud nás posloucháte na cestách, dobře dojeďte. I dnes si osvěžíme pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. Budeme mluvit o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Příspěvek připravil Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Zajet můžete do Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek. Tak se jmenuje Krtek, je ve Vrchlabí a teď je tam k vidění výstava osobité tvorby fotografky Sáry Soutkové. Výstava potrvá ještě několik dní do 9. října, tak máte ještě příležitost, je otevřena a jinak samozřejmě je k dispozici právě toto místo environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí. No, když už tam budete, tak zkuste výstavu Písně v plátně. Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Karla Halíře Vrchlabí. Je to cesta ke kořenům, na níž se písně mění v obrazy, tradice, v inspiraci, minulost, v živou součást dneška. Písně v plátně nejsou jenom projektem. Jsou nití, která propojuje hudbu, výtvarné umění, folklor i samotného ducha našeho krásného Královéhradeckého kraje. Tato výstava bude přístupná až do 6. listopadu.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Naopak Steeple Chase, ale hokejisté Hradce dnes vyzvou Vítkovice. Ani to nám neuniklo ve zprávách. V 15 hodin nabídneme detaily a budeme mluvit také o tom, že by se mohla prodloužit platnost některých řidičských průkazů. Poslechněte si zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Hradec Králové za 5 minut, kdy bude 15 hodin. Z neděle 4. října přejeme krásné odpoledne.

0: Za minutu a půl vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy. Karolina Davidová tady s nimi bude, ale ještě předtím, co připravili kolegové z naší sesterské České televize na dnešní večer.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
3: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Oprava památky na návsi v Žitětíně na Jičínsku skončila. Hokejisté Hradce Králové dnes vyzvou Vítkovice. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Mihl.
2: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
0: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Obec Jičíněves nechala opravit památný kříž v místní části Žitětín. Sakrální památka, která patřila k tradičnímu obrazu návsi, má teď nový vzhled. Na obnovu přispělo dotací Ministerstvo zemědělství.
3: Pokryla 70% nákladů projektu a pomohla tak s financováním restaurátorských prací i obnovy oplocení. Obnova podobných drobných sakrálních památek má význam nejen z hlediska jejich vzhledu. Pomáhá také zachovávat historický charakter obcí a připomínat místa, která jsou součástí místní identity po generace. Z Jičínska Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Na noční nelegální sraz tuningových aut přijela do Brna zhruba tisícovka vozů. Část z nich se během noci vydala do Olomouce a zpět. Policisté na akci zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za více než 200 tisíc korun. Zjistili přes stovku přestupků, hlavně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu. Oběma z nich hlídky na místě auta zabavili. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí.
1: Sport.
0: Hokejisté Třince můžou vytvořit na úvod sezóny Tipsport Extraligy nový rekord. Povede se jim to, pokud zůstanou 100% i po utkání 8. kola nejvyšší soutěže na ledě Olomouce, které začne v 17 hodin. V repríze semifinále play-off minulého ročníku se utkají Pardubice se Spartou. Úvodní buly padne v 18.30. O soupeři mluví brankář Východočechů Roman Vil.
4: Ta rivalita je historická, korteď vlastně s novýma majitelama je ještě o to větší a myslím si, že ty zápasy mají všechno. Tam jsou prostě tvrdý hity, jsou tam bitky, krásní góly, vyrovnaný zápasy.
0: Už v 16 hodin začnou duely Karlovy Vary Plzeň a Mladá Boleslav Liberec. V 17 hodin odstartuje souboj Hradec Králové Vítkovice a o půl hodiny později střetnutí Litvínova s Kladnem.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, večer přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky jsou pro dnešek mírně nepříznivé a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici ze Dvora Králové směrem na Choustníkovo hradiště máme hlášenou nehodu. Srazila se tam dvě auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: František z Assisi, odpůrce násilí a ochránce chudých i všeho živého, je jedním z nejoblíbenějších svědců vůbec. A protože dnes je 4. října, tak si svatého Františka připomínáme. V jeho jméně se dnes slaví Den zvířat. My proto v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové navštívíme jednu výjimečnou záchrannou stanici. V královedvorském safari parku vážili žalvy. Jak to vypadá, uslyšíte. A hradecké minuty dnes přiblíží jednu ze slavných prvorepublikových škol v Hradci Králové, a to kuchařskou školu Anuše Kejřové. Co myslíte, v kolik hodin vstávaly studentky a co dalšího se učili, kromě vedení domácnosti nebo stolování? To nám řekla historička Pavla Korytenská ve druhé polovině této hodiny. A z hudby Darina Rolincová, Petr Novák, Celine Dion, Chinasky, Paul Simon nebo Hana Zagorová. Příjemnou neděli s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Orlicko-Klacký varhanní festival 2026. I v letošním roce se rozezněly varhany v podhůří Orlických hor. Koncerty se konají až do 10. října. Ještě si také můžete užít letošní jubilejní 30. ročník. Během festivalu znějí každoročně varhany zahrnující téměř všechny umělecké slohy a epochy. Každý nástroj nabízí v duchu doby svého vzniku specifické zvukové možnosti. Ještě máte příležitost do 10. října, kdy v podhůří Orlických hor pokračuje Orlicko-Klacký varhanní festival 2026. My si v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové hned po písni Céline Dion připomeneme svatého Františka. Je 4. října. Hezké odpoledne.

0: Kalendáři dnes jméno František a svatý František je patronem ekologů a jeho dnešní svátek je spojený se Světovým dnem zvířat. Měli bychom si to připomenout. O poraněná nebo jinak postižená divoká zvířata pečuje třeba i záchranná stanice správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. I tam si dnešní Světový den zvířat připomenou.
1: Před záchrannou stanici ve Vrchlabské klášterní zahradě návštěvníci donesli hromádku jeřabin, tašku suchého chleba.
2: S tím pečivem je to super, protože když to lidi nosejí, tak něco si bereme pro své potřeby, ale zbytek dáváme na polesí. Oni vědí ty dávky, protože pro zvěř je to pamlsek, to dostanou jako takový ten bombonek.
1: Ondřejka Bachtíková, vedoucí záchranné stanice.
2: Pro volně žijící zvířata v Krkonošském národním parku.
3: Co se vám ještě hodí?
1: Jablíčko možná.
2: Jablíčko, kočičí, konzervičku.
1: Byli jste se podívat na zvířátka?
3: Byli jsme se podívat s dětmi na dravce, na sovičky, na ježky.
1: No ježci už taky.
2: Včera byl šedivák, 2 dny zpátky už byl mrazík, takže my se snažíme je teď hodně nafutrovat a když bude počasí, tak je ještě stihneme vypustit na těch super místech, kde se mají kde zahrabat, kde mají ještě potravu, aby to přes tu zimu dali.
1: Jdeme na ježky. On se zlobí, že si ho vzala
2: do ruky, ale sama vidí, že jsou opravdu maličcí, jsou 100-gramoví. Většinou to přinesou lidi ze zahrádky, kdy buď tam je pes, nebo ta zahrada je v aglomeraci městského profilu a ty zvířata nemají možnost zalíst někde do nějakého přirozeného úkrytu.
1: Jo? Do dřeva třeba, do hromady list.
2: To jsou ty pozdní vrhy. Tyhle ty už by měly být samostatný, v létě by to nebyl problém. Ale teď ta část teplého období dne je krátká a takhle maličký už si nestihnou nic moc sebrat. A zase, když je to na té uklizené zahradě, tak co tam najdou? Nic moc, že jo? A koukej se. To je opravdu miniatura. Máme jich tady asi 8. Musím zaťukat, jsme v pohodě.
1: Vy tady máte ale i zvířata, která už se do přírody vrátit nemohou.
2: Máme 2 víry, jeden měl zranění od elektrického proudu a na tom jednom si někdo zkoušel brokovou zbraň, takže to neulítá. Ty tady v klidu dožívají.
1: Kdo pak nás to volá?
2: To je krkavec. Chytali jsme ho s poutkama v té době, kdy vlastně ho jako mládě odebrali z hnízda a snažili se ho domestikovat.
4: A ten zobák je velice nebezpečný.
1: Dnes je svatého Františka a to je patron všech zvířat. Jsme tady přinesli pár dobrot, ale určitě zvířata ještě dostanou něco na přilepšenou k svátku.
2: Určitě vždycky se snažíme trošku ten den zpestřit.
4: Ať si to taky trošku užijí.
1: Ano, ten už se těší. Z Vrchlabí Eliška Pilařová. Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte příští týden pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Teď budeme v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové vážit želvy. To dělali také v královéhradeckém safari parku. Třeba želva obrovská může dosáhnout hmotnosti 150 až 250 kg. Ostruhatá je menší a o něco lehčí, ale i tak není snadné dostat tyto plazy na váhu. Mezi čtyřmi dospělými muži, kterým se to podařilo, byl i Martin Smrček. S ním natáčela Dana Voňková.
1: Základní otázka zní, jak postupujete, když chcete zvážit velikou želvu?
2: Tak máme takový speciální popruhy vlastně z hasičských hadic s očkama. Podvlíknete dva ty pruhy hadic pod tou velkou želvou, zvednete ji pomocí vysokozdvižného vozíku, zavěsíte vlastně váhu a na tu váhu zavěsíte tu želvu. Naši poslední želvu obrovskou a tři jedince želvy ostruhatý jsme vážili vlastně před pár dny takhle.
1: A ta obrovská byla opravdu obrovská, hodně vážila.
2: My jsme toho posledního samce dlouho nevážili, překvapil nás, navážili jsme 105 kilo. Ostruhatý měli samec 70 kilo a samice 1,45, druhá 35 kilo.
1: Jste vyfotografovaní čtyři silní muži.
2: Ten metrákový jedinec, ten už je hodně těžký pro dva lidi, takže ten se musí vzít ve čtyřech. Ty menší, třeba ten 70-kilový samec ostruhatý, tak ten se dá i ve dvou.
1: Je to i bezpečnější, si myslím.
2: Určitě, když ji chytnete za ty okraje toho krunýře, tak stáhnou jako nohy a těma ostrýma šupinama se vás snaží nějak zranit, to bolí.
1: My se teď díváme na pár želv ostruhatých. Jedna z těch želv se dala do pohybu. Jakou asi rychlostí by dokázala želva se pohybovat? Nechci říct přímo běžet.
2: No, já s oblibou na komentovaném krmení říkám, že tohle jsou trysko želvy. Ty želvy se fakt pohybují poměrně rychle a svižně, na rozdíl třeba od těch želv obrovských, o kterých už jsme mluvili, tak ty jsou hodně pomalý, nebo máme pak želvy paprsčitý, to jsou taky takový pomalý želvičky, ale řekl bych tak rychlostí kráčejícího člověka, to znamená nějaký 3-4 km v hodině, podle mě tyhle ty želvy dokážou jako se pohybovat.
1: Vidím, že tady mají misku s vodou, to seno taky je pro ně?
2: Taky. Tyhle ty želvy jsou striktně bíložravý, živí se hlavně spásáním trávy, případně nějakými listy stromů nebo keřů. Občas si teda rádi smlsnou na nějakém tom šťavnatém ovoci nebo mrkvičce, ale toho nesmí dostávat za stolik, ten jejich trávicí trakt na to není úplně uspůsoben.
0: Vysvětlil nám Martin Smrček. Není tajemstvím, že želvy jsou starobylí plazy, kteří se na Zemi objevili před 220 miliony lety, tedy v čase, kdy tady vládli dinosauři. Od té doby se želvám nějak výrazně nezměnil ani vzhled, ani způsob života. Ostatně přijďte se na ně podívat do safari parku ve dvoře Králové nad Labem. My jsme byli přitom, když tam želvy vážili.

0: Hradecké minuty nemůžou v nedělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové chybět. Dnes vám v nich přiblížíme jednu ze slavných prvorepublikových škol tady v Hradci Králové, a to kuchařskou školu Anuše Kejřové. Pokračujeme tady seriálem dějinám města Hradce Králové. Neděle patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech a Hradci v prvorepublikovém období. Jinak odvysílené díly s fotografiemi najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz, ale teď už dejme slovo Pavle Korytenské, která vám řekne o jedné slavné škole pro mladé slečny. Hezký poslech.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes na téma kuchařská škola Anuše Kejřové. Přestože první republika nabízela dívkám studijní možnosti, o kterých mohli předtím jenom snít, stále ještě byly na programu školy, které se dívaly na dívky zejména jako na matku a kuchařku. Dnes tedy nahlédneme pod pokličku soukromé školy Anuše Kejřové, která patřila k nejvýznamnějším školám podobného typu v Hradci Králové a okolí a jí zakladatelku označoval dobový tisk jako novou Rettigovou. Ve své škole a kurzech pro veřejnost učila v letech 1909 až 26 nejen vaření, ale i správné vedení domácnosti. A její motem byl

0: kolečku nebo cukrovinky na vánoční stromek, minutové večeře nebo víkend na výletě. Kejřová výborně využívala reklamu a marketing. Oblíbené výrobky, například čokoládu Orion, prášky do pečiva Kveta nebo vanilkový cukr doktora Edkra, nejen doporučovala, ale ve svých receptech i používala. A nezapomínala ani na pomocníky do kuchyně. Propagovala například produkty firmy Venke a syn z Jaroměře. A jako zajímavost můžeme uvést, že v názvech receptů využívala jména rodinných příslušníků nebo se inspirovala městem Hradec Králové. Takže máme dort Vilouškovo jaro, Helenčin dort, hradecké pralinky, královéhradecké řezy, hradecké klobásy s dušeným špenátem a bramborovou kaší, hradecké vdolky zelníky, pouchovské karbanátky, hradecké otroky nebo klobásy smažené po Hradecku. A příště péče o zdraví za první republiky.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým

Programem 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Bitvu Náchoda 1866 teď připomíná i výstava, která je přímo v Náchodě v Broučkově domě. Připomeňte si tak 160. výročí prusko-rakouské války. Představuje předměty osudy lidí z regionu. Přesně před 160 lety se u Náchoda odehrál jeden z nejkrvavějších střetů prusko-rakouské války. Nová výstava vás vezme zpátky do pohnutých dnů roku 1866. Zblízka si prohlédnete dobové zbraně, uniformy, osobní předměty vojáků. Do 18. října máte tuto možnost v Broučkově domě v Náchodě na výstavě Bitva u Náchoda 1866 k 160. výročí prusko-rakouské války.

0: se.
1: Jeho jméno zná celý svět. Václav Havel, dramatik, spisovatel, publicista i filozof. V pondělí 5. října by oslavil 90. narozeniny a my na něj zavzpomínáme dnes po 18. hodině. Pořadem oslavíme jeho zítřejší nedožité 90. narozeniny a hlavně připomeneme jeho celoživotní vřelý vztah k Podkrkonoší. Jak víte, jeho chalupa na Hrádečku je dosud vyhledávaná a tu miloval. Poslouchejte na nedělní vlně z Hradce Králové dnes po 18. hodině, kdy zavzpomínáme na bývalého prezidenta, spisovatele a dramatika Václava Havla.

0: Nedělní odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové patří zábavě hvězdným návratům. V nich dnes budeme vzpomínat na herecké začátky komika ze slavné herecké dynastie. Bavit vás totiž bude Václav Vidra. Uslyšíte jeho vzpomínky, filmové ukázky, scénky, řadu anekdot. V jejichž vyprávění je skutečným mistrem. Ostatně posuďte po zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové po 16. hodině hvězdné návraty dnes s Václavem Vidrou. Dobře se bavte, dobré odpoledne.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Život Václava Havla si dnes Český rozhlas připomíná speciálním vydáním hovorů z Lán. V Lázních Bělohradě začne zítra poskytovat služby nový provozovatel České pošty. V rakouských Alpách zemřel český občan. Zítra bude slunečno s teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Radiožurnál na dnešek připravil speciální vysílání z Lán, které se věnuje životu prvního prezidenta České republiky Václava Havla. Ten by zítra oslavil 90. narozeniny. Ve vysílání na něj vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci, jako třeba mluvčí Ladislav Špaček, fotograf Tomky Němec nebo bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Ta vzpomínala například na společné zahraniční cesty.
3: Moje děti ho zbožňovaly. Já jsem ho musela protokolárně vést ve svém diplomatickém autě a měla jsem tam taky někdy děti se sebou a on s nima dováděl. Já jsem si říkala, pane bože, já jsem měla na starosti 3 děti.
2: Speciální vysílání si můžete naladit živě až do 17:30 večer a jeho záznam pak najdete na webu mujrozhlas.cz. Václava Havla si dnes připomene i divadlo Exil v Pardubicích. Od 17 hodin nabídne besedu s hudebníkem Michaelem Kocábem a jeho dcerou Natálií. Po besedě opatovický soubor My Theatre uvede Havlovu jednoaktovku Audience, kterou má na repertoáru už 20 let. Stávající pobočka České pošty v Lázních Bělohradě ukončila svůj provoz. Tuto službu začne lidem od zítřka poskytovat Pošta Partner. Lidé ji najdou v prodejně potravin na náměstí a otevřená bude každý všední den. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu nahoru Grosses Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec zdržel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdilo mluvčí Českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
4: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast. Sport.
2: Tenistka Sara Bejlek skončila na turnaji v Pekingu ve 3. kole. Ve 2 sadách podlehla Japonce Osakové. Do 8. finále naopak prošly Linda Nosková a také Nikola Bartuňková, která porazila 2-0 na sety světovou dvojku Bělorusku Sabalenkovou. V Tokiu postoupil mezi 4 nejlepší Jiří Lehečka. Počasí. V noci bude většinou polojasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. Zítra nás čeká ráno polojasno a místy mlhy, během dne postupně jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dejte pozor na nehodu v Hradci Králové v ulici Habrmanova, kde se srazila 2 auta. V tomto místě očekávejte zdržení a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
7: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
6: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
7: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi sjetej.
6: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
7: Tak se pochlup.
6: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
7: A kdože?
6: Vašek Vidra.
7: Kdo?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu, no. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Felix, říká to já
2: schování?
3: Taky.
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
5: A je vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
4: Kolik je 2x2?
5: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
4: Prosím.
5: Že nevím, jsou čeli, no.
4: Mě to oslovíš, Vidra?
5: Sorry, vole, pan čeli, no.
4: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
5: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
4: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
5: To náhodou vím. Samec, to je chlap od samičky. A savec, to je můj fotr.
4: Víš co, Vidra? Já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova po z.
5: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
4: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
5: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
4: Panenko skákavá, tohle je familie.
5: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
4: Tak co? Jsou tady všichni?
5: Určitě.
4: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
5: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
6: Pane učitel, já jsem se opozdila, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
4: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
6: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
5: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
4: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra.
6: Ano.
4: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
5: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
4: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
6: No?
4: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
6: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
4: Kdo složil operu liška bystroučka?
6: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
5: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
4: Lišku bystroušku složil Leoš?
6: Mareš.
4: Leoš Janáček, Petro.
6: Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
5: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
4: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
5: Slavie.
4: Demokracie! Sociální demokracie!
5: Říkám, no.
4: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
5: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
4: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
5: Je to jedno, ne?
4: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
5: No
4: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
5: Sociální demokracie. Špidla.
4: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
6: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
4: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
6: Dostojevský.
5: Dostojevský je nahoře.
4: Co to je Dostojevský?
5: Ruská trojka.
4: Zločina trest, bratři Karamazovi.
6: Ano.
4: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, když bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akurát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisti,
2: no
3: že jo,
2: mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12 letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
5: Kamarád potká kamaráda a říká mu, Čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že když jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem šel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nesvrtej.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, no je to hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, viďte.
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to četl samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte podílek třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku, no, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl.
4: No a co?
3: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev. No. Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si to tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že jo, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukli, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunelově stavební spořitelně?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No, jo.
3: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přines vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Jsem se nějaký páral, nebo co?
3: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
3: Já nevím, co.
4: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: No a poděděl jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: chceš ale nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktor.

0: konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval, jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich čtyřletým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
1: Jdeš pozdě.
2: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
1: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
2: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
1: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
2: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
1: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
2: Budeme se hádat, že jo?
1: Já tady sedím, čučím, kručím mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
2: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
1: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo? Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně... Kromě mozku používám taky oči,
2: no,
1: víš?
2: No, říkej.
1: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
2: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
1: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
2: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
1: Prosím tě. Jo, tebe.
2: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si, do starého železa ještě nepatřím.
1: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starém železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
2: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
1: No, ono to nebude tak horký. To by musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
2: No,

0: začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
1: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
0: No takhle duchaplně si mě před mnoha lety klofnul ty.
1: No vidíš, a stačilo to.
0: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
1: A co ty?
0: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
1: Ty jo!
0: No a on utíkal za mnou.
1: Nevrávoral.
0: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
1: Víš co?
0: No?
1: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
0: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
1: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
0: Nech to bej. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večeři.
1: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
0: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
1: Ale jo, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
0: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
1: Ten u těch popelnic?
0: Ne, ten vedle.
1: Ten v té bundě?
0: Jo, ten v té bundě.
1: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
0: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
1: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
0: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
1: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
0: No, jen pokračuj.
1: No jo, jasně, hodila si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
0: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
1: To jsem teď netahej, teď je řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
0: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
1: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
0: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
1: Ježišo, už je to tady zase, no.
0: Nenápadně dotýká.
1: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
0: A jak ti vyšla facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
1: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
0: To víš, že to vím.
1: No. Jak to, že to víš?
0: Jsem ji štipla sama.
1: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
0: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
1: Tak já bych odevřít.
0: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
1: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vaše.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
5: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
6: Já tě zvu na slavnostní večeři.
7: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
6: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
7: Ty no? Jsi blbej.
6: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
8: Bordel erotický.
7: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
6: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
7: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
8: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
7: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
6: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
9: Taky.
6: Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol teda.
6: To víš, Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte příští týden pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Královéhradecký kraj investuje do nemocnice v Náchodě 14 milionů korun. Propustit desetinu zaměstnanců by podle ministerstva a Karla Havlíčka z ANO měla postupně během příštího roku. Hradečtí hokejisté chtějí proti Vítkovicím potvrdit vítěznou sérii. Zítra bude polojasno s teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V areálu oblastní nemocnice v Náchodě chystají takzvanou léčivou zahradu. Královéhradecký kraj za ní zaplatí 14 milionů korun. Hotová bude na jaře. Na ploše více než 6 000 metrů čtverečních dělníci vysadí 32 vzrostlých stromů. Součástí budou také záhony trvalek, travin a keřů. Prostor doplní 22 parkových laviček, piknikové stoly pod altány i herní a rehabilitační prvky. Proč je takový prostor pro pacienty důležitý, popisuje ředitel Náchodské nemocnice Jan Mach.
4: Náchodské nemocnici doteďka chybí nějaký relaxační prostor, kam by ten pacient a jejich rodiny mohli vyjít, navštívit se tam. Já říkám, že jsme obklopeni asfaltem, takže jsme rádi, že tady vzniká léčebná zahrada, která bude takovým pěkným zeleným místem u naší nemocnice.
3: Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku, a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu Poledne s Moravcem to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. K projednání příslušného návrhu se podle něj vláda vrátí během několika týdnů.
5: Minimálně se můžeme podívat na neobsazené pozice, pak na přirozené odchody. Máte lidi, kteří jsou v důchodovém věku a přirozeným způsobem odchází. A teď jenom otázka, jestli budou nahrazeni nebo jestli nebudou nahrazeni. A poté se podívejme, jestli tady všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by mu předcházet digitalizace státní správy. Se snižováním počtu míst nesouhlasí odbory. Kostelec nad Orlicí na Rychnovsku chystá vánoční výstavu s názvem Putování za Betlémy. Zapojí se do ní lidé, kteří Betlémy umístí v oknech svých domů v různých částech města. Návštěvníci výstavy poté budou jednotlivá stanoviště obcházet s mapou. Lidé, kteří mají zájem Betlém v okně vystavit, se mohou hlásit do konce října na městském úřadě. Putování za Betlémy město Kostelec nad Orlicí pořádá po čtvrté. Sport. Hokejisté Hradce Králové nastupují k extraligovému duelu proti Vítkovicím. S ostravským celkem mají aktuálně vítěznou sérii, která čítá 12 utkání v řadě. Na to by Východočeši chtěli podle obránce TJ Melancona navázat.
6: Očekávám těžké utkání, mají hodně šikovných hráčů, musíme na to být připraveni. Je to dobré, že nad nimi vyhráváme tak často, takže si to musíme udržet.
2: Počasí.
3: V noci bude většinou polojasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. Zítra nás čeká ráno polojasno a místy mlhy, během dne postupně jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dejte pozor na nehodu v Jánských Lázních v ulici Krkonošská, kde se srazila dvě auta. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Už za hodinu budeme vzpomínat na Václava Havla archivním pořadem z archivu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tato hodina ale bude patřit písničkám od srdce, vašim vzkazům, pozdravům a přáním. studio.hradec@rozhlas.cz, to je ten správný mail. Když napíšete, tak někoho potěšíte, pozdravíte. My se postaráme o to, aby bylo vše vyřízeno, zařízeno. studio.hradec@rozhlas.cz. Můžete poslat i krátkou textovou zprávu, ta by ale měla být stručná. Napíšete slovo Hradec, uděláte mezeru, po mezeře už pozdrav a odešlete na číslo 900 1104. A nebo se můžete ozvat. 726 46 46 46 je telefonní číslo přímo do studia do Českého rozhlasu Hradci Králové. Je to tady druhé dnešní písničky od srdce, nedělní s datem 4. října. Karel Sladký přeje příjemné pozdní odpoledne. Hezký den s námi.

0: Krásnou neděli ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové a písniček od srdce. To byl Miroslav Žbirka, kterého jsme si připomněli, nabídli 22 dní. No a teď už vaše vzkazy a pozdravy.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Milena vybrala první dnešní písničku od srdce v této hodině a pro koho bude? Hezkou neděli přeji všem do rozhlasu a posluchačům. Prosím o písničku pro účastníky našeho včerejšího srazu a hlavně pro Jarušku Koňaříkovou, naší paní učitelku. S poděkováním, že přišla, bylo to pěkné. Zdravím a děkuji, Milena. A než Věra Špinerová spustí, ještě je tady přání pro všechny Františky. Moje maminka Jaroslava přeje všem Františkům, zejména Františkovi Volmutovi ze Stach na Šumavě a jeho dce juniorovi Františkovi. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody. Jaroslava Silvie z Prahy přejí všechno nejlepší.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Můžete se také ozvat, někoho potěšit, pozdravit o neděli 4. října. Pozdravím slečnu Petru, která se k nám dovolala. Krásné nedělní odpoledne.
2: Krásnou neděli, pane Sladký, a všem posluchačům.
1: Děkujeme. Co jste vybrala, paní Petro, nebo slečno Petro, a pro koho to bude?
2: Elizabet Kopeckou, a bude to, tak jestli poslouchá Inka, tak pro Inku a jinak všem posluchačům.
1: A máte hezkou neděli? V rámci ano. Možností. Ano, ta je dobře. Elizabet Kopecká je připravena, její píseň Plán B, tak ji posíláme. Mějte se hezky, Petro, hezký zbytek dne.
2: Děkuju.
1: Naschledanou. Děkuju.

přesvědčivý projev, mimořádně zajímavá barva hlasů a podmaňové charisma Elizabet Kopecké učarovali tisícům posluchačů během poslední série Československé superstar a vynesli ji tak do finále. Podobně okouzelní bývají ti, kteří za kulisí Elizabet znají a poznali také. Tak jsme si dali po anglických singlech, začala zpívat i česky. To je pro ní velmi osobní píseň Plán B, navazující na novinku Kolikrát. Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové 4. října. Františkovi k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody. Přeji kamarádi. Franto, měj se fajn,

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pokračuje, za chvíli budeme hrát. Na přání paní Olgy vybrala Beatles a pro koho brouci budou, to nám řekne ona sama. Hezkou neděli, dobrý den.
3: Dobrý den, to bude pro švagra Fanouška Luňáka do Netpolis. Dnešnímu svátku.
2: A co švagrovi popřejete k svátku?
3: Všecko nejlepší. Hlavně ho mě zdravíčka.
2: To je nejdůležitější. Tak mu ty brouky posíláme. Písnička i pro vás, paní Olgo. Mějte se hezky a příjemný zbytek neděle. Naschledanou.

0: 4. říjnový den, krásný podzimní den. Zdravím pana Láďu, který se k nám dovolal. Pane Láďo, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěl dát zahrát paní Evičce Bohralíkový. Já jsem jí slíbil, že přijdu, ale nezapomněl jsem na ní, jen tak pro radost, ale protože já toho měl tento týden hodně, byl jsem domově důchodců, s naším agronomem, který mu je 95 roku, bude letos.
0: Pane.
1: A pak tam mám jednu paní, který jsem dal před dvěma lety jako Ježíškovi vnoučil, líko jsem v zraku je postižený, tak jsem jim věnoval takzvaně mluvící hodinky, takže jsem toho měl tento týden dost. Takže jsem na ní nezapomněl a zastavím se.
0: Tak.
1: Doufám, že poslouchá.
0: Pane Láďo, to se dá pochopit. To všechno ten týden vždycky uteče potom jako voda. Člověk si říká, tohle jsem ještě měl, tohle jsem nestihl.
1: Ne, já jsem strašně aktivní v těch věcech.
0: A to je moc dobře, to je dobře, protože být aktivní v životě je velmi důležité.
1: Aha. Tak no, ta písnička... Já špatně vidím, takže mám problém, že jo. No, tak
0: rozumím.
1: Se zabývám takovýma věcma.
0: A to je moc
1: tak
0: dobře.
1: Ještě jedno. Pozdravuju.
0: Ano.
1: Evi, jestli slyšíš, tak poslouchej.
0: Pane Láďo, mějte se hezky a vše dobré. Naschledanou, naslyšenou. No a písnička bude také pro Jarku k dnešnímu životnímu jubileu. Jarko, ze srdce ti přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, ať tě život pořád baví. Jsi naše sluníčko. Kolesníkovi.

0: Po 18. hodině na nedělní vlně Hradce Králové sáhneme do archivu setkávání. Pořad s Václavem Havlem, jeho Václavu Havlovi, mě nabídneme z roku 2011 s využitím archivních materiálů. Tak to bude určitě velmi hezká hodinka, která nás mezi 18. a 19. čeká na nedělní vlně Hradce Králové. Ale teď už vítám v písničkách paní Lídu. Paní Lído, hezké odpoledne.
1: Hezké, krásné. Baví léto. Ať pokračuje a je to nádhera, ty listí a všechno ten podzim, je
0: že,
1: to nádhera.
0: Jak se to barví krásně. Ano.
1: No to je. A já chci pozdravit přítele Péťu a chci pozdravit tu svoji celou rodinku, jako jak máme, oni už vědí kdo.
0: Ano.
1: A vás do rozhlásku a ty lidi vážejí maličkosti a když pak jsou nějaký v rodině vážné věci, tak se to má všecko skloubit a má to tak být.
0: Radovat se z maličkostí, každý ano. den nám něco přináší. A co ano. třeba dnes, no vy jste říkala, to počasí, že vás těší a potěšilo?
1: Těší mě, byli jsme na dovolený, byli jsme na oslavě 50.
0: No,
1: takže teď toho máme za sebou dost, tak zase musím tady trochu vnoučata a dcera přijede a...
0: Ano.
1: Takže všecko se musí skloubit, Kájo.
0: Tak ať to všechno zvládnete a k tomu teď ta písnička. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Díky moc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. A teď už zdravím paní Jessiku. Hezkou neděli, dobré odpoledne.
1: Já přeju krásnou neděli vám a všem posluchačům. A tuhle písničku bych chtěla poslat jako gratulaci k jmeninám Františku Malinovi na Výšinku a k těm zejtřejším jeho dceři Elišce. A přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví, lásky a všeho, co člověk potřebuje. No a potom samozřejmě zdravím všechny svý známý kamarády a je to prostě pro tohle ten okruh, no.
0: Ano.
1: A pro všechny, pro krásnou náladu, ať nám to krásný léto ještě dlouho vydrží.
0: Ať to ještě dlouho vydrží, přeji si to mnozí. Jessiko, mějte se hezky a pěkný večer.
1: Díky moc, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

Paní Alena napsala: Dobrý podvečer, prosím o zahraní písničky pro mou neteř Natálku, která dnes oslavila své 26. narozeniny. Přála jsem jí osobně a teď ještě písničkou o Taradouzi. Natálce k 26. narozeninám teta Alena.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

18. hodině zavzpomínáme na bývalého prezidenta, spisovatele a dramatika Václava Havla. Pořadem tak oslavíme jeho nedožité 90. narozeniny a také si připomeneme jeho celoživotní vřelý vztah k Podkrkonoší. Mnozí i o tomto víkendu zamířili k Hrádečku, zapalují svíčky. Více i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Setkávání pořad s Václavem Havlem i o Václavu Havlovi už po 18. hodině na nedělní vlně Hradce Králové. Ale ještě na jeden hudební dárek před 18. hodinou to bude. Dobrý den k vám do studia a všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky V krajinách snů k narozeninám pro moji kamarádku Jitku Potůčkovou. Milá Jituško, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. Děkuji za zahrání a přeji vám hezký zbytek víkendu. Helena Pospíšilová. Od Heleny pro kamarádku Jitku Potůčkovou k narozeninám posíláme poslední dnešní hudební dárek.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Silničáři otevřeli nově opravený úsek dálnice D11. Kvalitu péče v domově seniorů v České Třebové zvýší nový pavilon. Plochodrážní zlatá přilba má po 9 letech českého vítěze. Zítra bude slunečno s teplotami do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Silničáři dnes odpoledne po měsíc trvající opravě otevřeli 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice nákladem 125 milionů korun vyměnili vozovku v obou pruzích ve směrech do Prahy i do Hradce Králové. Informaci potvrdila regionální mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Mihl.
5: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
4: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Domov seniorů v České Třebové má nový pavilon za 280 milionů korun. První klienty do něj přestěhují v příštích dnech. Nová budova nahradí přes 100 let starý pavilon B, který nemá na pokojích toalety a sprchy a jsou v něm stíženější prostorové podmínky pro práci s imobilními klienty.
6: Nová budova domova vznikla v bývalém průmyslovém areálu. Má dvě křídla s třemi nadzemními podlažími a je propojená se sousedním pavilonem A. Nabízí 62 lůžek. Část z nich připadne odlehčovací služby a domovů se zvláštním režimem. Celková dosavadní kapacita zařízení byla 100 lůžek. Díky novému pavilonu vzrostla o dalších 25. Z České Třebové Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody celkem 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před 2 týdny. Tehdy objevili také poškozený člun. Co se tehdy stalo, stále není jasné.
0: Sport.
4: Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa. 24-letý strakonický rodák se před zaplněnými tribunami mohl radovat po skvělém výkonu ve finálové jízdě.
0: Počasí.
4: V noci bude většinou polojasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. Zítra nás čeká ráno polojasno a místy mlhy, během dne postupně jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na silnici ze sedliště směrem na Hřmenín máme hlášenou nehodu. Srazila se tam 2 auta. Počítejte v tomto úseku raději s obíčkou přes Zeleneckou Lhotu a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A jsme jsme na nedělní vlně z Hradce Králové. 4 minuty po 18. hodině 4. října přejeme krásný nedělní podvečer. A dnes zavzpomínáme na bývalého prezidenta, spisovatele a dramatika Václava Havla. Pořadem Elišky Pilařové si připomeneme jeho nedožité 90. narozeniny. Mnozí si je připomínali už teď o víkendu, přijeli na Hrádeček jeho chalupě, zapálit svíčku. A tak i my jsme se rozhodli sáhnout do archivu a připomenout celoživotní vřelý vztah Václava Havla k našemu kraji a k Podkrkonoší. Po písni Karla Gotta vás pozvu k poslechu pořadu Setkávání. Hezký podvečer.

scénu zná celý svět. Václav Havel, dramatik, spisovatel, publicista i filozof, ale také výrazný politik a státník. Disident, věčný kritik komunistického režimu, jedna z vůdčích osobností sametové revoluce. Václav Havel byl posledním československým a prvním českým prezidentem. Velký Čech je Evropan, přitom všem zároveň obyčejný člověk. Zítra 5. října by oslavil 90. narozeniny. Václav Havel zemřel 18. prosince 2011 na své milované chalupě na Hrádečku na Trutnovsku. A právě tam nás už za malý okamžik zavede redaktorka Eliška Pilařová. Setkávání, tak nazvala svůj dokument, který v roce 2011 sestavila na půdorysu Havlova existenciálního domova na Trutnovsku. V repríze vám ho k poslechu nabízí Český rozhlas Hradec Králové právě teď.

0: setkání první Trutnov bojiště Open Air Festival.
1: Přijela jsem k zadní bráně areálu na bojišti. Je tak zhruba před 5:00 odpoledne. Za zády mi rozjížděl před chvílí program Pepanos a vlevo ode mě na pódiu Divoký srdce. Mohu potvrdit slova zakladatele festivalu Martina Věcheta. Pestrost žánrů, to je open air. Ale ochranka u plotu malinko znervozněla a jak se tak dívám, tak už výjíždí do areálu vůz a v něm Václav Havel. Vím, že historie Open Air Festivalu je velmi spojena s vámi, protože ten první ročník, který se vlastně nekonal, u vás dokonce skončila aparatura, je to tak?
2: Jednou skončila u mě aparatura, na to si vzpomínám, a Martina Věcheta znám ze starých dob a s tím festivalem jsem sympatizoval i v dobách, kdy ještě se nemohl konat oficiálně ve veřejném prostoru.
1: A dnes máte chuť jít na nějakou kapelu? Máte něco vybráno?
2: Ani moc ne, mně se prostě hodilo tady být dneska večer, takže něco uslyším, tady je na vybranou, je tady více scén, tak uvidím, co mě zaujme.
1: Děkujem a ať se líbí.
2: Děkuji.

0: Základní stavební dvojka Čuňas a Martin Věchet, tak.
1: Byl bych opět nevěřil, že to může tak dlouho vytrvat, ale atmosféra vzájemnosti, tolerance a lásky, nebojím se to slovo silný říct, tak nás pořád udržuje.
0: Vy už určitě jste zakleknut, kdy vaše vystoupení?
1: Hevera Vazelína v tomto roce nehraje, protože loni jsme dosáhli určitýho vrcholu tím, že s náma bubnoval náš člen Václav Havel, a tak letos dáváme pauzu, abychom si ten vrchol vychutnali. Naše skladby bude hrát jenom Skalák s španělskou kytarou. Přicházejí hnutí Hare Krishna, který slyšíte v pozadí.
2: Důstojný začátek, okolo nás jde velký průvod.
0: Namaste!
2: Který symbolizuje celou tu atmosféru tolerance vzájemné, kde vedle sebe je hinduistický tábor s křesťanským, indiánská TP či tábor neziskových a ekologických organizací. Skřížíme cestu s politickými vězni, jako je právě Franta Stárek, přezdívaný Čuňas a Magor Heroes.
0: No tak tady to přímo dýchá demokracií, ale zároveň to tady vždycky jiskří.
1: To je podstatný, aby se názory tříbily, aby lidi, kteří nejsou naladěni na stejné vlně, se vzájemně neatakovali, ale naopak, aby hledali nějaký společný jmenovatel.
0: Co si říkáte tady na Open Airu jako pozdrav? Namaste už jsme říkali.
3: Vakantanga!
2: Vakantanga, hoka hej! Letos je to ve znamení poslu dobré vůle a statečnosti. To jsou především zachránci Židů. Takže šalom.
0: Šalom.
1: Šalom.
0: Hospoda ve stanu, undergroundová scéna. Vejděte.
4: Já děkuju Václavu Havlovi.
5: Já vám děkuji za váš potlesk. A tomu svému náčelnictví bych rád přidal jednu informaci, možná to nevíte. Já nejsem náčelníkem pouze zde. Já jsem náčelníkem i v Brazílii. Já jsem navštívil při státní cestě do Brazílie jeden indiánský kmen v hlubokém pralese a tam byl takový rituál uvítací, spočívající z toho, že náčelník toho kmene házel oštěp do terče a host hlavní, to jsem byl já, házel také oštěp do terče. A já, který jsem házel oštěp poprvé v životě a vůbec házet neumím, jsem se strbil lépe do toho terče než ten jejich náčelník. A to byla samozřejmě absolutní fyzikální náhoda. Nicméně platí tam ten zvyk, že když někdo se strefí lépe než náčelník, tak se stává náčelníkem on. A já jsem se stal náčelníkem, bral jsem to jako takový zdvořilostný žert, jenomže oni to tak nebrali. Opravdu dodnes mám na hrádečku ty insignie náčelnický, oni nás honili autem, aby mě mohli předat, že a až bude nejhůř, tak se nám kam uchýlit.
6: Já jsem se vás zeptat slovy a Rolling Stones. Vaše oblíbená kapela, je to i má oblíbená kapela, tak se vás na ní nejvíc baví.
5: Já nejsem žádný hudební odborník, vědec nebo muzikant. Já tu jejich hudbu mám rád a hlavně jsem s nima osobně s kamarádem. Zdá se mi, že bylo velmi důležité, že jsem záhy po naší revoluci přijeli a měli takový svůj první veliký koncert na Strahově. To bylo důležité, protože pro mnoho mladých lidí teprve tato událost byla jasným znamením, že se cosi změnilo.

0: setkání druhé, Hrádeček léto. Já nevím, jestli se vám to stává taky, ale občas mě přepadne nějaké téma a dokud se s ním sama nějak vnitřně nevyrovnám, tak mi nedá pokoj. Je docela možné, že vy máte právě také v současné době nějaké takové jedno téma, nebo jich je víc?
1: Já mám určité téma pro divadelní hru. Už dost dlouho nejsem prezidentem a už jsem nervózní, že jsem ji dosud nenapsal, ale na druhé straně si říkám, že to není žádná povinnost a že ji můžu napsat teď nebo za 10 let. Nicméně už mě to trošku vnitřně tíží. Určité téma se mi v hlavě rýsuje, ale nějak nemám dost soustředění. Mám bezpočet rozmanitých povinností, úkolů, rozptylujících zážitků a taky se cítím po těch mnoha letech obtěžkán jakýmsi jiným typem očekávání. Každou chvíli se mě někdo ptá, už si něco napsal a o čem to je a podobně. A to člověku na chuti do psaní nepřidá.
0: Vy jste říkal, že už jste těch věcí napsal dost a když nenapíšete nic dalšího, že se nic tak strašného nestane, ale my se těšíme.
1: Opravdu si myslím, že už jsem to napsal dost za život, že nejsem povinen něco psát. A taky já jsem, abych tak řekl, trošku přepsán, protože v té době prezidentství to nebyla žádná pauza od psaní, ale právě naopak. V té době jsem to napsal vlastně nejvíc, jak kdy v životě, protože jsem téměř každý víkend psal si své projevy a jsem neuměl číst něco, co napsal někdo jiný. A vlastně jsem toho napsal strašně moc a možná potřebuju vydechnout, potřebuju asi cosi čerpat a jednoho dne to třeba přijde a sednu a napíšu něco důležitého, anebo nenapíšu nic.
0: No tak tady bych řekla, že se musí psát určitě dobře, přemýšlet, ale není to jenom taková ta samotka. Vycházíte, nakupujete, chodíte do kina třeba i.
1: K tomu Hrádečku bych měl říct, že jsme to koupili už v roce 67. jako takovou zříceninku a léta jsme to tady přestavovali, upravovali a já jsem tady toho mnoho napsal, mnoho prožil. Nejrozmanitějších setkání tady bylo a důležité disidentské věci se tu děly a koncerty undergroundové a tak dále. Má to prostě ten dům svoji historii, což říkám, protože ho cítím trošku jako takový svůj existenciální domov, jako místo, s nímž jsem do značné míry srostlý. Proto jsem si myslel, že mám-li opět něco psát, že bych měl tady.
0: A teď, když jste říkal, co tenhle dům, to jeho zápraží, les tady kolem, co všechno zažil, tak musím říci, že mě velmi potěšila jedna historka. Ti hoši, kteří vás tady tehdy hlídali, údajně přišli za vámi, když už jsme teda u toho biografu a říkali, pane Havel, pojďte do kina. Oni dávají čelisti a my na ně chceme jít, pojďte do kina. My bychom nemohli jít, kdyby byste nešel. Je to tak?
1: Ano, jednou se opravdu něco takového stalo. Nebyly to čelisti, byl to, myslím, Butch Cassidy a Sundance Kid v tom velkém letním kině na bojišti v Trutnově to dávali. Ano, ti byli neustále se mnou, tady to neměli jednoduché, ten dům je vlastně samota, ze všech stran příroda a to hlídání bylo někdy dost složitý, ale posléze jsme se už znali a jakýmsi korektním způsobem komunikovali, že jsem já jim zas až tolik neutíkal, i když párkrát jsem musel a utekl jsem jim a mnohokrát mě také chytli utíkajícího, ale myslím, že jsem tehda skutečně kvůli něm do toho kina šel.
0: Šel, ale vy musíte být velmi dobrým znalcem okolních lesů. Oni to s vámi opravdu snadné neměli.
1: No já nejsem velký znalec, já naopak tady co chvíli zabloudím. Ale byly situace, kdy opravdu jsem jim v zimě sněhu vánici prchal skrz lesy. Byl jsem v té době mluvčím charty a měli jsme naléhavou schůzku 3 mluvčích v Praze, kde jsme měli přijmout několik různých dokumentů. A to se, myslím, stalo 2 nebo 3, že jsem tímto způsobem dramatickým prchnul. Někdy mě chytli v tom lese, někdy ne, ale myslím, že ty nejdůležitější věci se mě podařilo absolvovat.
0: Říká se, že dnes už není takový problém pracovat, žít mimo centra. Máme internet, jsou kurýrní pošty. I tady to dění máte možnost sledovat a sledujete.
1: No ano, samozřejmě. Já jsem popravdě řečeno odboural noviny. Já jsem byl zvyklý číst několikero novin každý den ráno a ono mi to zabíralo moc času. Tak se dívám jenom na televizní zprávy nebo poslouchám radio, ale to dění nemohu nesledovat, nehledě k tomu, že mám svůj mikroúřad, mikrokancelář, která všechno sleduje, pracuje a upozorní mě, když je něco, k čemu je třeba se vyjádřit, nebo se mě permanentně ptá, jak má odpovědět na ta či ona pozvání, nebo všelijaký věci, co jsou ode mě žádány. Se svými vstupy do té situace šetřím, spíš se angažuji na mezinárodní scéně. Nicméně tu a tam se mi zdá, že se ozvat musím. Je vždycky otázka, ozvuli se, jestli to někdo někde otiskne a bude vysílat nebo nikoliv. To nikde není předem zaručeno, daleko raději vysílají nebo publikují něco, co není zas až tak z mého hlediska důležité, ale co zas třeba mají pocit, že bude bavit čtenáře, jako že tady táboří Blesk 3 dny někde v lese na našem pozemku, aby nás zachytil posléze v plavkách. No, to je ubohý a napadá mě nad tím jedna věc, že my jsme hned po listopadu 89 chtěli dohnat a předehnat Západ. A sféra, ve které se nám to teda extrémně rychle podařilo, je tedy právě tahle bulvární sféra, protože už pozoruju takovou určitou bulvarizaci i těch novin, které původně bulvární býti neměly. Je to ale navíc takové trošku usmolené, upachtěné, ale je to pochopitelně nepříjemné. Já se tím zas až tolik neobírám, ale chápu, že jsou lidé, který zraňuje, když o nich třeba leta píšou nějaké nesmysly nebo proti nim štvou nebo tak.
0: Kdo si moudrý řekl, že filozofie je prostor mezi poezí a technokracií. Myslíte si, že ta pověstná česká pracovitost, ta snaha vyrovnat se všemi ústrky, snažit se vždycky najít někde nějakou skulinu, kudy k té prosperitě. Myslíte si, že to všechno, v čem si my Češi fandíme, že tedy platí, anebo že je mýtus?
1: Já mám ten dojem, že pakliže se Češi chovají v mnoha ohledech jinak než Poláci, nebo než Maďaři, nebo jiné středoevropské národy, nebo vůbec jiné národy, pak to není ani tolik nějakou jinou genetickou výbavou, ale je to jinou historií. To jsou historicky formované určité modely chování, které se přenášejí z generace na generaci, na něž má vliv 1001 okolností, včetně geografického umístění a všech možných zkušeností, dobrých i špatných, co to společenství udělalo v minulosti, v historii. A samozřejmě, že se některé z těch vlastností zveličují, mytologizují. Někdy zase můžeme naopak pozorovat jakési sebemrskačství, kdy sami sebe nazýváme národem zbabilců a kolaborantů a podobně. Ono se to nedá do nějaké takové jednoduché formulky vtěsnat, protože vždycky lze jmenovat bezpočet hrdinů, kteří vůbec neodpovídají takové nějaké jednoduché formuly. Fakt je ale ten, že ty převládající společenské postoje jsou u nás zřetelně jiné než u některých dalších národů nebo v dalších zemích. Ale týká se to jak vlastností špatných, tak dobrých. Možná v skutku jsme o něco víc ve srovnání s jinými pracovitější, takový řekl bych spíš vynálezci kutilové, kteří se tak všelijak umí poradit. Já mám ten dojem, že to, co nazýváme českou národní povahou, se asi hodně formovalo v té době, kdy se centrum říše přesunulo z Prahy do Vídně a stali jsme se náhle jakousi provincií, ačkoliv jsme předtím byli zvyklí být metropolí, ale to samozřejmě nebyl jediný nebo hlavní důvod, ale možná někdy v té době se začala ty moderní české modely chování formovat.
0: Já nevím, jestli skutečně to trauma, jak říká pan profesor Halík, husovské nebo husické v nás někde přetrvává, že jsme snad opravdu mnohem nedůvěřivější a necháme si tak všecko jako hodně pro sebe. Já nechci spekulovat o národní povaze, jenom si myslím, že je to taková naše výbava, o které bychom měli něco vědět, abychom s ní uměli pracovat.
1: Ano, já myslím, že všechny typy věcné a moudré sebereflexe jsou nesmírně důležité. Padni komu padni. A zdá se mi, že to je něco, k čemu bychom měli tyto svobodné poměry využít. Teď přece máme možnost si o sobě říci všechno, debatovat o tom všechny ty nashromážděné předsudky a archetypy, tabu, ty po generace děděné takové bludy národní. To všechno teď je možné v klidu odkrývat, pojmenovávat, popisovat takové to známé účtování či vyrovnávání se s minulostí. Co to je jiného než především věcná reflexe? To je přece ten úkol nejdůležitější. Z této reflexe potom mohou vyrůst nějaké další konsekvence. No, mezi všemi mými plány je jeden, který cítím osobně jako obzvlášť důležitý, totiž, že naše nadace Vize 97 už před lety se rozhodla oživit, obnovit chrám veliký gotický kousek od Karlova mostu na místě, které se stane, doufám, důležitým bodem pražského kulturního života, totiž kostel svaté Anny. Já sám jsem byl zaměstnán 8 let v divadle na Zábradlí na Anenském náměstí a stačilo to náměstí přejít, projít klášterem a byl jsem tváří v tvář tomu chrámu a ani já jsem o něm nevěděl. Možná to souvisí s tím, že on nemá věž, ale především s tím, že je odsvěcen od doby Josefa II. A že tam bylo skladiště. Byl přepažen několika patry, byla tam tiskárna v tom klášteře Anenském a ta naše nadace se rozhodla opět z něj udělat místo setkání, místo, kde by mohly být konference, multireligiozní debaty, představení, koncerty, happeningy, rozmanité věci. A leta letoucí už to stálo mnoho milionů velmi těžce pozbíraných. My se ten prostor pokoušíme citlivě oživit. Restaurují se tam fresky staré gotické, je tam nádherný krov dřevěný z doby gotické, který se zázrakem uchoval. To místo samo je dost zajímavé. Dokonce má, říká se, nebo aspoň Hájek z Libočan píše, že už svatý Václav tam nechal udělat románskou rotundu. Je to na takové tradiční trase z Vyšehradu na Pražský hrad. Rotunda je tam doložena až ze století 11. tedy. No, je to místo ohromně pozoruhodné a to centrum, které by tam mělo vzniknout, jsme nazvali Pražská křižovatka a doufám, že i tím, co se tam bude dít, obohatí pražský život. Naším úmyslem bylo předvést různým restituentům a soukromníkům i obcím i různým institucím, které přišly k nějakým památkám původně sakrálního či církevního významu, jak se to dá moderně, ale zároveň citlivě, nechci říct zrekonstruovat, ale jakýmsi způsobem revitalizovat, aniž to znamená další zásahy a další ničení navazující na ten typ ničení, o němž jsme mluvili před chvílí.
0: Vy jste v nějakém rozhovoru řekl, že dvě jména, která se vám nejvíc líbí, což znamená, že jste se svým jménem spokojen, je Václav a Eliška. A Elišky je právě 5. října a vy máte narozeniny.
1: Ano.
0: A co ten svatý Václav?
1: V naší historii a dokonce na našem trůnu bylo vícero Václavů důležitých či zajímavých, ale kde si na začátku je ten asi nejzajímavější, to jest kníže Václav, svatý Václav. Ono o něm není zas až tolik známo a já jsem se pokoušel kdysi už se o něm něco dozvědět a nabyl jsem dojmu, že to byla postava ohromně zajímavá z mnoha různých důvodů. To byl panovník, který se možná víc než jiní zamýšlel o postavení této země v tom evropském kontextu, o tom, co si může dovolit, co si nemůže dovolit, jak se má chovat, jakým způsobem má být hrdá, kdy přistoupit na kompromis, kdy nepřistoupit a jakoby předznamenal takové základní téma našich dějin, jak se znovu a znovu v těch či o něch podobách vrací dějin země, která se ocitá v samotném centru, tedy evropského kontinentu, ale zároveň je ohraničena horstvy, což tak jako vybízí k takovému pocitu, že se lze přikrčit a ty evropské větry tak budou vanout nám nad hlavama a my se tomu nějak vyhneme, ale nevyhneme se tomu.
0: Předpokládám, že stesk na Hrádeček moc nechodí. Tady je dobře. Ale když přijdou nějaké takové hořkosti nebo nedaří se, tak co pomáhá?
1: Když na mě přijdou nějaké tísně, což se mi stává docela často, tak asi nejlepší je odpoutat se sám od sebe četbou nebo nějakou prací. Zkrátka něčím, co člověka vtáhne a co mu ukáže, že není na světě sám a že není nejdůležitější a že není středem všeho a že to jeho trápení je možná naprosto nicotné ve srovnání s trápením jiných lidí.

0: setkání třetí s disidentkou a členkou Solidarity Dádou Fajtlovou. Slavná chalupa, možno říci už v Černé Vodě na Malé Úpě. Dádo, tady u tebe bylo takové centrum, kde se scházeli lidé kolem Václava Havla, kolem polské Solidarity.
1: Tím, že jsem se vlastně znala s Elou Ledererovou, tak postupně jsem navazovala kontakty s dalšími lidmi. No a naše chalupa se stala takovým útočištěm. V 78. KOR organizoval schůzku s mluvčími Charty, a to tenkrát Eluš Ledererová jela do Polska, tam se setkala s Adamem Michníkem, a to první setkání nahoře u Luční boudy, to vlastně vzniklo pomocí paní Ledererové. A potom vím, že sem přijeli Havlovi a pan Václav, ač ne turista, mnohokrát vyjel na Sněžku a s Adamem Michníkem se stýkali v kiosku na Obří boudě. Vzadu byla ještě jedna místnost, které se říkalo salonek. Kiosek už je zbouranej a doufám, že tam jednou bude tabulka. Zde se scházela polsko-česká opozice a představovala si budoucnost Evropy. Chodili sem i mladí kluci, byl tady Saša Vondra. Prostě vždycky někdo přišel, vyřídil mi od někoho pozdrav, sedli jsme si, dali jsme si čaj a bábovku oříškovou. A ráno, když jsem ty kluky, co u nás spali, vyprovázela, tak jsem se vždycky za nima dívala a říkala jsem si, jenom aby je nechytli, aby to dobře dopadlo. A když se večer vrátili, tak jsem měla s nima radost.
2: To bylo, nevím, zda úplně první nebo jedno z prvních setkání, které jsme měli na Sněžce, kde z polské strany přišel Jacek Kuroň, Adam Michník, Litinský Buják. Z naší strany nás přišlo pár, byla mezi námi Marta Kubišová, tehdejší mluvčí Charty, byl jsem tam já, možná Petr Uhl, někdo další, a svítilo slunko, bylo to velmi hezké setkání tam na té stezce česko-polského přátelství, což mělo zvláštní svůj smysl. Já jsem tam přinesl návrh společného prohlášení, který jsme i hned všichni schválili, a i hned jakýsi posel s tím odběhl, aby to dal různým agenturám, protože jsme nevěděli, kdy nás rozeženou a pak třeba bychom to nemohli vydat, to prohlášení, takže utíkal. Mělo by tomu být vždycky tak, že po jednání následuje jakýsi závěr. Tady to bylo naopak, že byl nejprve závěr a potom bylo jednání. A přinesl jsem tam láhev myslivce, kterého nazval Michník českou whisky. A tu jsme tam celou vypili a ohromně jsme si rozuměli a oni nám vysvětlovali genezi těch různých proudů toho opozičního hnutí v Polsku, které bylo strukturovanější než u nás, bohatší a zároveň v lecčems byly hlubší kontroverze mezi těmi různými skupinami a proudy, ale hlavně to všechno mělo takový větší radiační okruh a domluvili jsme se na různých věcech, například, že uděláme sborník společný česko-polský různých esejí a měl jsem já napsat tu esej úvodní, což jsem napsala, byla to Moc bezmocných, tedy, která posléze vstoupila v obecnou známost. To byla teda ta naše schůzka tady v Krkonoších, ale já mám dojem, že jsme jich měli víc a pak jsme měli ty schůzky v Jeseníkách na té Borůvkové hoře.
1: Pak se ty kontakty tady v Krkonoších museli přeložit na Borůvkovou horu, na Klocko, protože tady bylo ze Sněžky vidět až skoro na pomezní boudy a jen takový individuální setkání tady byly. Víš, tady se totiž dala poslouchat Svobodná Evropa na rádiu VEV, takže i to tady vytvářelo takovou pohodu, že jsme v 6 hodin poslouchali Milana Šulce. Vždycky někdo potřeboval pomoc a tak jsme to brali tak samozřejmě, no. Se pamatuju, že jsme jednou vezli Odku Bednářovou a Zdenu Tominovou. Prostě najednou večer se u nás objevila Odka a že potřebuje odvíz na Hrádeček, no tak jsme s nima jeli na Hrádeček, protože se tenkrát předávalo mluvčování.
3: Hezký výraz mluvčování.
1: To se nám hrozně líbilo. Tak jsme tam samozřejmě seděli do rána A před 6 hodinou ráno pan Václav přišel a říkal Fajtlovi, já vás nevyháním, ale nastupuje směna, abyste se odsaď dostali, když musíte do práce. Takže jsme ráno brzo odjeli do Trutnova, šli jsme do práce a odpoledne potom manžel jel na Hrádeček. Pan Václav byl schovaný někde v lese a tím se podařilo dojet do Prahy. No tak jsme to brali tak jako samozřejmě, že je potřeba pomoct.
2: Já jsem ten vznik solidarity a to jednání s vládou a posléze za necelý rok vyhlášení výjimečného stavu, to celé jsem prožíval ve vězení. A byl jsem odkázán samozřejmě převážně na přístupný sdělovací prostředky, to znamená na noviny Rudé právo anebo eventuálně na televizi. Nicméně z toho všeho jsem a podobně i různými přátelé ve vězení jsme přesně věděli, co se děje a věděli, jak to je důležité a strašně se z toho dění radovali. Tím spíš, že některé z hlavních aktérů jsme dávno znali, že Jacek Kuroň, Adam Michník, Honza Litinský, Zbyšek Buják byli naši dávní přátelé z těch našich setkání velmi dobrodružných na hranicích, která byla v druhé půlce 70. let. A ta setkání, myslím si, že měla mnoho vrstevnatý velký význam a samozřejmě, že bychom tyto osobnosti znali i bez těch setkání a dávno předtím, už z roku 68, ale tím, že jsme se znali osobně a byli přáteli, tak samozřejmě, že to dostávalo ještě jakousi další dimenzi potom, když jsem v tom vězení četl ty všechny zprávy o vzniku solidarity, o poradcích Lecha Valenci a podobně.
1: Ta polsko-československá solidarita. Jednak poprvé jsme zorganizovali setkání Havla s Valencou na Špindlerově Bloudě. To ještě nebyl Valenca prezidentem. A potom jsme udělali velké protestní demonstrace tady na Pomezních Boudách v Českém Těšíně. A sice hned po revoluci Václav Klaus, tenkrát byl ministrem financí, řekl, že neotevře hranice dřív, dokud zloty nebude pevný. Takže my jsme udělali demonstraci, já jsem si půjčila klíče od celnice, ta byla zavřená a 12. září 1990 jsme z obou stran pozvali Čechy a Poláky a demonstrovali jsme tím, že jsme odemkli závoru, zvedli ji a tenkrát nás přišel podpořit pan prezident Havel. Přijel s ním Dingsbier, byl tady ministr vnitra Ruml a takže to bylo takový velmi slavnostní.
3: Ale stará parta.
1: Z Polska přijeli i z Varšavy poslanci Sejmu, ale pak jsme zase museli závoru zamknout a trvalo to skoro rok, než se opravdu ty hranice otevřely.
3: Takže ty jsi se setkala s Václavem Havlem už jako s prezidentem po tom 17. listopadu?
1: Já jsem se s ním setkala až po revoluci. Takhle, viděla jsem ho. Byli jsme na Václavském náměstí a on šel s tou svojí ochrankou a to se vlastně prvně poznala, že teď už se k němu nemůžu hlásit, že

0: byla jakýmsi způsobem odvolána Brežněvova doktrína, totiž že socialistické státy ručí všechny každému z nich za zdárný vývoj socialismu a smějí se navzájem okupovat. Že. To ale nebylo jediné, těch věcí bylo mnoho. Velmi významnou roli hrálo nejen zvolení polského papeže, ale především vznik solidarity, což bylo něco důležitého mimo jiné proto, že to mělo tu širokou jakousi lidovou podporu a základnu, byť to vedli také intelektuálové, že to nebyl jen ten malý hlouček Don Quixotu, jako v Čechách či na Slovensku, ale že to bylo svým způsobem masové hnutí. A za druhé, že to bylo v Polsku, protože tam je zaprvé ta heroická tradice, ty tradiční modely polského chování, kdy ti lidé jsou za věc svého národa, jeho svobody ochotni obětovat víc než leckteří jiní, že za druhé, že to je velká země mezi Německem a Ruskem vele důležitá, která je možná brána více v potaz než leckterá jiná. To všechno dohromady hrálo svou roli a nepochybně to všechno, co se událo se vznikem solidarity i posléze s jejím potlačením a posléze s její renesancí a její přítomností u kulatých stolů, to všechno samozřejmě velice ovlivňovalo dění v celém sovětském bloku a tudíž i u nás. To je samozřejmé.
1: S odstupem času se nám jeví tyhle ty věci jako naplánované, jasné, zřejmé, co z nich vyplynulo. Historikové už zhodnotili, ale přeci jenom ten var a kvas, bylo to vůbec první, co zasáhlo, co zavyklalo tím komunistickým piedestalem. Takže věc pro tu dobu naprosto neobvyklá, i když na ní dnes hledíme, jako řekněme, na nějakou zákonitou událost, která zkrátka vyplynula.
0: Myslím si, že je dobré si připomenout ty události už proto, že mladší generace si tolik už neuvědomují ty souvislosti, tu atmosféru a význam těch historických dějů. Samozřejmě u té solidarity byl jeden veliký problém, který byl ve všech těch velkých antitotalitních hnutích revolučních u nás v Občanském fóru a v Sajudis na Litvě a podobně. Totiž, že to hnutí vzniklo náhle jako takové trošku bezbřehé masové hnutí společenské antitotalitní, bez nějakého konkrétního politického programu a potom časem samozřejmě v pluralitní demokracii vzniká nutnost tvorby politických stran už s konkrétnějším programem a s nějakou strukturou, hierarchií a disciplínou a tak dále. A tato antitotalitní hnutí nemohou existovat příliš dlouho, protože potom začne se nad nimi vznášet ten problém jejich identity. Jsme odborové hnutí, jsme politická strana, jsme všelidové masové hnutí, co jsme. To jsme u nás zažili u Občanského fóra. Já jsem sám byl pro, aby velmi rychle se rozpustilo do konkrétních politických stran. Něco podobného prožili v Polsku s tou solidaritou, že a byly ty různé politické formace postsolidaritní. Do toho mě nepřísluší moc promlouvat nebo to hodnotit či analyzovat, ale v každém případě se vracím k tomu, že opakovat ten historický význam těch tehdejších dějů a dohovorů a těch postulátů, co byly v Gdaňsku podepsány, to celé je ohromně důležité nejen pro Polsko, ale i pro další země. Ostatně zdá se mi, že to našlo skvělý svůj obraz v těch Vajdových filmech Muž ze železa, Muž z mramoru.
2: Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva jsme

přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu.

0: na na. Z Piastovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelné země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. Na, na, na, na.
1: Setkání čtvrté v hospodě. Martine, my jsme v náčelníkově oblíbené hospodě, je to tak?
2: Ano, Kousala, jestli to můžeme říct.
1: Můžeme. Tady tudy se jezdí i na Hrádeček jednou cestou, takže je to z doby, kdy občan Havel přikuloval?
2: No ano, je to kousek a vlastně toto setkání by mělo připomenout, na jakých základech ten festival vzniknul, v jakých podmínkách a v podstatě kde, že ten základní kámen je v zakouřených lokálech a hospoda venkovského typu, které jediné měly sály, kde se dalo hrát, kde pod rouškou vesnické atmosféry se dal ukrýt sem tam nějaký koncert. Ale musím přiznat, nám se to velmi málo dařilo ukrýt. Většinou to skončilo zásahem STB. A tak tomu bylo i v roce 84, když jsme pokládali ve Starých Bukách základní kámen festivalu, a tohle setkání je takovou malou připomínkou. Tady bude hrát i kapela, která se dala jen kvůli této příležitosti znova dohromady a která měla hrát v roce 84 ve Starých Bukách. Jenže z festivalu byl ámen, neboť nás zatkli už cestou do Starých Buků i s kapelou, včetně aparatury, kterou jsme vezli na traktoru, a zatímco později se všichni bavili u náčelníka Václava Havla, kam všechny účastníky pozval na Hrádeček, aniž by je kdy předtím většinu viděl, tak my jsme v té době skučeli jak smrdutí kojoti ve vězení.
1: Tak a teď nezdá se vám, že Václav Havel je obzvlášť odolný jedinec, že ho nesešrotovali jeho veškeré nejvyšší posty a že tedy pořád má své přátele a pořád hodí do hospody u Kousala?
3: Já myslím, že Václav Havel hlavně sešrotoval ten největší post, jako jo, protože mu dal úplně jiný tvar a teďka při konkurenčním prezidentovi už to můžeme jako pozorovat, jaký je jiný vztah k tomu úřadu.
1: To byl Čuňa Stárek, Dádulko.
4: Já vůbec nevím, co bych k tomu dodala. To je proto, že on je strašně hodnej, dobrosrdečný a má nás všecky z ty doby totality, co jsme tam chodili, rád. A vždycky se k nám hlásí a připomíná nás a jakmile se na mě podívá, vidím, že se usmívá a že je rád, že mě vidí.
1: To znamená staré přátelství nerezaví.
4: Nerezaví, opravdu nerezaví. Těším se z něho pořád.
1: Takže, co si řekneme na závěr? Budeme gratulovat čestnému občanství?
2: Jsou to paradoxy, slušností je pogratulovat, ale...
4: Byl už dávno čestným občanem města Trutnova. Hned po revoluci to už měl dávno dostat a to jim nemůžu odpustit, těm našim radním.
1: Václav Havel drží slovo a skutečně přišel. Usedá ke svému oblíbenému stolu v hospodě u Kousala. Rezervace zní TP pro našeho pana náčelníka. Usmívá se.
5: Náčelník, tak se zase zábava volná, no.
1: Nadšené tváře. Je to tak, Václav Havel nesmí nikam přijít, aby nebudil úžasnou pozornost. Ale jak říkal Martin Věchet, volná zábava může začít. Přichází Andrej Kro.
2: A já... Jana Šteflíčková, ať zahraje. Už je tam. Jo.
1: Osobní tajemník Martin Vidlák se sklenicí Krakonoše, jak jinak, havlovské pivo. A právě se mnou Václav Havel, tak jako v časech minulých, sedí a prostě si povídá se štamgasty. Já jsem si dala Krakonoše. Co byste si nejraději dával v hospodě u Kousala?
6: No, já si tu dám, jak je mým zvykem, večer víno. A kdybych tady byl v poledne, tak bych si dal asi pivo, no. A někdy se stane, že si tu dám i jídlo. Zvlášť, když jsou na Hrádečku návštěvou nějaký hladovci, tak jdu s nima.
1: Vaše oblíbené místo?
6: No, já mám rád v hospodě a ostatně všude mám rád krytý záda, rozhled strategický, abych všechno věděl, ale nikdo nevěděl nic o mně. A tady jsem rád, že mě drželi opět místo v koutě. No.
1: Tak hezký večer.
6: Děkuji.
7: Člověk ze zoufalství.

0: setkání páté Vzpomínání s Pavlem a Libuškou v údolí pod Hrádečkem. Přátelský pracovní poměr, já bych asi líp váš vztah k panu prezidentovi Havlovi označit neuměla, Pavle.
1: No teď ve středu jsem s ním seděl, že jo, a on povídá, tak si představte, my vás sem furt voláme, ono vám to musí připadat jako záškodnictví, že jo. No jo, teďko zase tady sestra Angelika na to šáhla a ono to vylítlo, tak voláme vám. A já říkám, ne, pro mě to je radost to dělat. Teď tady strávil hodně času. Po natočení toho filmu Odcházení. Od té doby tady byl neustále, odjel třeba na 3 dny do Prahy nebo na 14 dní, když měl nějaké pracovní povinnosti a jinak trávil čas furt tady.
0: Vím, že se strašně těšil na sníh.
1: Jo, to jo. Z toho byl úplně unešený teď, když napad první.
0: No tak užil si ho jenom den, pravda. No ale co ty zvěřinové hody? Vy jste mu připravili krásný večer?
1: Jenom takový srnčí ragu, měl rád zvěřinu. A hrozně si pochutnal a paní Rejchlová a ochranka měli radost, že sněd všecko, protože říkali, že u nich nikdy nic nesní takhle do konce.
2: To už bylo po těch jeho narozeninách, kolem 10. října asi. No a byl tady s ním pan Krop, paní Rejchlová, to je vedoucího kanceláře, pistolníci, jak říkal ochrance.
0: Jak jste vycházel s panem Havlem?
1: Velice dobře, protože to byl velice slušný člověk. Za všecko vděčnej. A když odjížděl do Prahy, tak mě vždycky nechal vzkaz, co chce zařídit. Z toho mám největší radost, z těch vzkazů, protože tak si to schraňuju, schovávám a teď to bude v kronice naší.
2: Já bych řekla, že pan Havel udělal na té chalupě spoustu věcí, ale obdivoval každého, kdo je manuálně zručný.
0: No z Hrádečku se nikdy nestalo okázalé sídlo. Nakonec konců mohlo, kdyby to koupil někdo jiný než Václav Havel a Andrej Krop ty chalupy.
1: Vesnickýho stavení ráz prostě. Sad udržovaný, když se mu sekal louku, tak byl úplně nadšený.
2: A říkal, že má rád, když tam je slyšet nějaký ťukání a takový, že se tam něco dělá. Tak.
1: On říká, já už prostě toho moc zastanu, dával mi na odiv ten plot, že ten plot, aby jako zůstal stát, že teda je na to náležitě hrdej, pro ho naprojektoval.
0: Víte, co je zvláštní, že my jsme tak veselé smutní. Ono to k němu nějak patří, je s hezkým vzpomínáním.
1: Ano, přesně tak.
2: By ani nechtěla, aby jsme tady byli smutní.
1: On byl veselý až do poslední chvíle, když jsem tam s ním seděl v tu středu, tak prostě usměvavej.
0: Ale víte co, on je tady možná s námi.
1: Je, já si myslím, že je. Proto pijeme to vínečko, který měl tak rád.

Zítra si připomeneme nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta, spisovatele a dramatika Václava Havla. Připomeneme ji v Královéhradeckém kraji, kde se bude konat řada akcí. Český rozhlas Hradec Králové vám o nich řekne. A toto bylo setkávání. Pořad s Václavem Havlem i o Václavu Havlovi. Pro Český rozhlas Hradec Králové ho připravila v roce 2011 s využitím vlastních archivních materiálů Eliška Pilařová. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Leoš Sedláček a režisér Pavel Krejčí.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradci Králové můžou lidé hlasovat o participativním rozpočtu. Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji. Plochodrážní zlatá přilba má po 9 letech českého vítěze. Zítra bude slunečno s teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Lidé v Hradci Králové rozhodují o tom, které nápady zlepší život ve městě. V říjnovém hlasování participativního rozpočtu vybírají ze 13 finálových návrhů.
2: Hlasovat můžou všichni, kteří v Hradci Králové žijí, pracují nebo studují, a to celý říjen v aplikaci Munipolis. Radnice má pro vítězné projekty připravených 10 milionů korun. Lidé udělují kladné i záporné hlasy ve dvou kategoriích, pro malé a velké úpravy veřejného prostoru. Výsledky třetího ročníku akce Probuď Hradec zveřejní město na začátku listopadu. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Základní amatérská škola Bratří Čapků v Úpici přijala finanční dar v hodnotě téměř 1 200 000 korun od potomků průmyslníka a mecenáše Richarda Moravce. Ten uprchl před nacisty do Kanady. V sobotu se stal čestným občanem města. Na předání ocenění přijelo do Úpice více jak 40 potomků z celého světa. Dar předali řediteli školy Martinu Zakouřilovi.
3: Peníze využijeme na kompletní vybudování dětského hřiště, který zatím naše škola nemá, a využívat ho budou především děti naší školy, především školní družina.
0: Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Mihl.
4: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
0: 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti. Informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt.
1: Sport.
0: Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil čekání domácích závodníků na triumf v nejstarším plochodrážním podniku světa. 24-letý strakonický rodák se před zaplněnými tribunami mohl radovat po skvělém výkonu ve finálové jízdě.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká ráno polojasno a místy mlhy, během dne postupně jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách kolem 15 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 650. kilometru dálnici D11 ze směru na Hradec Králové máme hlášené porouchané auto. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je do

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. I když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha? Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu?
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat, můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký. Ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říct si, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklizně, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těch výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: oči. Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: vdovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V libeňské synagoze se bude konat Judafest. Evropa spouští projekt, který má bojovat proti antisemitismu. A jak se v Česku proměňuje připomínání obětí holokaustu? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Kapela Lecha Dody ze slovenské Nitry, stánek s občerstvením Jebrusalem nebo Tater, který propojuje estetiku baroka a graffiti. To je jen malý výčet z toho, co čeká návštěvníky libeňské synagogy v Praze v neděli 11. října. A to během dalšího ročníku Judafestu. Ten už tradičně organizuje Česká unie židovské mládeže. Na podrobnosti se zeptáme Hany Nikolas z její rady. Dobrý večer, pokud se nepletu, v libeňské synagoze se tradiční Judafest koná letos poprvé. Proč?
2: Dobrý večer. Je to z toho důvodu, že vlastně nám se líbilo, jak ta libeňská synagoga je v takovém prostranství, že je přístup k ní vlastně, i když jdou kolem jdoucí jen tak náhodou okolo a že vlastně nemusí nutně předem vědět a jít tam cíleně s tím, že jdou na Judafest.
1: Co všechno bude na programu?
2: Program otevře naše členka Ivon Batelová, která už 5 let vlastně dělá výzkum o asanaci Josefova, takže nám poví něco o historii židovské. Potom tam bude pan doktor Tarant, který bude mít přednášku na téma o konci zlaté éry českých židů, nebo jestli to tak je, nebo není, to se můžete dozvědět na Judafestu. Nebo třeba rabín Menashe Kliment, který nám poví něco o Talmudu, protože z Talmudu vznikají různé konspirační teorie. Takže vlastně nám přišlo jako dobrý nápad, aby někdo, kdo tomu rozumí, to dokázal nějak osvětlit líp, co to vlastně je. Taky tam bude Jakub Santo, kde se budeme bavit o volbách v Izraeli, jakou to má souvislost s vírou. Potom tam bude umělecké okýnko, kde bude Václav Marhol, což je český režisér a scenárista, a Eliáš Kajdečka, který budou vlastně mít společný panel a budou mluvit i o generačních rozdílech a jak je vlastně jejich židovství ovlivňovalo v tvorbě. A nakonec bude mít rozhovor náš člen Daniel Kraus, který je redaktor za Aktuálně, s velvyslancem státu Izrael Amirem Weisbrodem. A na konci vlastně tak to završí koncert kapely slovenské z Nitry a Lecha Dody.
1: Na programu se letos podílejí i přímo někteří vaši členové, co všechno nachystali.

0: Ano, přesně tak. Budou tam výstavy tří našich členů, Roger Nicholas, Matěj Schulz a Tamir Maximilian Jaffe. A každý z nich tak má jiný druh umění, což nám přišlo jako dobrý nápad, že vlastně tam každý najde trochu něco svýho. A my jsme hrozně rádi, že naši členové si udělali čas a prostor a ukážou vlastně svoji výstavu. Takže z toho máme radost.
1: Judafest chystá Česká unie židovské mládeže. Jaká témata jsou pro dnešní židovskou mládež důležitá? Co řešíte?
0: Vzhledem k aktuální situaci, tak tím, že vlastně rostoucí antisemitismus ve světě se nevyhnul ani České republice, tak je mi líto, že to musím takhle říct, ale jako co nejčastěji se řeší, nebo co nejčastěji, s čím se potýká židovská mládež, je poměrně silný antisemitismus, jak už na středních školách, tak i na vysokých školách. A je to něco, co vlastně řešíme společně a bohužel je to téma pro českou židovskou mládež. Vlastně proto, ale bych chtěla zdůraznit, že proto ten Judafest je tak důležitý pro nás, protože to je jediná akce, kterou my pořádáme s cílem zacílit na veřejnost a abychom vlastně přiblížili Čechům naší českou židovskou kulturu. A abychom jako přiblížili a postavili nějaký mosty mezi sebou.
1: Říká Hana Nicholas z Rady České unie židovské mládeže. Děkuju moc a ať se vám Judafest vydaří.
0: Já taky moc děkuju a doufám, že se tam uvidíme.
1: Všichni bratři, na jidiš text bělorusko-amerického básníka z přelomu 19. a 20. století Morise Vinčevského zpívá ostravský soubor Adaš za doprovodu klezmerové kapely Naches.

0: 7. října uplynou už 3 roky od teroristického útoku palestinského Hamásu na jižní Izrael. Od té doby na celém světě raketově narůstá antisemitismus a ukazuje se, že nestačí, aby ho měřili nebo si určovali strategie pro boj s ním jednotlivé státy. Evropa proto nyní spouští nový společný projekt Neron. Podrobnosti přináší Leo Pavlát.
1: V Evropě působí řada odborníků, kteří se zabývají antisemitismem, židovskými dějinami i současnými židovskými komunitami, ale jejich práce je často roztříštěná mezi jednotlivé státy, obory a instituce. Změnit to má projekt Síť pro evropský výzkum židovského života a antisemitismu. Jehož zkratka Neron je vytvořena z částí anglického názvu. První 3letá fáze projektu začala tento měsíc a potrvá do 30. září 2029. Vedením jsou pověřeny Institut pro výzkum židovské politiky v Londýně a Evropský univerzitní institut ve Florencii. Dlouhodobě existuje mezera mezi problémy, jimž komunity čelí, a kvalitou dat, která máme k jejich řešení, uvedl k potřebnosti projektu Jonathan Boyd z Londýnského institutu. Neron má proto vytvořit evropskou výzkumnou základnu, propojit badatele, politiky, občanské organizace a představiteli komunit, mapovat dosavadní výzkum, hledat jeho bílá místa a sjednocovat metodické standardy. Právě srovnatelnost je jednou ze slabin současného bádání. Jednotlivým zemím i tématům je věnována rozdílná pozornost a výsledky tak často nelze jednoduše porovnávat. Neron proto nemá být jen dalším výzkumným projektem, ale stane se i infrastrukturou, která umožní shromažďovat a sdílet data a převádět odborné poznatky do praktických doporučení. Evropská unie projekt financuje částkou 3 miliony 400 tisíc eur. Vedle všech unijních států se v něm počítá například s Británií, Švýcarskem, Norskem a Ukrajinou a také s partnery v Izraeli a Kanadě. Součástí aktivit mají být odborné semináře a konference, vzdělávací programy, pilotní letní akademie a stáže pro mladé badatele. Cílem je také připravit model trvalého evropského centra, které by výzkum koordinovalo i po roce 2029. Širší časovou a společenskou naléhavost projektu názorně dokládá online průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva ve 13 státech Unie, uskutečněný, což je důležité, ještě před teroristickým útokem palestinského Hamásu v jižním Izraeli 7. října 2023. V těchto zemích, kde žije přibližně 96% židovské populace Evropské unie, se šetření od ledna do června uvedeného roku zúčastnilo téměř 8 tisíc lidí ve věku 16 let a více, kteří se sami považovali za židy. 90% z nich uvedlo, že se v předchozím roce setkalo s antisemitismem na internetu, 37% zažilo antisemitské obtěžování a 4% fyzický útok. Po 7. říjnu 2023 antisemitské incidenty v řadě evropských zemí prudce vzrostly, ale projekt Neron se nemá omezit jen na ně. Stejnou váhu v něm bude mít i výzkum současného židovského života. Demografie, vzdělávání, identity, proměny komunit a podmínek jejich dalšího rozvoje. Právě v tom je tento nový projekt významný. Umožní přesněji poznat projevy antisemitismu a zároveň lépe porozumět tomu, jak dnes v Evropě vypadá židovský život.

K oblíbeným básníkům v jazyce jidiš přelomu 19. a 20. století patřil v Bělorusku narozený Avrom Reisen. Vyuč mě, Bože, jak jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Praví se v jednom jeho textu. Zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Česko má víc než 600 památníků a míst, které připomínají především židovské oběti holokaustu a jejich příběhy. Všechny mapuje nová kniha nakladatelství Artefaktum s názvem Zachování paměti, pomníky a památníky holokaustu v České republice. Pracoval na ní 15-člený tým, který vedla historička umění Eva Janáčová. Tu oslovila Daniela Brůhová.
1: Při listování knihou jsem zjistila, že jsou tu připomínané nejen pomníky a památníky židovského holokaustu, ale je tu také kapitola věnovaná romským pomníkům a památníkům holokaustu.
2: O těch pomnících, památnících se dovíte z různých úhlů pohledu všechno možné. Nejenom o jejich historii, ale také například o jejich ikonografii nebo o použití hebrejštiny.
1: Říká její autorka a editorka Eva Janáčová, která pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd. Zůstaňme ještě u použití hebrejštiny.
2: Ačkoliv hebrejština nebyla po druhé světové válce hlavním jazykem veřejného připomínání holokaustu, tak se objevuje na téměř 1/3 všech židovských pomníků a památníků.
1: Zajímá mě, v jaké době se na nich hebrejština objevuje nejčastěji.
2: Výrazný nárůst přišel až po roce 2000. Nejčastěji se jedná o překlady českých nápisů, anebo jsou tam potom krátké dedikační texty, například různé výrazy odvozené od hebrejského kořene Zain Kafresh, to znamená pamatovat jakoli skor, zachor, jiskor a podobně. A nebo potom ve spodní části těch pomníků často můžeme najít Tancevu. Tanceva to je akronym citátu z první knihy Samuelovi, ať je jeho duše svázaná do svazku živých.
1: Zaujala mě i kapitola, ve které se jedná o pomníky a památníky, které nejsou zcela typické.
2: Jsou to takzvané nové formy a pomníků a památníků, které se objevily u nás v Čechách především po roce 2000. A patří tam site-specific instalace, například pomník vedle synagogy v Hranicích na Moravě, který se nazývá Nicocot, fragmenty světla. Tam najdeme 6 trojúhelníkových laviček, to odkazuje na 6 milionů Židů zavražděných během holokaustu. A na těchto lavičkách se nám zase objevují hebrejské výrazy jako šalom, mazel tov, kavod.
1: V knize ale představujete i skupinu netypických pomníků.
2: To jsou takzvané antipomníky. Z toho názvu nám říkají, že vlastně rebelují, kritizují tu starou formu a hledají nějaké nové vyjádření. Příkladem může být takzvaný poslední vlak, který najdeme vedle synagogy v Krnově. Je to vlastně dobyčák, který odkazuje na transporty a na zahynulé z této oblasti během holokaustu.
1: V poslední době zaznamenáváme i poškozování pomníků holokaustu. Věnovali jste se i tomu?
2: Ano, bohužel, a v rámci naší databáze se to snažíme také mapovat. Nejnovější příklad máme z Hranic na Moravě, kde na synagoze je umístěna pamětní deska a tam je nápis plus je tam nově přidaná taky trojúhelník namalovaný se špičkou směrem dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas. A nebo kolegové v Hodoníně minulý rok našli na židovském pomníku nápis a do plynu psáno s měkkým i. To znamená vedle různých škrábanců, které jsou spíše jako vandalské povahy a objevují se také na romských pomnících, hlavně v Liberci, tak na těch židovských pomnících holokaustu se dopravdy objevují různé antisemické projevy, které bohužel rostou.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Více než 6000 významných historiků a právních odborníků podepsalo otevřený dopis, v němž odmítají obvinění Izraele z genocidy v Gaze. Text iniciativy, za kterou stojí americká nezisková organizace Creative Community for Peace, tedy Tvůrčí komunita pro mír, varuje, že toto obvinění přispívá k antisemitismu ve světě a násilí proti Židům. Německé město Heidenau u Drážďan už nebude instalovat nové pamětní kameny Stolperstein, které připomínají oběti nacismu, včetně těch židovských. Ty mají být nyní připomínány v památníku na místním hřbitově. Rozhodnutí, které podpořili zastupitelé Aliance pro Německo a Křesťansko-demokratická unie Německa, vyvolalo ostrou kritiku židovských představitelů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy. Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Na trati z Lovosic do České Lípy zítra začíná pětidenní výluka. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místností, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
4: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
3: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka.
5: Na trati bude zavedená náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Opava nabízí investorům volné městské pozemky. Jsou to místa vytipovaná hlavně pro výstavbu bytových domů. Konkrétní parcely najdou zájemci na městských webových stránkách. Jak potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný, magistrát musí nejdříve dostat od žadatele konkrétní plán a záměr využití pozemku.
6: A poté se zájemcem projedná podmínky případné spolupráce a další postup. Chceme vytvářet podmínky pro projekty, které budou respektovat charakter okolní zástavby, přinesou kvalitní bydlení a budou přínosem pro celou lokalitu. Sport.
3: Tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou na turnaji v Pekingu a skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupily Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka. Počasí. V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně ze 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. kilometru. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na Chomutovskou na silnici 1/7 před exitem na Chomutov ve směru na Prahu najelo osobní auto do svodidel. Kolony se v místě zatím netvoří. A na průtahu s Trakonicemi po silnici číslo 22 se v obchodní ulici srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
8: Česká dvanáctka.
9: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ve čtvrtek nám začal další měsíc tohoto roku, tedy roku 2026. Je tady říjen a i v tomto měsíci nás čeká oblíbená hitparáda, a to hned několikrát, protože premiéra hitparády, tedy této hitparády, je vždycky v neděli. A v neděli si také poprvé posloucháme písničky, které jsou novinkami v hitparádě. A ty novinky budou mít dnes Tereza Mašková, Adam Vopička a Ester Gerson a skupina MIG 21. Mimochodem, až odezní písnička skupiny MIG 21, která se jmenuje Nestálá, odehrajeme v tomto roce už 120 nových českých písní. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám mimo jiné také dobrý den.
8: Host České dvanáctky.
9: Hned takhle na úvod dnešní hitparády tady máme slavnostní okamžik. Přesněji řečeno, nebude jediný slavnostní okamžik, ale teď bude na začátku. Protože já tady mám před sebou dvě ocenění. Zlatá česká dvanáctka a platinová česká dvanáctka a přišel si pro ně Ruda Sakala. Ahoj.
10: Ahoj Martine, zdravím posluchače.
9: Jsme se dlouho neviděli, někdy v lednu jsme se viděli.
10: V lednu a předtím měli asi 7 let zase.
9: Jo, tak to je to ani nevím, já čeče to si nepamatuju, ale nemusím si pamatovat úplně všechno. Ty jsi si přišel pro zlatou i platinovou českou dvanáctku. Já jenom pro ty, kteří poslouchají teď třeba poprvé v životě, tak řeknu, za co se dostávají tato ocenění. Zlatá česká dvanáctka je za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí být alespoň jedno vítězství. A platinová česká dvanáctka je za 12 vítězství během 24 týdnů. To se ti povedlo během 16 týdnů. Konec těch statistik, k těm se ještě můžeme dostat, ale my teď můžeme přistoupit k tomu, že já ti tady předám zlatou českou dvanáctku. Podívej se, mikrofonek, který má, je stříbrný a má v sobě 12 českých granátů. Podívej se na to, vezmi si brýle a podívej se, jak to vypadá krásně.
10: Děkuji, je to pěkné.
9: Od družstva Granát. To je prostě vždycky taková tady pro mě slavnostní opravdu chvilka, že to můžu takhle někomu dát. A teď nám vysvětli, jak jsi se dostal k té písničce a kdo ji česky otextoval.
10: Tak ta písnička je světový hit od Johna Denvera. Slychala jsem to od skupiny Vokobere, ale zpívali to pouze anglicky, i když byli někteří naši interpreti, kteří mají český text. Ale jelikož se znám s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, tak Hanka měla krásný český text, který mělo Vokobere taky, ale nezařadili to, tak mi to dala, já jsem to naspíval a s Jirkou jsme to zpracovali ve studiu a šlo to do světa.
9: Já bych navrhoval, že bychom si teďka tu písničku poslechli.
10: Já si poslechnu rád, děkuji.
11: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak jsou mejslou, snad nevzbíjí.

0: Tak to byl hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a teď dostane i tu platinovou. Jenom připomeneme, jak se jmenuje ta písnička, kterou jsme teď poslouchali.
1: Písnička se jmenuje Jet Plane.
0: Ano. A já mám tady tu platinu, takže předávám. Podívej se, je to houslový klíč a zase jsou tam taky od družstva Granát. A ještě k tomu máš tady ty certifikáty, oba dva. Je to taková slavnostní chvíle i proto, nebo slavnostnější chvíle i proto, protože ne každý dostává takhle ta dvě ocenění, většinou se dostane jednou, dvakrát za rok a teď já mám takovou velkou radost, že tady jsem to mohl dát takhle na jednou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta písnička, než jsi ji natočil česky, zpíval jsi někdy anglicky nebo rovnou česky a nejprve na nahrávku nebo na vystoupení?
1: Nejprve česky jsem si to cvičil, jinak anglicky nespívám. Neumím anglicky a tak, jak to Hanka napsala, to frázování, to prostě sedlo.
0: Jak jsi se vůbec dostal k muzice?
1: Tak já jsem se k muzice dostal už na střední škole, když nám táta mě a bráchovi koupil elektrické kytary.
0: Jste měli rovnou elektrickou?
1: Rovnou elektrické, přes starý kotoučák, ještě jsme to mastili. A jinak jsem se dostal k muzice na misi v Jugoslávii. Tam jsem znova vzal po letech kytaru do ruky a jinak tady v Praze, když jsem se dostal do jedné kapely, hrávali jsme na Břevnově a potom v roce 2013 jsem se potkal s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, protože Hanka a moje žena byly kamarádky po dobu střední školy.
0: Takže takhle to všechno zapadlo krásně a jsou z toho vlastně tahle tady ocenění na konci toho
1: přátelství. Ty cesty se potkali, já děkuji. Musím poděkovat předně Jirkovi a Hance, mé ženě, za podporu a hlavně za podporu všech těch přátel, kamarádů, známých, rodiny, faninek, fanoušků, kteří mi posílali celou tu dobu tolik hlasů.
0: Těch hlasů asi muselo být skutečně hodně, protože já to jenom zrekapituluji. Takže ty jsi s tou písničkou byl 16 týdnů v hitparádě a během těch 16 týdnů si s ní stál jenom na stupních vítězů, což je strašně výjimečné, to znamená 12krát vítězství, 2krát druhé místo a 2krát místo třetí.
1: Tak takový výsledek jsem vůbec neočekával. Když byla ta první volba, tak jsme se s Hankou bavili, kolik tak bude hlasu a jsem říkal, nemám poněti. No a když to hned vyletělo nahoru, tak už se potom těžko šlo dolů, že jo, na dvojku, na trojku. A zase mi psali kamarádi, neboj, zase tě vytlačíme na první, takže podpora byla velká.
0: Že veliký úspěch, užij si ta ocenění, měj se moc hezky a tady je teď první novinka dnešní hit parády. Jmenuje se Zas a znova a zpěvačka Tereza Mašková v něm připomíná, že chyb není třeba litovat. Něk.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Stále populárnější a populárnější superstar Tereza Mašková zas a znova, to je její novinka, mimochodem její turné je zcela vyprodané a jsem zvědav, co připraví svým fanouškům i nám jako překvapení na příští rok, to bude rok 2027. My máme ale rok 2026 a tady je druhá dnešní novinka, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Esther Gerson a Adam Vopička s Esther také tu písničku zpívají, jmenuje se Nebyl čas.
2: Za sluncem jít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Adam Vopička a Esther Gerson Nebyl čas, to je druhá dnešní novinka, celkově 119. novinka letošního roku a teď zazní ta 120. Kapela MIG21 dávno už patří mezi stálice české hudební scény a po dvou letech konečně vychází z Brusu nový single a ten dostal název Nestálá. Tuhle energickou a roztančenou píseň s až téměř poetickým textem, tak jak jsme u této kapely zvyklí, produkoval Adam Karlík a teď na podzim roku 2026 startuje 9. října jejich turné v Ostravě. Takže 9. října Ostrava, 10. Pardubice, 23. Trutnov, 29. Plzeň, 30. Karlovy Vary a pak je ještě listopad, 4. a 5. Brno Fléda, 13. Valašské Meziříčí M klub, 14. Olomouc S klub a 24., 25. a 26. listopadu vystoupí MIG21 jako vždy v Praze v Lucerna Music Baru. Ale teď ta novinka Nestálá.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hostem této hitparády byl dnes Ruda Sakala, který si odnesl jak zlatou, tak platinovou českou dvanáctku za písničku Jetplane. A už jsme také slyšeli tři novinky. Hlasovat pro ně můžete SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně na číslo 900 1103. 900 1103, to je číslo, kam posíláme SMS zprávy, a hlasovat samozřejmě potom můžete i pro všechny písničky, které jsou v žebříčku, kromě jedné, ale k tomu se dostaneme. Hlasovat můžete pro všechny, ale pro každou z nich právě jen jednou. Teď novinka číslo 1, zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, mimochodem 120. novinka letošního roku, Nestálá, MiG 21, hit Mezera 10. Před námi je žebříček 9 největších hitů týdne, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. Na 9. místě je Daša, Vyplouvám.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Předminule čtvrté místo, minulý týden osmička a dnes pokles na devítku, Vyplouvám a zpěvačka Daša, která je logicky s tímto hitem v hitparádě už 3 týdny, jak jsem to vlastně zrekapitoval před chvilkou. Všechny 3 novinky z minulého týdne prošly vaším hlasováním a jsou v dnešním žebříčku. Nejvýše postavená novinka bude dokonce na medailové pozici. Ale teď jsme u místa 8. a tady je jedna z těch 3 novinek z minulého týdne. Malá hvězda v trávě, autor hudby, textu a také interpret Jiří Pršal.
2: Šel jsem sám.

Pašo Patejdl a Miro Jurika napsali tuhle písničku, která se jmenuje Do očí, natočila ji skupina Cukr. A skupina Cukr je zatím s tímto hitem v hitparádě jen na 7. místě. Předminule 7, minulý týden 7 a i dnes je to 7. místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu toto hlasování, tedy hlasování v hitparádě Česká 12, končí, ale hlasovat můžete, kdy chcete. Jsme u 6. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Nebývá časté, přesně řečeno, skoro nikdy nepíše Petr Janda svou hudbu na text. A tady se to stalo. Lukáš Pavlásek napsal text, který inspiroval právě Petra Jandu. Ten na tom textu ještě spolupracoval a napsal samozřejmě i hudbu. A ta písnička se jmenuje Až to stouni zabalí. Až to stouni zabalí.

možná. Novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí, 6. místo. Na 5. místě je píseň, která se dnes s hitparádou loučí. Jmenuje se Duše, napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ji i naspívala. 1x3. místo, a to je nejlepší umístění tohoto hitu v hitparádě Česká 12. Pak je tady 1x4. Místo, 6x místo 5., to je nejčastější, 1x Česka a 3x místo 7. Ta písnička teď zazní, ale už pro ní nehlasujte.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Duše, Lucie Vondráčková, hit, pro který už nehlasujeme, ale hlasujeme pro hity, které jsou na 4., 3. a 2. A samozřejmě i prvním místě. 4. Máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Nejvýše postavená novinka z minulého týdne, třetí místo, Prokletý pátek a Luděk Malár a jeho kapela Blues for You. Jsme u místa druhého a tady máme písničku, která už třikrát tuto hitparádu vyhrála a je také nejblíže k ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je v hitparádě už 9 týdnů a jmenuje se Jak dvě řeky. České srdce. Jak dvě řeky.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Tři novinky. Zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Bopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A třetí novinka Nestálá, MIG 21, hit Mezera 10. I pro další písničky hlasujeme formou SMS zprávy z mobilního telefonu. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Deváté místo Vyplouvám, Daša, hit Mezera 9. Osmička Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 8. Sedmé místo Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7. Šestka Až to stouni zabalí, Olympik, hit Mezera 6. Páté místo Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. Čtyřka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 4. Třetí místo Nejvýše postavená novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit Mezera 3. Dvojka Jak dvě řeky, skupina České srdce, hit Mezera 2 a vítězný hit bude mít logicky jako vždycky SMSku hit Mezera 1. Obhájet je v této hitparádě vždycky těžké a první místo z minulého týdne obhajuje dnes Petr Kusko jako autor i jako interpret. Vítězný hit se jmenuje Chci ti říct, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček. Víš,

0: půjdu tě kousnout pěkně do zadečku.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hygienici varují před klíšťaty nakažených limeskou boreliózou přibývá. Liberec získal cenu za transparentnost. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Klišťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci, jak upozorňují hygienici. Každoročně totiž roste počet případů nákazy limeskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených a hodně je i pacientů s klíšťovou encefalitidou. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
2: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nich dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
0: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí, tři z nich měli těžký průběh nemoci. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
3: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a Chrudimi.
1: Počasí.
0: V noci čekejte oblačno až zataženo, místy ale i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Bezděčín stojí osobní auto. V omezení na 41. kilometru blokuje levý pruh. Je to opravovaný úsek s projezdným jedním pruhem. Kolony se tam ale zatím netvoří. Na dálnici D1 na 309. kilometru před exitem na Bělotín ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždějte úsek se zvýšenou opatrností. Na pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. V tunelu na 9. kilometru. Na místě je označené. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak poroci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrý hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká a on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc, původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten drohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyně Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Nádhera.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v městičkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale...
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom takhle honce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když si je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách poroty bude rozhodovat samozřejmě porota sama, tříčlenná porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapík a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco porota se bude radit v soukromí, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení, a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Buchty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem, topilo se pod ním dřevem, zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i hrnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zbyde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den. Takže,
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: A celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem
0: minut.
1: Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někdy jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připraveni, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako dezert, takže to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu v porodce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: punčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil.

0: na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně. Já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání. A co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte a kde všude je dobré se zlepšit. A myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet. Takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný.

0: Proto byl ostře nabroušený, měl špičku, ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná na tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
1: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
0: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší
1: Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice.
0: To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Nový řidičský průkaz si lidi můžou vyzvednout i na výdejních místech. Černé skládky u kontejnerů zatěžují městský rozpočet v Aši na Chebsku. A počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. O nový řidičský průkaz si lidé můžou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku jich to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Žádost můžou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
3: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, který je vystavený do výdejního místa balíko boxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
2: Aši na Chebsku přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedbávnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Za odložení lidé nic neplatí.
4: Radnice každý rok za odklizení černých skládek zaplatí desítky tisíc korun navíc. Peníze by přitom město mohlo využít v jiných oblastech. Jak potvrdilo vedení radnice, pokud se situace nezlepší, bude muset město na to reagovat, a to například zvýšením ročního poplatku za komunální odpad pro všechny občany. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic platí od zítřka úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah.
5: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil z reprezentace. Obránce Slávie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii.
0: Počasí.
2: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra s povětšinou oblačno, ráno z místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Benešovsku na silnici 1/3 mezi Voticemi a Miličínem projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Dálnice D6 na exitu na Těšovice na 131. kilometru ve směru na Cheb jsou tam práce na silnici. Z toho důvodu je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov se porouchalo vozidlo. Stojí na blikačkách v levém jízdním pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
7: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
6: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
7: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
6: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
7: A hned na začátku chci se zeptat,
6: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
7: Výborně.
6: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
7: Zajisté.
6: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
7: Smrti, brácha, prosím.
6: Ale vy nás máte rozesmát.
7: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
6: Ale já myslel, že jste komediant.
7: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích-Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jan Čařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedniček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěbli, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, proč jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Copak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
6: Tak dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte, jo? Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum. Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to jsem na národě nebo co, to nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný. No.
3: Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
3: Pohodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
5: Jo.
4: Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy?
5: Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, no, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná. Tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
3: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
7: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali nebo takhle, no flámovali, no seděli, tak se povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, ale že bych si říkal, hele, on bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mě nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův máje, Evitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No nepostřelili jsme to.
6: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
6: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
6: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou francouzsku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, je, hele. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den blavostura. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Tak jsi říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně. A než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí. A Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká, Čmaňa, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jí chci, hrozně jí chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: slavnostné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zednička dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedničkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli mým naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal na Hence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. No a pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde... No a do toho Ewald Schorn, který režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, jestli vylezu živé, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybuje, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě a já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, ne, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Tyvo, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš,
5: ale
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi v šoku
4: ještě. No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, šok jak svině.
5: Nandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Jo.
4: Výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Co, jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, ten zelený jak brčal, ten zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu.
4: Dej si pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
5: Tak.
4: Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: Ne, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si. Hele, zbraň chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to chtěl, ale na čí jméno by to bylo?
5: To je konečné jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, čověče.
4: No,
5: ale ještě počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves. Chudák Milátka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je tak kvíl asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
5: No. Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ano, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No práce tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott. Vás jsem poslalo samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
5: Uh-huh.
3: A kde? Uh-huh. Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo, uh-huh. No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
5: No cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
5: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbáru.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že si děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
5: Pane Simota, no. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza. Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Znělka zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: Trvalé... A proč by byli v koncích?
7: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
8: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
8: No třeba půjdete na houby.
6: 26.
8: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
7: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
5: Ale no tak děte.
9: Náš děda je pěkně ostrej.
8: A proč hovadinku?
7: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
8: Sedláčka, dědo, sedláčka.
7: A já říkám chalupníčka pořád.
10: A můžete být jistý, že jestli tady někdy od Šumavy k tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
7: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech, třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
11: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco, přece mě tu nenecháte vcíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
9: Ten je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
12: Prosím tě, co máš proti Rudlovi?
9: Nic, je svobodný. Když zůstane na Cínovci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
12: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
13: Mami, ví o tom psali v novinách.
14: Černý kronice.
13: No.
9: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšihy. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
12: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, tak to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to já nevím kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: Ne.
4: Co říkala?
5: Ne, šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kuker.

0: a všechny krále a něco všechno. Jak je to možný se pamatovat?
1: No, no ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
1: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
1: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no. No nic, no. 1348.
1: Založení univerzity.
0: No vidím.
2: Náhoda.
0: Já náhoda, jo.
2: Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína, specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařství.

0: Ke pomoci přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
1: Hergo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
0: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
1: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
0: Tak dobře.
2: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Staudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
3: Ach,

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
4: A kdybych se počurala.
3: Ale ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
5: Co se stalo? Se pourali?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
5: Leono, cože se vyspíte?
4: Počkej, já to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
5: Jak to, že se ztratila klíč?
4: No, já jsem blbá, no.
5: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
4: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
5: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
4: Cože? Jo, takhle.
5: Hele, čau, dej mi Oskara.
4: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
3: Co ti řekla?
4: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
5: Halo, Oskare.
3: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
5: Jednom pokoj? Zleno.
3: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
5: Doufám, že tam jsou manželský postele.
3: Manželský postele?
4: No je tady, co naděláš?
3: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne, tady jsou postele rozdělený. No.
4: Jaký rozdělený, tady je postele jak kráva.
3: A nedají se spojit.
5: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
3: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
4: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, že to máš lepší. Já neumím hát,
3: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, asi to, když musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a ona ti...
4: No, cože?
5: Tak jak jsou ty postele?
4: No, postele?
5: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
4: No jistě, jsou tady, ano.
5: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
4: Holka, ty nespojíš.
5: Proč nespojíš?
4: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
5: Jo, pandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
4: Ne, počkej, to zase ne, jako že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
5: Cože? Jaký zpráci?
4: Ježiš, co to mou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo? Jo, čau.
3: Říkat takový kraviny.
4: Ty jsi šlát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám si s tím zač.
3: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
5: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
3: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
4: No, to já taky, utahaná. No.
5: Co tam tak řve?
3: Taky říká, že je utahaná.
4: No já sotva pletu nohama.
3: Ona sotva fakt, to je pravda.
4: Já se tady na palandu nevylezu.
3: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
5: Oskare.
3: Julii, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobro, čau.
1: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
2: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když ví, jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, zapomínat ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný dobrý večer, nedělní večer ze zlínského studia Českého rozhlasu. Je krátce po 11. hodině a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. U mikrofonu Jarka Barboříková a dnešní dvě hodiny bych s vámi chtěla věnovat něčemu, co asi každý z nás někde zažil, i když to možná neumíme úplně vysvětlit. Znáte ten zvláštní pocit, kdy vám něco uvnitř říká nejezdi tam, zavolej mu, ještě chvíli počkej, nebo toto bude dobré, nebo to nebude dobré, nebo naopak udělej to, i když rozum říká něco jiného. A pak se ukáže, že právě ten tichý vnitřní hlas měl pravdu. Dnes si budeme povídat o šestém smyslu, intuici, předtuše. Říkejme tomu každý, jak chceme. Zajímá mě hlavně váš vlastní příběh. Stalo se vám někdy, že jste předem tušili, co se stane? Možná na svůj šestý smysl nedáte dopustit. A možná mu naopak vůbec nevěříte a všechno považujete jenom za náhodu. I to mě zajímá. Dnes totiž nehledáme žádné správné odpovědi. Budeme si jednoduše vyprávět o chvílích, kdy jsme něco cítili dřív, než jsme věděli proč. Tak mi zavolejte na 731 800 900 a mějte krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o chvílích, kdy nám něco uvnitř napoví dřív, než si to dokážeme rozumově vysvětlit. O intuici, přetuše, šestém smyslu. Jsem moc zvědavá, jaký příběh přidáte vy. Láďo, zdravíme do Topolné, povídejte.
1: Dobrý večer. Mám akorát jeden takový příběh. No to bylo asi tak roku 80. Tehdy ještě rychlost od 11 hodin v noci do 5 rán byla neomezená. Prostě. A já jsem jel jsem od kamaráda po té 11. hodině přes Hradiště. Tehdy nebyl skoro žádný provoz. Jsem tam nějaké auto a jak jsem přejížděl přes hlavní křižovatku, tak když odbylo víc a tam, tak jsem si to pěkně na 350 jel, tak přes stovku aj. A teď blížím se k té křižovatce a v pravém pruhu jel nákladní auto. A co si mě říká, počkaj, lestí na semaforu, bliká oranžová. Tak jsem přibrzdil a to auto právě odbočilo doprava. A jak jsem přibrzdil, auto zatočilo tak vlastně z vedlejší cesty, protože mě nebylo vidět, tak projelo osobní auto. Takže kdybych nespomalil, tak asi by mě převálcoval, protože tehdy ještě byly ty rychlosti větší, no. Takže to si říkám, to byl nějaký ten vnitřní hlas, který mě přibrzdil. To je tak jediná věc, co si tak vzpomínám, to už je velice dávno, ale dost často si na to vzpomenu, no.
0: No to věřím. Jak jste si to vysvětloval?
1: Nevím, tak jsem si říkal, něco mě zabrzdilo, no.
0: Říkal jste si, že to byl anděl strážný, nebo jste to nepojmenoval?
1: No, já myslím, že určitě, protože víc, jako když jsem jezdil, víc takových věcí, kde mě něco tak, buď abych se podíval, anebo to a to a hodně jsem jezdil prostě na motorce. No, ale tak tato věc, tu mám dost často si na ní vzpomenu, protože to by, jak by to dopadlo, no, protože to se aj teď stává, když jsou dva pruhy, ten jede v levém, jede se rovno a ten v pravém pruhu odbočí doprava a když něco z té pravé strany jede, tak vlastně to nevidí. Na to aj upozorňuju, nebo upozorňovali, když to bývá někdy v televizi, jako kdy mluví o tom, jak se chovat na silnici, tak tam na to taky upozorňovali prostě, že může jet tam další auto.
0: No, Láďo, takže ale já jsem si teď jenom představila, jaké by to bylo, kdyby ta pravidla silničního provozu fungovala i dnes. Právě
1: no to asi ne, protože
0: v tu noc, kdy pro osobní auta nebyla povinná ta denní 60.
1: V noci,
0: to by bylo, no.
1: To je pořád plno.
0: Ano.
1: Někdy brzo ráno velice.
0: Je to regulováno. To si dnes člověk ani neumí představit, vidíte.
1: Ne, to ne. Tehdy byla od 11 v noci do 5 do ráno neomezená rychlost. Motorky měly 80 a asi přes 90, jak již na dálnici, ale auta ty měly neomezenou. No, takže dobrý, no, tak jsou tady za tým, no.
0: Dobře, takže ještě někdy to potom později, stalo se něco, kdy jste měl pocit, že to nebyla jenom obyčejná náhoda?
1: To já už si nespomínám, nevím.
0: Rozhodně, kdyby se to stalo, tak byste asi ten vnitřní hlas poslechl, protože jednou se vám to vyplatilo.
1: No, tak já myslím, že aj víckrát, ale teď si takhle nespomínám, ale jsem tam někdy také si řeknu zpomal nebo tak a vyhnul jsem se.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Jedna
1: takže paní také těch andělů strážných někdy musí být aj kolem mě víc, no ale tak zatím to vychází.
0: Paní
1: už letos vlastně už mám 33 roků, jak když po rakvině žaludku. kde ani nevěděli, doktoři prý, jestli se z toho vůbec dostanu, jestli se proberu, no a jsou tady. Takže tak. Má být téma právě aj o rakovině.
0: No, tak řekla bych, že anděl strážný s váma má dost práce v tom životě, Láďo, ale odvádí dobrou práci. Já jsem četla vzkaz paní Lidy, která psala na web, že intuice se přidá vycvičit. Nevím, co ti myslela, tak paní Lido, kdybyste to mohla dovysvětlit, tak bychom si to rádi přečetli. No vám, Láďo, děkuju za telefon, za účast v noční lince. Ozvěte se i příště.
1: No já čekám, až bude o té rakovině. Tam mám co říct. Tam toho jako...
0: Tak uvidíme.
1: Až to bude, snad se dovolám.
0: Naslyšenou.
1: Tak naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No nevíme, milí posluchači. Myslíte, že bychom zvládli takové téma? Zkuste mi napsat.

0: Možná jste to taky někdy zažili. Najednou jste prostě věděli, že něco není tak, jak má být. Bez vysvětlení, bez důkazu. Právě o takových chvílích se dnes povídáme. A teď už vítám další posluchačku a to je paní Eliška z Olomouce. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince.
1: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o intuici, která je mojím strašákem hrozným. Protože jsem asi třikrát měla intuici, kterou teda mě mrzí a trápí, protože poprvé se mě to stalo ve 12 letech. Byla válka, byli jsme v krytě a moje maminka s dvěma sourozenci šla do města nám kupovat oblečení. No a teďkom samozřejmě to Brno bylo bombardované, viděli jsme v Brně a já jsem v tom krytě strašně brečela a naříkala, protože jsem ještě měla vedle sebe 4 sourozence a nejmladší měla 6 neděl. A brečela jsem a křičela jsem, naše maminka je mrtvá. Všichni v tom krytě mě utěšovali. Není, to si jenom vymýšlíš. A nikdo mě neutěšil. Já pořád plakala a plakala, maminka je mrtvá. Bylo potom na letě, já se dělala takový kopečku a vyhlížela jsem a tatínek z práce. A já mu říkám, tati, maminka ještě není doma. A on říkal, on šel jenom tak a říkal, ona se vrátí. Ale já jsem pořád to až nakonec moji dva strýci šli na to místo, který byl bombardovaný a skutečně tam našli moji maminku s těma sourozencama už po smrti. Takže toto byla taková hrozná intuice. Nerada na to vzpomínám, ale skutečnost byla.
0: No, to takže musel být ve 12 letech nesmírně silný, děsivý zážitek, být za války v krytu, mít o maminku strach, cítit takovou jistotu, že se něco stalo a pak zjistit, že ten pocit byl bohužel pravdivý. To je přesně ten druh vzpomínky, který v člověku zůstane po celý život a já se vás musím zeptat, jestli to bylo poprvé a naposledy.
1: Ta druhá byla teď. Manžel chodil na povodní paní doktorce si na léky, ale to bral takový ty jenom, co se běžně berou v letech. No a šel, není to daleko od nás, a šel k paní doktorce a v tom momentě, jak odešel, tak já jsem se úplně začala třepat a říkám, já musím utíkat za ním. Tak jsem rychle, šla sousedka z vedlejšího vchodu a říká, kam tak utíkáte, pane, já jdu za manželem. Šel, tak jdu za ním. Já jdu taky doktor, ale vidíte pomalu, já musím utíkat. Tak jsem utíkala, přiběhla jsem tam a manžel ležel na zemi už mrtvý. Tak si představte tu intuici, jakou jsem vám měla. A sestra vyšla ven a říká, kde jste se tu vzala. Takže já jsem takovou intuici měla, já nevím, čím to je a bojím se, já se bojím vždycky, jak mám nějaký takový povědomí, tak už mám o každého strach.
0: No a myslíte si, že člověk může být s blízkým natolik propojený, že právě proto vycítí, když se s ním něco děje?
1: No a třetí byla taky nedávno, můj vnuk jel autem s kamarádem do Německa. A já jsem se právě dívala na televizi a tam ukazovali havárku. A bylo to v jižních Čechách a já říkám, jestli pak ten Tomášek tam a taky jede, tak jsem si vzala mapu a dívala jsem se si skutečně a to. Ale už jsem byla to a za chvílku mě volala dcera, že Tomášek se naboural, že se tam zabil. Tak si představte, že jsem to taky zasměla takovou intuici. Tak už z toho skutečně mám strach. Nevím, čím to je, jestli jsem přecitlivěla, nebo už jsem se ptala pana doktora na psychiatrii a on řekl, že to je právě tím, že člověk je napojen na toho člověka. A čím více na ně napojen, tak tím pádem má pořád obavy, takže to se tak stane.
0: Mm-hmm. A přála byste si někde raději nic dopředu necítit?
1: No určitě jo. Určitě jo.
0: No na druhou stranu, co se týče toho manžela, tak jste tam za ním běžela a mohla jste být vlastně bezprostředně u toho, kdy tady odcházel. Takže to si myslím, že vás to tam
1: a
0: třeba přitáhlo správně.
1: On odcházel úplně normálně, zdravě, ahoj, já jsem,
0: no, já jsem ještě myslela,
1: měla
0: jako...
1: děl, takže do nebe. Skutečně to se dívím, jak se to mohlo stát.
0: No.
1: Takže taková je intuice, nepřeju nikomu.
0: Takže paní Eliško, pro vás vlastně v životě nic není náhoda, vy už víte, že asi je něco mezi nebem a zemí.
1: No určitě. No. A... To já říkám, tvrdím to stále, že něco musí existovat, jestli člověk je nějak přecitlivěle, nebo nějak, no nedokážu, když jsem měla aj s tím psychologem diskuzi o tom. A nějak jsme z toho nevyšli akorát tím, že je napojen na toho druhého člověka.
0: Na druhou stranu říká se třikrát a dost, říká se dotřetit se všeho dobrého, takže jo. Já si myslím, že vy už máte vybráno.
1: Jo, mám hrozně. A říkám, a bojím se, že bych, já vždycky, když někdo někam jede nebo je něco, tak se vždycky bojím strašně o ně.
0: Chápu.
1: Takže tak to máte se mnou. Takže já to nesu, dá se říct, potom psychicky špatně.
0: To určitě, tomu rozumíme. No tak my vám přejeme, aby vás, váš šestý smysl do budoucna nezatěžoval, aby přinášel naopak klidný pocit a hezčí zprávy. Mějte se co nejlépe, děkuji, že jste s námi byla v noční lince, paní Eliško. Vážíme si otevřenosti.
1: Já taky děkuji, Jaruško, mějte se moc a moc pěkně a nikomu nepřeju, aby to tam zažíval.
0: Rozumíme. Tak klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnešní večer patří vašim předtuchám, zvláštním náhodám i okamžikům, kdy jsme měli pocit, že něco víme ještě dřív, než se to skutečně stane. Uvidíme, kdo přidá další takový příběh. Telefon je 731 800 900. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlína.

0: Někdy nám rozum říká jedno, ale něco uvnitř nás táhne úplně jiným směrem. Poslechnout, neposlechnout? To je dnešní otázka noční linky Českého rozhlasu. Pojďme k dalšímu příběhu, který by se měl týkat šestého smyslu. Helenko, vítejte, zdravíme do Prahy.
1: No, já mám takovej příběh. V 68. jsem odletěla do Paříže, než přijeli Rusáci. A tam jsem se seznámila s jednou francouzskou, která byla v koncentráku. Nebyla to židovka. A potom já jsem se vrátit nemohla, protože nic nelítalo a tak dále. Takže mě vzala k nějaký paní francouzce, která nebyla kartářka, ale já jsem jí, maminka mě psala dopis, abych se vrátila v češtině samozřejmě. No a tak jsem jí ten dopis dala, jako ona tomu nerozuměla, ale ta francouzka právě mě to potom překládala, že ta paní řekla, že mě Francie není souzená a že mě čeká cesta za moře. A to se opravdu splnilo. Já jsem potom jsem se vrátila, když už to bylo možné, tak to a seznámila jsem se tady s Tunisanem a já vlastně jsem si ho vzala a jela jsem potom do Tunisu.
0: No. Takže vy máte zkušenosti teda
1: mezinárodní, já mám mezinárodní. A ještě vám řeknu jednu. To já mám nadčasový myšlení po matce. Takový, já přemýšlím hodně a to. A stalo se mně, je to už aspoň 15 let, měla jsem takový trhání, já nesázím, ale měla jsem takový vnitřní nutkání, abych si vsadila sportku. No tak jsem napsala nějaký čísla, jako datum narození, blá. No a teďko dcera s vnučkou, že v sobotu přijdou na oběd. No tak já jsem scháněla maso a potom říkám, no tak já to podám v neděli, to nevadí. No a potom strašně lilo a dcera mě volala, říká, prosím tě, nikam nechoď, strašně leje. Já jsem jí to neříkala, že jsem vsadila tu sportku, teda chtěla vsadit. No a představte si, že jsem se koukala potom na televizi a všechny čísla vyšly, takže bych měla první.
0: No teda, tak nešlo to zopakovat příště?
1: Ne, už se mě to nepovedlo, ne. Já nesázím pravidelně, ale opravdu takovou, nebo i dcera mě řekla, kolikrát neříkala, mamko, neříkej to nahlas, jak co řekneš, tak se splní. Já nevím, co to je takový nějaký vnitřní tušení, nebo já nevím, no. Mockrát se mě to vyplnilo, že jsem, já nevím, no. Taky, jak to říkala ta paní, nevím, nejsem, ale říkám, dělám si z toho legrace a říkám, já bych mohla být placená jasnovidka. Pak.
0: No. A neskoušela jste se potom ještě někde nechat někde třeba vyložit karty, nebo jinak vyvíjet budoucnost?
1: Karty ne, ale moje máma měla malý krámek, to už jsem říkala včera, ale znala nějakou paní, ta bydlala na Kladně, ale to bylo médium, to nebyla kartářka a už tenkrát ona byla tady u mě a bydlím v 11. poschodí ve věžáku tady u nemocnice v Krči a ona šla tady, nejel výtah a ona těch 11 pater vyšla pěšky a říká, potom říká, že neví, že jí jako když jí něco nadnášelo. Pak tady se upadla do takového úplně jako, já nevím, no a mluvila, hodinu mluvila, ale vůbec nevěděla jako to a to, co řekla, už tenkrát řekla, že budou do budoucna spojený národy evropský, to už je šíleně let, mě 1,80 a mockrát jsem si na ní vzpomněla. To, takový zvláštní, lidi mají zvláštní, ani sami si to nedokážou vysvětlit asi. No. Takže takový
0: případ. Víte, co možná se nám dovolá nějaká paní, která má třeba nějaké schopnosti, které dokážou číst v dlani budoucnost nebo podobně. To by bylo, kdo by nám zavolal někdo,
1: no nevím,
0: kdo by se nám to pokusil
1: nějak. Paní ta herečka Růžičková, když no, ona hádá a i takhle, co lidi potom, ona už nežije, ale říkali, že to, co řekla, že se splnilo. Tak měla takovou nějakou vnitřní předtuchu. Asi.
0: Mm-hmm, ano, ona byla opravdu kromě toho, že byla vynikající herečka, taky pověst ezoteričky, kartářky, lidové věštkyně. No,
1: no i z Logru nějak hádala.
0: Pardon, nerozuměla jsem?
1: Z Logru, když z kafe, Turka, v kafe, tam zůstane Logra, že uměla i předvídat z toho Logru.
0: Mm-hmm. No. To... pamatuju si, možná si nějaký posluchač vzpomene, ale mám pocit, že věštěla právě Nadi Urbánkové. Nějak mě to tam tak naskočilo to jméno, tak třeba nám to nějaký posluchač objasní a povzpomíná. Vám děkuju, Helenko, že jsme spolu zavzpomínali na Helenku Růžičkovou. Mějte se nádherně, zavolejte zase někdy příště.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Říká se, že intuice mluví potichu. Někdy ji přeslechneme, jindy nás zastaví přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Dnes posloucháme právě tento vnitřní hlas a teď už i dalšího volajícího. A ptáme se, kdo to bude. Krásnou noc. Halo, halo. Tak byla tam paní Eliška, která volala tentokrát někde od Krkonoš, ale vypadá to, že se nám to nepodařilo propojit do vysílání, tak zkusím zvednout telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo? Koho jsme překvapili?
1: Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
1: Tady Iveta.
0: Paní Iveta, odkud voláte, Ivetko? Z jakého kraje?
1: Olomouc. Města?
0: Ano, tak opět jsme v Olomouci. Povídejte.
1: Jo, jo. Vy mě vždycky vezmete. No, tak krásnou noc všem. Já k tomu tématu chci říct krásný téma teda. Jak ta paní Eliška říkala, to je dar. Ona jak to vnímá všecko, to je fakt dar. Ona to cítí. Já chci říct, jak ta paní mluvila o té sedlině kávové. Moje maminka uměla vykládat karty, úplně bryč. Karty, normální karty, ne tarot, jo, jak jsou ty normální karty, sedmička, osmička, desítka, král, eso. Vykládala karty lidem a jako tak zadarmo, jenom tak ze srandy. A uměla číst i z té sedliny, jo, tam se ukážou, když vypijete kávu, tak tam se ukáží takové obrazce, tam je třeba strom, nebo srdce, nebo já nevím, hora. Tam se ukáží prostě obrazce.
0: Ivetko,
1: a moje maminka to uměla.
0: Zkuste
1: nevím,
0: nám to teda
1: to
0: přiblížit víc, jestli jí to vycházelo vždy nebo
1: no,
0: z půlky.
1: Ano, co těm lidem řekla, fakt to vyšlo.
0: To vyšlo.
1: A řeknu vám na příkladě, moje dcera nemohla otěhotnět a chodila za to mojí mamou a říká, babičko, vylož mě karty. Normálně ta holka mladá tomu věřila, té babičce, mojí mámě. A ona jí říkala, neboj se, budeš mít to dítě. Dcera měla pozdě tu holčičku a má fakt dítě. Ve 40. oporodila holčičku, takže já mám vnučku malinkou.
0: A zkuste dát víc příkladů.
1: Ta máma jí to předpověděla. Jo, ona už byla zoufalá holka, doktorka jí říkala, že...
0: Kdybyste zkusila nějaký další příklad, kdy se to mamince vyplnilo, to, co vyvěštila?
1: No třeba se jí ptali, já nevím, ženy, jestli se vdají a tak. A když řekla jim, že jo, ať je v klidu, jo, že najde partnera, našla. Jo, všecko, co jim řekla, tak vyšlo. A ta moje dcera, ona byla zoufalá, doktorka jí řekla, že je stará,
0: ano,
1: aby měla dítě, gynekoložka. Co je to za doktorku, když řekne mladé ženě, že je stará? I v 50 mají děti.
0: Ivetko, a byla v rodině ještě nějaká další osobnost, která měla podobné schopnosti? Třeba babička?
1: Já nevím, ona maminka byla Slovenka a jí zemřela ve 3 letech maminka. Ne, ona se to učila sama. Normálně ty schopnosti vím jenom o té mojí mamince.
0: Počkejte, Ivetko, já vy sama... jste použila slovo učila? Vy myslíte, že se to dá naučit, nebo...
1: Ona se, ano, naučila vykládat karty.
0: Aha.
1: A naučila se sama vykládat z té kávové sedliny. Ano, ona se to naučila sama.
0: A vás to nelákalo?
1: A vycházelo jí to. No.
0: A vy? Dokázala. Vy jste to nechtěla zkusit? Naučit se?
1: Já se zabývám numerologií. Já jsem říkala, už lidem jsem volala několikrát do noční linky. Já jsem říkala, že se zabývám těmi čísly. Potom mě baví výklad z ruky, chiromantie, nebo jak se to jmenuje. Sama jsem si studovala tu numerologii čísla, jo, ty mřížky, to mě bavilo vždycky, od 20 let, to jsem se učila já, karty neumím vykládat, ale udělala jsem několika lidem tu mřížku podle data narození, osobní číslo, číslo prostě, které máte osobní číslo podle data narození, asi třeba 9, jo,
0: ano, ano.
1: To už jsou duše na nejvyšší úrovni, někdo je třeba 2, jo, Takže ta duše, ta dvojka třeba nebo jednička, se musí ještě několikrát narodit, aby dosáhli toho duchovního vývoje, jo. Tak tím jsem se zabývala já, mě to bavilo. Jo, maminka dělala zase něco jiného. To prostě, to je takový jako schopnosti toho člověka, jak ta paní Eliška říkala, to mě úplně zasáhlo, jak říkala, že to cítila, no. To jsou schopnosti toho člověka, ona je vnímavá, ona je velmi empatická a ona cítila, jak běžela za tím manželem, já jsem úplně brečela tady, jak běžela, ona to cítila, jo, ona to cítila vnitru, v srdci.
0: Ano, Ivetko, tak děkujeme, jestli je to všechno, tak vám poděkujeme, rozloučíme se, pustíme si písničku, nebo chcete ještě něco dodat?
1: Říct, můžu ještě něco? Mm-hmm. Já jsem měla 19 let, já jsem otěhotněla a rodiče manžela chtěli, aby, a manžel taky, aby šla na potrat, jo. A já jsem v srdci cítila, že ne prostě. Mě bylo 19, mladý děvče. A já jsem cítila, ne prostě, já na ten potrat nepůjdu. Já jsem si je nechala, nakonec to byly dvě, dvojčátka. A já nevím ani, jak jsem to dokázala. On 5 let ještě si manžel vymyslel, že půjde studovat. On nemusel, mohl jít pracovat. On měl strojní průmyslovku, jo. A on si vymyslel, že půjde studovat vysokou školu. Tak 5 let studoval, rok vojna. A já ani nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem v 19. vychovávala 2 miminka. Živila jsem rodinu, pak ještě rok vojna a já jsem to dokázala. Jak jsou dneska ty baby boxy, já to nechápu. Má žena 1 dítě, má třeba 30 let, ona tam odloží miminku, já to nechápu. Jo, tu sílu vnitřní, já jsem cítila v srdci, že ne prostě, že si je nechám. Jo, to je taky intuice. A já jsem to dokázala.
0: Ivetko, no? Jste báječná, moc děkuju, že jste nám zavolala, ještě mám v hlavě příběh vaší maminky, jak se vlastně dá něco takového naučit, možná nám k tomu řekne někdo další víc, protože je to pro mě zajímavá otázka, jestli se člověk s nějakými schopnostmi narodí, anebo jestli je lze získat, tak se necháme překvapit, s čím přijdou další posluchači. Vám poděkuju a rozloučím se.
1: Děkuji, dobrou noc, všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuše. Říkejte tomu, jak chcete. Měli jste zkrátka někde takový silný pocit, že byste něco měli nebo neměli a ono se ukázalo, že to bylo podložené pravdou, že vám to v něčem pomohlo, že vás to třeba zachránilo? Pan Jenda píše, já osobně jsem měl dvakrát sen, který se později opravdu stal, ale uvědomil jsem si to až při té události, že se mi přesně toto někdy dříve zdálo ve snu. Jinak náhody neexistují a všechno se děje zkrátka z nějakého důvodu. A pokud dám na svou intuici a udělám něco tak, jak to vnitřně cítím, vždycky je to správně. Jan Rudzijský neposlechl jednou svůj vnitřní hlas a pak se mu stala letecká nehoda. Byl u vás v rozhlase několikrát, mám od něj knihu Na křídlech Racků a ta je přesně o tom, o čem je dnešní téma. Je to nesporný důkaz, že všichni máme nějaké vnitřní vedení a je třeba ho poslouchat, jenže to často neděláme a přes hluk našich starostí a stresu ho neslyšíme. Paní Iveta, zdravím vás. U mě šestý smysl zaúřaduje sednuli za volant. Možná, že mne to naučil můj tchán, když mě zasvěcoval do tajů řízení auta. Vždycky říkal, abych nemyslela jen na sebe, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Nezapomenu na jednu svou jízdu noční Prahou, kdy jsem o půlnoci projížděla křižovatkou dokonce na zelenou, ale něco mi říkalo, abych, ačkoliv jsem měla předpisově 50, sundala nohu z plynu. V tom se zpoza rohu vyřítilo popelářské auto, které jelo evidentně na červenou a rozhodně rychleji, než mu předpisy dovolovaly. A takových zážitků mám za éru svého řidičování hodně. Tedy já na šestý smysl, nebo jak tomu někdo říká předtuchu, věřím a vždycky se mi ho vyplatilo poslechnout. Jana, zdravím linkaře a k tématu napíšu svou pravdivou vzpomínku. Rok 2008. Byl srpen. Měla jsem dovolenou. Už několik dní se psalo o datu 8.8. roku 2008, které bylo tehdy považováno za magické. Už dopředu si na tento den snoubenci plánovali třeba svůj svatební den. Já jsem si na tento den naplánovala cestu vlakem do Prahy, jenom na otočku. Tak to jsem tam jela už víckrát. Večer jsem si připravila věci na cestu a šla jsem dříve spát. Vždyť budu brzy vstávat, říkala jsem si, abych stihla rychlík, jenže ouha. K ránu mě vzbudila nevolnost, bolest žaludku, na kterou jsem vůbec netrpěla. Nešlo spát, tak jsem chodila pořád po bytě, nervózní, jak by taky ne. Za chvíli jsem měla vstávat na ranní vlak, čeká mě jízda přes 3 hodiny, potom ten pobyt v Praze, chtěla bych si to užít, no ale nebylo mi dobře. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu zůstávat doma.

0: takovém stavu bych z výletu nic neměla. Šla jsem si lehnout a byla jsem ráda, že jsem neusla. Dopoledne jsem se probudila a jako obvykle jsem zapnula počítač. Nevěřila jsem očím svým. Nevěřila jsem tomu, co čtu. Byla tam zpráva, že toho dne, tedy 8. srpna roku 2008, ráno došlo na naší trati ke srážce vlaku s mostní konstrukcí. Rychlík Comenius tehdy narazil do mostu, který se předtím zřítil na trať. Při této nehodě zemřelo 8 osob, dalších 95 bylo zraněno. Studénka je asi 20 kilometrů od Ostravy a když jsem chtěla jít do Prahy, nutně by můj vlak musel projet Studénkou. Ta moje noční nevolnost bylo snad varování osudu, který mě chtěl donutit, abych zůstala doma a nikam nejezdila. Tento zážitek je pravdivý a dodnes živý. Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou okamžiky, kdy člověk neumí říct proč, ale něco prostě cítí. A někdy je ten pocit tak silný, že ho nejde ignorovat. O tom je dnešní noc. A pojďme k dalšímu příběhu, volejte 731 800 900, zatímco nám zaspívá Aneta Langerová.

0: země.
1: Aneta Langerová dospívala, pojďme se podívat na telefonní linku, kdo nás čeká. Halo, halo, krásnou noc.
2: Halo, jo, slyším.
1: Ano, vítejte ve vysílání na téma Můj šestý smysl. Co k tomu máte? Představte se a povídejte.
2: No, tak já jsem David z Prahy a já jsem si vzpomněl, nevím, jestli to úplně souvisí, ale to se netýkalo, měla mýho psa. A to je, už je to pár let, já jsem měl takový zvláštní zážitky. Já jsem měl nějak po 90. letech takový úraz na horách a pak jsem prostě bylo to hodně špatný nějak a jakoby pak jsem měl takový, občas než se něco stalo, tak jsem jakoby prostě třeba ve snu se mi zdálo, jo, jak byly ty útoky v tom New Yorku toho, tak já jsem 3 týdny předtím vždycky se to jako zjasňovalo, ten obraz, jo. Napřed tam byly nějaký krychle, pak tam byl jakoby nějaký výbuch a zase tyhle ty a pak ten 3. týden, to bylo pár dní předtím, než se to stalo, tak jsem to viděl úplně jasně, jakoby. A když jsem pak se díval ten den na televizi, tak vlastně jako to tež, co tam bylo, já jsem viděl ze zhora akorát, jo. Ale já jsem nemohl nic dělat, já jsem viděl vlastně, co, ale já jsem zkoušel někam volat tam, ale prostě to nešlo, já jsem nevěděl, co jim mám říct, jo. A neviděl jsem, jestli to je skutečnost, nebo jestli to byla nějaká představa, která... No ale s tím psem ještě jsem chtěl říct, to se mi stalo v Krkonoších a já jsem měl úžasného psa, ty psi mívali šestý smysl. No. A to byla taková zvláštní situace, že my jsme tam na prostý pohodě na chaloupce, prostě si, já jsem si čet něco a Mikeš si tam hrál a teďka, jakoby já jsem prostě najednou ten pes zvedl čeních a začal být hrozně nervózní, no. A prostě chytil mě za nohavici, ukázal mi na nějaký maskáče a vojenský boty, co jsem tam měl a prostě mě jasně řekl, že se mám oblízu do vojenského oblečení, který jsem tam měl a já jsem to udělal a teď jsem koukal, co blbne a on mě prostě ukázal jasně, že jdeme no a teď jsme vystoupali jakoby na ten dům a Michy zalehl, prostě zalehl normálně jak boják, no. A já jsem ukázal mi čumákem, že já taky, no, tak já jsem si taky lehl. A asi za 5 minut se ozval auto nějaký a prostě já jsem se chtěl podívat a mě tou packou se razil, jako, abych ležel, no. A za chvíli prostě jsme, jako se na mě podíval, tak já jsem se zvedl a tam byl nějaký auto před tím domem naším, který jsem nikdy tam neviděl. A tam byli dva chlapi z nějaký, jeden měl samopal, druhý měl nějakou pušku nebo něco. A prostě chodili, obešli ten dům, rozhlídli se, ještě tam chvíli čekali, no a pak odjeli, no. A ten pejsek ten, jako se mě tak usmál, řekl, že můžem dolů, nebo prostě tím čumákem zase, on nemůže jinak komunikovat, jo. A tak jako za tím čel a šli jsme dolů, no. A co to bylo, nebo nevím, jo. A bylo to zvláštní, no.
1: No. Jak je to
2: a
1: dlouho?
2: Mikšíkovi by to, prosím?
1: Kdy se to stalo?
2: To už je hodně dlouho, no, ono víte co, tady je to v těch Čechách divoký takový, ale to může být tak, já nevím, 2005, no, to je, já víte co, no, tak nějak, no, už je to jako díl, no, už je to tak těch 15-20 let, no.
1: Takže dívejte, vy jste mluvil o tom, že teda vy míváte nějaké přetuchy, pak teda, že pejsek měl nějaký takový šestý smysl.
2: Já jsem to zmotal, no.
1: No, abychom se v tom zorientovali, tak mě zajímá, jestli jste měl ještě nějakou takovou další přetuchu a jak vlastně dokážete rozlišit, jestli jim věřit nebo o nich pochybovat?
2: No, víte, co ona to říkala, ta paní předtím hezky, jakoby tohle se stává, jo, jakože člověk, prostě něco se stane, ten děl strážný možná, je zachráněno, ale já, jakoby, jak rozlišit to, co je realita, to, co ne, to je dost těžký, no, a hlavně mně se teď ještě stalo něco, kdy se rozhodoval o někom jiným, jakoby, jo, a já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co mám dělat, to nechci teď nějak konkretizovat, ale prostě věděl jsem, že musím něco, jakoby někomu, jo, a pak se to bohužel to dopadlo špatně, jako jo. Ale já jsem skutečně nevěděl v tu chvíli, jako ještě minutu předtím, než to jako proběhlo, tak já jsem vůbec nevěděl, jako o co jde, nebo jo. A byla to hrozně jednoduchá situace. ale já jako chodím do kostela katolického, jsem věřící a myslím si prostě, že Pán Bůh, když někoho chce si zavolat, tak si ho zavolá, no, a když ještě chce, aby to zůstal a že my v tom moc neuděláme, no. A víte co, třeba delfíni mají, že sonár a jakoby dokážou zase jiným způsobem třeba to nebezpečí vyhodnotit, jakoby technicky, jo. A ten pes má ten šestý smysl, některý lidi to mají také, říká se, že třeba po úrazu mozku nebo, jo, že můžou nastat nějaký takový zvláštní halucinace, ale zároveň prostě někdy opravdu se stane, že člověk jakoby má z hůry teda nějak, ještě jsem si teď vzpomněl, to jsme jednou byli v autě a jeli jsme po dálnici zase z těch Krkonoš a tam to bylo jasný, jako to jsem vyhodnotil logikou spíš, nebo já nevím, prostě najednou kamion, my jsme jeli dost rychle, no a byl tam taková zatáčka před náma, to bylo po dálnici a prostě kamion začal z pravý strany odbočovat jakoby na parkoviště, jo. Prostě najednou zabrzdil a odbočil a teď zastavil, tam byl nějaký auto, takže on zastavil a zablokoval tu možnost je doprava i rovně, jo. Ale ty auta, co jeli proti nám za tou zatáčkou, tou stovkou nebo 120, tak ty jako jeli přímo proti nám prostě. A teď v tu chvíli maminka řídila, ale prostě vypnul motor, jo, čili zhasli světla, vypnul motor. A teď ona zkoušela nastartovat, to ani to neškytlo, to je Felicie, no. A zkrátka, já jsem měl křížek ještě po stařence naší, prostě, který mi kněz posvětil. A teď prostě jsem viděl ty světla, jak se blíží hodně rychle, to byl kopec, jo, čili oni mohli 200. A viděl jsem prostě ty světla, jak se blíží a najednou jsem cítil takový klid a viděl jsem, že najednou jsem se podíval na ten kříž a řekl jsem jenom zapni prostě jenom světla. A ona říkala, to nejde a brečela, že jo. A já jsem říkal, ne, motor, jenom prostě ten první stupeň, že otočit klíčem a vlastně zapnu elektriku, takže zapni dálkový světla. A ona zapla ty dálkový světla a vlastně ty auta nás uviděla. Ona byla úplná tma, to byla nějak 1 hodina v noci, jo. Takže ty auta nás uviděli a začali brzdit, jo. A teď to bylo skutečně už, to bylo pár metrů, bylo nějakých 20 metrů, kdy prostě před náma zastavilo to první SUVčko. A já jsem říkal, teď nahoď motor, že jo, tak ona s tím otočila, ale zase jsem cítil ten kříž nějak, já nevím, no. A prostě motor chytil, takže pak už to nějak šlo, ten kamion vlastně odbočil a jeli jsme dál, no. To taky jako zvláště, ale to bylo spíš
1: určitě.
2: Jako, nevím,
1: jestli
2: to
1: jsou. Matěj, bohužel jsme výrazně přesáhli čas, takže nebudu se doptávat. Doufám, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a milé písničky.
2: Ať dobrý, hezký večer všem.
1: Zavolejte zase příště.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia zdraví Jarka Barpoříková. Dnešní noc dál patří příběhům, které se někde těžko vysvětlují rozumem. Povídáme se o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách, o chvílích, kde jsme něco cítili dřív, než jsme to mohli vědět. Už jsme slyšeli mnoho velmi silných příběhů a znovu se ukazuje, že každý ten svůj vnitřní hlas prožívá trochu jinak. Někdo jako neklid, někdo jako sen, někdo jako naprostou jistotu. A mě pořád zajímá i váš příběh. Stalo se vám někdy, že jste si na někoho vzpomněli a on se v zápětí ozval? Že jste změnili plán jen kvůli zvláštnímu pocitu? Nebo jste měli předtuchu, která se později opravdu naplnila? Pokud jste ještě nenapsali, můžete rozhlas.cz/linka. Pokud jste ještě nezavolali, 731 800 900, volejte Jarku Barpoříkovou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 14 minut po půlnoci. Šestý smysl možná nemá žádný hlas, ale přesto se někde ozve velmi zřetelně. Třeba jako neklid, zvláštní tušení nebo jistota, kterou si neumíme vysvětlit. Co vám řekl ten váš, paní Olgo? Zdravíme do Uherského Brodu.
1: No, je to velmi dávno, je to 30 roků. Já jsem měla svůj soukromý obchůdek se zahrádkářskýma potřebama a měla jsem vedle ve vesnici bydlel tatínek, tak já zastavím rádio.
0: Ano, to bude vhodné.
1: Vedle ve vesnici bydlel tatínek už u bratra. Já se šla do obchůdku, odemkla jsem a něco mi řeklo, proč tady jdeš do té práce. Tatínek tam je, leží nemocný. Sedla jsem do auta, dojela jsem tam a říká, co dělá tatínek, je ve svém pokoji. Tak jsem tam učekala. On dal zavřené oči, teď tich otevřel, zamrkal a říká, paní doktorko, já jsem rád, že jste přišla, a vydechl. A on byl velice hodný a moje dcera, ta si vždycky myslela, když byla nemocná, tak jsem tam zavřela, on neopatroval. Ona si myslela, že se ani nikdy neuzdraví, když ho nebude opatrovat.
0: No.
1: Tak to je všecko. Do dneška každý večer na něho myslím.
0: No, a přitom je to 30 let, jak jste začala vaše vyprávění. Je něco mezi nebem a zemí tedy podle vás?
1: Asi něco bude.
0: Asi něco bude. A někdy později měla jste ještě nějakou podobnou přetuchu, nemuselo by to třeba být tak silné, ale většinou, když se člověku něco takového stane jednou, tak potom už tomu vnitřnímu hlasu naslouchá víc a víc?
1: No tak obyčejně, když se někdo děcka jedou nekam, tak když přijedou, tak a jsou už mám 80 roku, tak tě musí volat, že jsou na svém místě.
0: Ano, tak to myslím,
1: to nikdy zapomeň, nesměl zapomnět.
0: Všechny maminky naprosto stejně. Myslíte si, že ženy jsou vnímavějším k tomu šestému smyslu?
1: To nevím, to nemůžu posoudit, to já myslím, nevím.
0: A paní Olgo, napadlo vás někdy, že byste šla k někomu, kdo umí třeba vykládat karty, věštět budoucnost?
1: To ne.
0: A nelákalo vás to?
1: Ne, nikdy.
0: A ve vašem okolí někdo takový byl, kdo ať už chodil pravidelně ke kartářce nebo sám vykládal?
1: Nevím o nikom. Ne.
0: Děkuju teda za návštěvu, děkuju za ten příběh náročný. Pojďme se poslechnout společně Marii Rotrovou, Láskou než deštěm.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala, protože je to těžké někdy. Tak naslyšenou.
0: Teď se to podařilo, to jsme rádi. Tak jdeme na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy máme pocit, že bychom někam měli jít, jindy zase víme, že tam rozhodně jít nemáme. A teprve zpětně pochopíme proč. Právě takové příběhy dnes sbíráme v noční lince. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách. Co k tomu máte vy?

0: Možná jsou to jenom náhody, možná taky ne. Intuice, vnitřní hlas, šestý smysl, předtucha. Právě o tomto dnes mluvíme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a přidává se k nám pan Miloš, který volá do Zlína z jeho českého kraje. Krásnou noc i vám, Miloši. Co máte k tématu?
1: Tady Miloš, já jsem z okresu Písek a všechno, co jsem slyšel, tak je, můžu říct, že je pravda. Protože každý máme v sobě něco, že nějak cítíme, jo, a to je ta intuice. A už se mi kolikrát stalo, že něco mi řeklo, že mám jít doprava, já jsem šel doleva, no a bylo to špatně, že jo, když to řeknu takhle obecně, jo. Ale opravdu je to tak, jak mluvila paní Eliška, myslím, o těch kartách a to, tak taky na tohle to věřím, nebo že lidi mají určitý schopnosti. A vím, protože já se o to docela zajímám a vím o tom takhle, že říkají, že třeba, já nevím, 70-80% lidu, který skončili v blázinci, tak skončili v blázinci z toho důvodu, že začali třeba slyšet nějaký hlasy a to byly ty hlasy od té intuice, no a oni to nedovedli pobrat, no a doktoři je prostě to neřeší většinou, že jo, nebo tak, no a dají je do blázince, dávají jim prášky a ty lidi se tím jako utlumí na tohleto, aby měli nějaký ty, aby prostě mohli pomoci lidem, nebo jo, aby měli nějakou, nebych to řekl.
0: Miloši, to je zajímavý pohled a určitě se v minulosti stávalo, že lidé, kteří prožívali něco neobvyklého, nebyli vždycky správně pochopeni. Já myslím, že dnes se ale ti lékaři už snaží rozlišovat mezi prožitky stavem, kdy člověk potřebuje odbornou pomoc. Ale to, ano, určitě je dobré to taky zmínit, že ta lidská psychika je opravdu něco naprosto pro nás složitého, často neobjasnitelného. A někdy možná může někdo něco, co je rychle nevysvětlitelné, označit za problém. Já si třeba jako osobně sama říkám, jestli se někdy nepletu, nějaký obyčejný strach s tou přetuchou, že to vlastně pak si říkám, teď jsme třeba letěli do Asisi letadlem a já jsem stála před tím letadlem a říkala jsem si, no úplně mi není dobře, já se bych tam neměla nastupovat a vlastně to mívám jako často a nejedná se tedy o intuici, jedná se prostě jenom o obavu. No. Máte pocit, že s věkem intuice sílí? Že je člověk vnímavější?
1: No, určitě. Asi jo. Protože, ne, no, ale taky to nemusí být někdo. Takovýhle ty schopnosti se v něm rozvinou třeba když je mu 20 a někdo se, jo, to, se to v něm jako objeví nebo naplno rozvine třeba když je mu 70. Jo, taky takovýhle věci vím, no. A ještě z té minulosti, tak určitě ty lidi, kteří byli označovány jako čarodějnice nebo to dřív a upalovali je, že jo, tak ty určitě měli tyhle ty schopnosti, ty báby, kořenáky, nebo jo, takovýhle, tak to taky není samo sebou, že jo. A té vrchnosti se to nelíbilo, jo, když někdo jim zasahoval, jo, jo, něco řekl, i možná řekl i proti ním, tak vlastně tyhle ty lidi se upalovali dřív, no.
0: No, tak. To je teda další zajímavá myšlenka, vy jste studnice originálních myšlenek. Opravdu v minulosti byli lidi s nějakými neobvyklými schopnostmi, nějakými třeba léčitelskými, nebo silnou intuicí, často vnímání takto nedůvěryhodně. A opravdu se staly pak oběťmi těch čarodějnických procesů, no.
1: No, určitě. A myslím si, že takovýhle schopnosti měl i Jan Hus, že jo. Proto byl upálený, že jo. Taky. To je, no, ale většinou to byly, tak většinou to jsou ženský, jo, když to řeknu takhle.
0: Miloši, to úplně nevím, jak jste myslel toho Jana Husa, ten byl odsouzen za kacířství spíše vlastně kvůli těm svým církevním reformám a kritizováním té církve. No možná, no, možná bychom tam něco dokázali spolu vykouzlit a pak by nás někdo stíhal, že tady čarujeme ve vysílání. No, to jsou příběhy. Děkuju, děkuju, že jste s nimi za námi přišel. Teď náš čas vypršel, takže si musíme pustit písničku. Doufám, že vás potěší, bude od Petra Bendeho, ale už teď se těším na příště, Miloši.
1: Dobrý, já taky, mějte se krásně. Zavolejte zase. A pozdravuju všechny.

0: Vždy se stane něco, co si neumíme logicky vysvětlit, ale přesto víme, že jsme ten pocit měli už někdy předtím. Dnešní noční linka je právě o tom zvláštním něco mi říkalo, které asi známe skoro všichni. Někdy ho poslechneme, někdy ne. A někdy si říkáme, že jsme měli. Je s námi paní Marie Střebíče. Krásnou noc.
1: No, dobrý večer všem. Já věřím něco, že existuje mezi nebem a zemí. Ale nic tak zázračného se mi nestalo. To, že třeba myslíme s mamkou na někoho, nebo vám začnete třeba škytat, nebo tak, že na vás někdo, jak se říká, někdo na vás vzpomíná, stane se nám, že potom prostě přijede návštěva, jsou to oni, anebo s manželem třeba taky najednou já na něco myslím a on začne povídat o tom, na co já zrovna myslím. Já si říkám, tak to je taková náhoda. Ale já mám dvě dcery, mentálně postiženy už 52 roku a s jednou z těch dcer jsem, ještě když mohla jezdívat, tak jsme jeli do Chorvatska ke známým. Jeli jsme normálně autobusem s cestovkou, kde byla jako vedoucí toho zájezdu, byla moje kamarádka. A už protože do těch blízkých míst, jako do Chorvatska, do Itálie, se jezdí kolem třeba ty 5. hodiny na večer z republiky a přijíždíte tam ráno. A my už jsme byli taky takovej kus, možná už to bylo někde na tom chorvatském území. Najednou se mě nějak nezdálo, že Marika má nějaké problémy, jako by přicházel epileptický záchvat. No a teďkom jsem volala tu kamarádku, jestli náhodou není v autobusu nějaký doktor, protože kdyby bylo potřeba. A ona říká, já se jdu podívat do seznamu, jestli tam prostě někoho nenajde, jo, od zdravotníka. A ona přiběhla a šeptá mě do ucha, sedí před tebou. Slyšíte?
0: Ano.
1: Jo, takže to je takovej, jako by se mi stal takový, jako by trochu zázrak, že zrovna, ale ještě, že byl v autobusu, ale on seděl před váma. Jo, takže to bylo, tak jsem prostě, hned mě bylo lepší, protože ta pomoc by tam byla, nakonec ta pomoc nebyla potřeba, ono se to potom spravilo. Ale jinak to musel být
0: opravdu velký strach. Jste daleko od domova, dcera dostane epileptický záchvat a před vámi sedí lékař, který může okamžitě pomoci. Tak to jsou chvíle, na které člověk nezapomene. Měla jste už před cestou nějakou zvláštní obavu nebo nějaký pocit?
1: Mému synovcovi nebo neteří jsem vždycky říkala, anebo mladým lidem, co říkám, předvídej. Jo? Třeba můj synovec jezdil hodně i do zahraničí, ale ne motorkář. Říkám, prosím tě, když si sundáš boty, tak jdi do těch bot, se prosím tě na spaní na noc se podívej, aby se neměl nějakého brouka, který by mě zlí. Ale on jezdil třeba do takových nebezpečných zemí, jo, takže tady by tam mohl mít mravenca nebo nějakého housenku. Jo. Ale v těch cizích zemí daleké, kde teda, tak to vždycky říkám a prosím vás a předvídejte, protože to je taky dost jako důležitý tohle. Jinak se mi takhle nic nestalo zvláštního, jinak to ne, ale v něco věřím, ale taky máme těch problémů s dcerama, zdravotních problémy a takže vždycky si říkám, no zázrak se nám nestal. Jo, jezdili jsme k léčitelům teda, ale ke kartářovi nebo k nějakému tomu bych určitě nešla, aby mě věštil z koula nebo něco, to bych asi měla jako strach, jo, ale...
0: Měla byste strach z toho, co vám řekne?
1: Co mi řekne? Asi jo, asi bych ne, nechtěla bych to vědět teda. To, nebo třeba se dívám, že jo, na ruku, třeba říkám čára života, že jo, nebo tady takový různý ty body, jo, že třeba to, ale to bych nešla k nějaký kartářce, nebo i když tady v okolí jsou, taky určitě, jo. A co jsme jezdívali teda s dcerama, to jsme teda dělali, co, tak jsme jezdívali k léčitelům, to je fakt, jo. Ale když si říkáme, protože to už je 40 let zpátky, že jo, protože holkáme 52, tak si říkáme, kdyby jsme nejezdili, jestli by to bylo takhle, jak to je, no, ale prostě zázrak se žádný taky nestal, jo. Ale tohle to byl teda ten příběh, na který si dost často vzpomenu a to, že kdyby seděl někdy na zadním sedadle, jo, ten doktor, tak dobře, ale on přijde a řekne, že seděl před tebou, jo. Tak to bylo takový zvláštní, jo. Takže to se mi teda přihodilo. Jinak, mějte se všichni moc hezky, dobrou noc a poslouchám vás téměř každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál a zase zavolejte. Děkujeme za ty silné okamžiky, vaše životní, shoda náhod, něco mezi nebem a zemí, kdo ví. Tak přejeme hlavně hodně sil a klidu.
1: Chtěla říct to, že mám maminku, který bude za 3 měsíce 100 let, jo, takže to je takovej...
0: Tak nám řekněte, jaký má recept na dlouhověkost, co to podle vás je?
1: Ono celý život docela za dět, když byla jako dítě, tak měla dost velkou bídu. Pak taky dokonce sloužila ve mlejnech. No a celý život neměla jako lehkej. No a pomáhala mi taky vlastně potom těma mýma dcerama, takže tak. Ale ta by vám toho navykládala hodně, protože to je pamětní vlastně. Ještě, že jo, všechny prezidenty pamatuje od Masaryka počínaje. Všechno, jo, takže a někdy, když se tak rozpovídá, tak jsou to hrozně zajímavé věci a někdy se i tak zasmějeme, ale jo, těším se na to, doufám, že to 3 měsíce ještě vydrží a že to oslavíme, no a tak je to, no.
0: Nádhera, paní Marie, opatrujte se, no. Kdybyste dovolila, zůstaňte ještě na lince, abych se vás na něco zeptala. Posluchačům pouštím Karla Kryla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: smysl.
1: Dobrý večer, Jaruško, já jsem Konda dneska. Ale řeknu vám takový příběh, nevím, jestli to byla intuice, ale já jsem měla toho přítele, měla jsem ho 15 roků. A on zemřel a odkázal mě chatu. Já jsem na té chatě všechno vyházela, co on tam měl věcí, a udělala jsem si to krásně podle sebe. Ale pořád jsem měla strach a pořád jsem měla v hlavě, co když on se vrátí. A taky se to stalo. Představte si, že já jsem normálně v o půlnoci se probrala, ale bála jsem se otevřít oči, protože jsem cítila, že mě někdo sedí na posteli. A já jsem viděla siluetu jenom ze zadu, jako kdyby holej muž. A teď já říkám, Jiří, co tady děláš, když ty seš mrtvej? A on na to. No já jsem se přišel podívat, jak se ti tady vede. A já, no jo, ale teď já nemám vůbec tady žádné tvoje věci. Já jsem všechno vyházela. A on říká, no to se teda divím, že jsi tohle udělala. Jaruško, já jsem v ten moment rožlal. Já jsem měla tak šílený, stažený hrudník a srdce mě bouchalo jak blázen. Ale co mě se to vrací pořád ve snu, obdobím, že on se vrátil a říká mě, jak to, že jsi na té mojej chatě? A já říkám, abyč, já to mám na sebe připsaný, to je moje chata. A on říká, no to teda ne, co já tady teď budu, já jsem byl jenom chvilku pryč, ale už zase zpátky. Já už nevím, co to znamená, ale nejdy jsem z toho úplně vydivočila.
0: Zní to tak tajemně, že bych vás odkázala asi za někým, kdo se věnuje nějakým takovým ezoterickým věcem, aby vám z toho pomohl vybruslit, protože já být vámi, tak se možná někdy trochu obávám zavřít oči, co zase
1: ano,
0: přijde.
1: Jaruško, a to se mně stává, že třeba on... Já jsem si všechno změnila nábytek, než on zemřel, jo? On taky tu něco platil. A teďka jsem měla tady manželskou postel velikou a on říkal, až já tady nebudu, já si myslím, že on to cítil, až já tady nebudu, kdo pak tady na té posteli bude spát. Ale on tam spal třeba jenom 3x, co jsem tu postel měla. A mně se zdává, že já někdy ve snu cítím za mnou někoho a já se bojím odločit. Já jsem blázen, myslím.
0: No, a... tak je to založené teda na nějakých asi dlouhodobých pocitech a nějakých zážitcích vašich, takže já bych se tomu nedivila, že nějak bych to nesnižovala, tu vaši obavu, ale asi bych s tím nějak dál pracovala. Snažila bych se to rozluštit.
1: No už je to 17 roku, co je mrtvej. A nikdo vedle mě ještě
0: nevečel. Teda, Ludmilko, nevím, jak půjdu domů po takovém příběhu.
1: Ještě nikdo vedle mě neležel. Takže svědomí mám čistý. Takže si myslím, že mě něco nehrozí. A ještě, já jsem teďka byla na srazu spolužáku, jo? A vezl mě taxíkář. A teďka já jsem říkala, on začal něco o tom, že si nechává na internetu, jak bude žít dlouho, jo? A já říkám, Ježíš, já jsem si to taky jednou nechala udělat. A víte, co mě vyšlo? Že se dožiju 74 let. A to já jsem měla před dvěma měsícama, až je tady jsou. Takže jsem jim to tam dávala k dobru. A oni mě mají, prosím tě, ty vypadáš, jak kdyby ti bylo 22. Tak mě potěšili.
0: Krásné. Ludmilko, no tak my vám přejeme pevné zdraví. Dodatečně teda všechno dobré k narozeninám, i když už to je nějaký ten pátek. A těšíme se, až se potkáme někdy příště v Noční lince. Právě jste nám ji uzavřela.

0: Joži, děkuji vám, dobrou noc, krásný cestu domů, spokojeno a nebojte se.
1: No, tak dnes jsme si povídali o šestém smyslu, intuici, předtuchách, zvláštních chvílích, které si někdy neumíme úplně vysvětlit. A některé příběhy byly silné, některé mrazivé, krásné. Možná jste na šestý smysl věřili, možná jste v životě všechno vždycky připisovali náhodě, ale jedno je jisté. Někdy stojí za to se na chvíli stišit a poslouchat, co nám říká naše vlastní nitro. Děkuju, že jste byli se mnou, děkuju, že jste volali, psali nebo jenom poslouchali. Ze zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla, loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil. Teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze. Spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale neztrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, sadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek salonního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rossé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rossé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní.
Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeejům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoli v penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila.
Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i 150 tisíc dolarů. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ty dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Jo, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkus mu dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň, a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: Proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. S spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 servejrové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: herne mladý šer, báječně.
1: No je tím se, že jste mi rozprůšli zhotově laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
4: Dobrý den.
5: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pohov, co?
4: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
5: To vidím, opilý, jak zákon káže, do jednoho.
4: Hned je zbudím.
5: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou tyhle tři muži?
4: Naši nejspolehlivější skauti. Jsem Hawkins.
5: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
4: Stalo se něco, Mr. White?
5: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
4: Přeháníte, pane.
5: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
5: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
4: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
5: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
6: Já vás velice, pane. Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
5: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
6: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
5: Inženýr, jako vy.
6: A vy pracujete tady na tom úseku?
5: Víte dobře, že na sousedním.
6: A, tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
5: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
7: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
5: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
7: Cože? Za prominutí? Pitomého Greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
4: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
6: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivě?
4: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
6: Hetlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
8: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta. Greenhorne.
4: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte. Jinak vás srazím k zemi.
8: Vy mě. Ten Greenhorn je opravdu pitomec. Myslí si...
6: No tohle to jsem ještě neviděl, co si to...
4: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
5: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
5: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
4: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
5: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
4: Je tu sem, Will a Dick.
5: No tak mě alespoň doprovodíte.
4: S Bancroftem už mluvit nechcete?
5: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

Když v baru hostne dým, tu nad likérem svým, já sním, že přijde on.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví. Přátelé.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagóny a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky. Jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřili společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně.

před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem. V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim Santa Fe. Najednou

zbyla Lucernu a v tu ráno v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna